To si vzpomínám, v jedné dědině na Kopanice bylo furt sucho jak na Sahaře, a tož pán Bíček vyhověl jenom jednému přání a popršalo. Ale jak? Do týdňa byla dědina zatopená a včil se všetci modlili, aby už přestalo. Jenom jeden člověk byl celkem spokojený, náčelník hasičů. Seděl na střeše zbrojnice a pochvaloval si. Krumuci, to je vody, to by se hasilo. O, máš pravdu, potvrdili stařeček, tak to v životě chodí. No ale když vzpomněl z toho náčelníka, byl jsem se v nedělu podívat na cvičení těch požárníků, jak se příkaj říká. To jsou jinší šohají, jak jsme byli my. Motorová stříkačka Spiegel Nickel, žebříky 20 metrů dlouhé, to je jinší robota, to se hasí. My jsme pumpovali rukama a hadicu nám z luže létali žaby aj z rákosin. A když to začalo hořat, tož to aj zhořalo. Tenkrát byl naším náčelníkem šéf Ignác Trča. Jak Metůd Knutel zatrůvil trobe, Trčovi se začali třepat ruky aj s nohama, překotil pong s verpánkem, hnedka byly floky v máce na šporheltě, hlavu uškubl ze zdi klesu z hrdličku, do blůze lézl nohama do gatí rukama. Jak se začal motat po izbě, děcka byly v tu ranu vlezené pod postelu a stará Trčena jenom klíčovou dírku nahlédala, až se ta hůlava přežene. Z ulice se vrátil probušek a když by růst stříkačky, to zjistil, že nemá helmu, lebo v ní měla kočka koťata. Však nenadarmo se říká, že Trča je z divoký vajec, lebo nás při ohni všetkých tak dohůkal, že než jsme zešrubovali hadice, bylo z chalupy popelisko. Vždycky hlásal, co hoří, nechat hořat a zachraňovat okolí. Jednu uhlédl, jak se oknama valí dým z chalupy. Vletěl k sousedom, kde nikdo nebyl doma, a začal zachraňovat. Vylúpal jim kachlové kamna, že už jich nikdo nedal dohromady a vyvalil troje dveře i s futrama. Zeď, která sousedila s hořícím domem, poléval vodu, že Malta opadala až na tíhly. Když tím byl hotový a vylezl na ulicu, zjistil, že nic nehořalo. Lebo ten dým, co se valil z okem, byl ze spálených buchet. Když si volali ze sousední dědiny, že u ní hoří, Trča doletěl s vyplazeným jazykem k telefonu a zařval. Tady je tento náčelník Trča. Jsme v pohotovosti. Udržujte požár. Za hodinu jsme tam. Vpadl do hospody a vybřeskli. Chlape, ještě jednu rundu dokola, pivo navrch a jedem. Tak když tam dojeli, to zedníci už míšali Maltu na novou chalupu. No ale jináč to byl dobrý chlap, jenomže mu to v té jeho hlavě někdy myslelo na jinší notečku. Ale jednou to dorazil na čisto. Na slavnostní schůzi se jednalo, co se má vyšít na nový prápor. Trča si vzal slovo a pronesl. Hlavní výbore, teda tento, já bych na tento prápor navrhl, teda heslo, co ťa nepálí, nehas. A tým dněm chudák náčelník Trča dohasil.

0: Noc s hvězdou.
1: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky, jsa pevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a ony hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 je 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné, přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7.30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za Hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci a vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva. Thank you.

0: Noc plná hvězd.
1: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
2: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
1: Nebo cukatura.
2: Cukatura, to je z filmu Pudr a benzín Wericha a Voskovce.
3: Tady tenhle ten konec, takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
4: Na co?
3: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
4: Proč?
3: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
4: Kdy?
3: Až se to lano napne.
4: A lanoli nenapneli se?
3: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
4: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
3: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitý napnelismus.
4: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
3: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená cukatura.
4: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojíti nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
3: Kotva není?
4: Kotva není. Co? Připevněna.
3: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva... Na tomhle laně? Přivázaná?
4: Není.
3: Není?
4: Není.
3: Není.
4: Není.
3: Nemehlo. Blbé. Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat.
4: Přivázat. Pane, mě to bylo hned divný, že jí tam mám hodit jenom tak. Teď je kotva v troubě a na konci lana nemáme nic. Vaší vinou na konci lana nemáme nic, pane, rozumíte?
3: Předně, kde je ten konec toho lana, bych rád viděl, pane. Kde je ten konec toho lana?
4: Tak když hledám konec, tak se dívám pořádně. Dívejte se na tuhle stranu, já se budu dívat semhle. Jestli není někde vevnitř zapletenej, no tady není ten konec, není, no.
3: Já ho nebral, že jo?
4: Tak ho někdo uříz, že jo? To je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká. Hele ho, tamhle.

0: do kapsy pro všední noc i den.
1: Písničku do kapsy pro hezký všední den.
2: Jste na stanici Hvězda.
3: Víme, co se děje.
4: Letošní pivní Oktoberfest v Mnichově má novou atrakci. Kromě bavorských tupláků a německých klobás si můžete u stánku nechat píchnout různé druhy vakcín. Západní metropole už sice delší dobu nabízejí návštěvníkům různé odpudivé a nebezpečné kulturní zážitky. Mnichov to však pod vedením zeleného starosty jednoznačně trumfnul. Oslavu sklizně chmelu prostě jednoduše spojil s očkovací kampaní. Spíš než ale třešničkou na dortu, to můžeme označit za stejně příslovečný poslední hřebíček do rakve. Na Oktoberfestu si zkrátka každý, jakkoliv třeba i připitý člověk, může zvesela nechat aplikovat vakcínu proti chřipce či proti covidu. Zcela neformálně, asi na zlepšení nálady, namísto zákusku ke zlatavému moku. Vždyť také farmaceutičtí giganti BioNTech a GSK jsou sponzory a zlověstná Moderna pak sponzoruje rovnou oficiálně celý festival. Velkorysost těchto zločinců a výrobců nebezpečných vakcín je skutečně příkladná. Naši čeští politicky progresivističtí pořadatelé obdobných cirkusových pořadů s příznačnými světáckými českými názvy jako Colors of Ostrava nebo Rock for People se nepochybně dají brzy inspirovat. Tak co, necháte se tedy v Hradci nebo v Ostravě jen tak pro zábavu naočkovat? Jistě se budou stát fronty. A co když potom ještě pořadatelé navíc za každou dávku nabídnou poloviční vstupné?
3: Jo, pořád se něco děje.

0: Noc s hvězdou.
1: Kdyby před vás někdo položil knihu a srnčí na smetaně?
2: To je těžká otázka. Po čem bych šáh? No. To je těžká otázka. To bych se ocitl v takzvaném direnma a to nevím, to je těžká a těžší zkouška by to byla. Prakticky, kdybyste to provedl, Hrko, teď mě to vrtá hlavou. No, musel bych si uvědomit především, že jsem člověk kulturní, bytost myslící, obdařená tedy rozumem, že nejsem jaksi pouhý živočich, že nejsem primitiv a v tom případě po zralé úvaze bych sáhl potom srnčím na smetaně. Protože primitiv by taky sáhl po srnčím na smetaně, ale bez úvahy. To je to, co nás dělí právě. Protože já bych si řekl, po zralé úvaze bych si řekl, srnčí na smetaně vystydne, ale básník je věčný, že? Jídlo podléhá zkáze, ale to, co bylo napsáno, tedy napsané slovo, zůstává. A ne, jak říkali staří, litera scripta mopet.
3: Manet.
2: Prosím?
3: Litera scripta manet.
2: Litera scripta manet? Manet. Vidíte, já, to je moje taková slabost, já si totiž ty impresionisty pletu.
4: Nezdá se vám, že jste se právě přiznal ke značné slabosti?
2: Jak to?
4: My například, snad mohu mluvit za všechny, bychom vždycky dali přednost básníku před jídlem.
2: No počkejte, nemůžete mluvit za všechny. Na to by taky mohli doplatit všichni tedy. To ne, to já bych se zeptal všech, prosím. Já navrhuji takové hlasování. Kdo by dal přednost básníkovi před jídlem, tedy knize před srnčím na smetaně? Všichni, sakra, pozor. Pozor, všichni. Tady taky všichni. To je nádherný národ. My se učteme a budeme podvyživený. A že to na nás není vidět, to je zajímavý. Tak tedy opačně. Kdo by dal přednost srnčímu na smetaně před knihou? No výborně. Tamhle vidím ruku, která se zvedá. Aspoň jeden. Příteli, děkuji vám. Mohu vás pozvat, prosím vás, na malou takovou. Pojďte dál, pojďte ke stolu. Já bych navrhoval takovou malou přestávečku. Rozdat 120 knih, ať si čtou a dvakrát srnčí na smetaně, jo? Děkuji. Jsem rád, pane Škvorecký, že jste to právě vy, kdo dal přednost srnčímu před knihou. Já jsem v tom málem lítal sám. Jak vám chutná?
5: Já vám musím říct, pane Horníček, že já jsem skoro nerad,
2: no?
5: Že jsem se k tomu přiznal.
2: Proč?
5: A hlavně, že to teda tady jim, víte, no? Protože já jsem si uvědomil, že možná se na ten program dívá pan doktor Horký z Krče z nemocnice. A ten by mě tohle asi neschválil.
2: Aha, no to na mě se v tomhle směru dívá několik doktorů, protože mě už jeden nepomůže. Nade mnou je celé konzílium, včetně prosektorů, který už čekají. No a to by mě zajímalo, teď si můžeme povídat, protože o literatuře bych si s váma nemohl povídat, tak vysoko nejsem, ale v čem vám to jako vadí?
5: No, já jsem měl žloutenku, víte.
2: A sakra. No.
5: A co, jak vám se to mluví, vy jste štíhlej, ale já to, co vidíte, to není obezita, jak ta slečna říkala, to je následek takového experimentu, víte. To dělali na mě dva čínští lékaři v Motolské nemocnici.
2: Číňani už jsou v Motole?
5: No to bylo v roce 60. To bylo v roce 60, kdy tam ještě byli. Prostě oni mě podrobili takzvanému laparoskopickému vyšetření.
2: Hrgo, to zní hrdě. To jsem ještě nezažil. Vyprávějte.
5: Buďte rád. No? To prostě vám vpíchnou takovou tlustou jehlu semhle.
2: Do břicha?
5: Do břicha a nafouknou vám břicho kyslíkem. A pak vám píchnou tadyhle takový periskop a prohlížejí prostě tu nafouklou břišní dutinu, vidějí játra, ledviny, slezinu a prostě všechno. Teoreticky to má potom se ten kyslík vstřebat, víte. Jenže u mě jaksi to nenastalo, takže jsem zůstal...
2: Vy jste zůstal nafouklej.
5: Já mám takový podezření, víte, jestli to nebyl nějaký omyl nebo dokonce něco horšího, jestli... Páč, já když chodím tak velice lehce. Jestli to nebylo, měl to být kyslík, ale jestli to třeba nebylo helium, nebo...
2: Abyste neulít, třeba. To bylo krásné takové vysvětlení emigrace, že jo, já jsem prostě ulít, já nechtěl utíct, jo. Ale zrovna vanul východní vítr a já jsem ulít. Thank you.

školní mládeži budou chtít ukázat ten stůl, u něhož básník verše psal, projedou marně města půl. Staví se v každý hospodě

zemi. Zde kdysi žil a pracoval ten a ten básník proslulý. A potom každej důchodce

a někde v pajzlu za větrem, kam nikdo z vás nechodí rád. Tam v koutě bude sedět sám, ten, co ho viděl, umírat. Až budou k hrobu básníka s kytkama chodit výpravy, ať se tam jedna zastaví, ten muž tam sedí, pije rum a nic neříká. Básník byl totiž v den svojí smrti až příliš, příliš mlád. Kolikrát se mu přísám Bůh, nechtělo pít a chtělo spát. Na jeho hrobě podláč

0: Noc s hvězdou.
1: Člun s přemoženými lodníky se zvolna ztrácel ve večerní mlze. Jen vzdálené kletby zaléhaly na palubu a pak vše umlklo. Vítězní trampové snesli na hromadu všechna prkná dřeva, která na palubě našli, a rozdělali uprostřed veliký oheň. Pak usedli kolem do kruhu, Forbes se chopil kytáry a s dýmem plamenů se mísily drsné hlasy.
2: Táhlo už k večeru na malém škuteru, dospěli k názoru,
3: rádi na obzoru,
2: že se

Škoda, že nemáme s sebou gramofon, litoval šerif. Po těchto slovech se Forbes zachmuřil. Zálesák nepotřebuje gramofon, pravil. Hudba ticha ho kolébá. Gramofon je neblahá věc.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou. Jak letokruhy

jsem z celého světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří. Léta naplní čas mužných zrání.

0: Vidíte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Znáte knížete Grigorie Potěmkina? Snad možná podle rčení Potěmkonových vesnic. Ale tento muž byl tajným manželem carevny Kateřiny II. Veliké. Jeho život byl totiž dráhou stavitelů měst, skutečných měst a ne nějakých falešných kulis. A tak bychom si jej měli připomenout v jeho pravém světle. Příležitost se mu naskytla už při palácovém převratu v roce 1762, který vynesl na trůn právě Kateřinu II. Podle známé historky si Potěmkin všiml, že budoucí carevně chybí na kordu třapec a pohotově jí nabídl svůj. Jeho kůň pak navíc prý několik minut odmítal odejít od jejího boku a tak u carského dvora zaujal už ze začátku funkci jako bavič. Carevnu každopádně dokázal znamenitě napodobovat. Potom přišla rána. Za nejasných okolností ztratil své levé oko. Legenda viní bratrovi orly a kulečníkové tága. Životopis však spíše obyčejnou infekci. Potěmkin se proto na celý rok a půl dokonce stáhl do ústraní. Jeho život je však mnohem barvitější a tak nám ho v celém článku připomíná Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: noc s hvězdou.
1: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
2: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
1: ano.
2: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
1: Ne, prosím tak tě, ne, to... oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
2: Ano,
1: my...
2: Veno, že bychom jim tu nějak ukázali.
1: Nebo... Ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
2: Já třeba Venoušku začnu.
1: Ano.
2: Je Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
1: Prosím tě.
2: No opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
1: jo.
2: Potom kolem Kohinoru, do Bráníka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
1: Podívej se.
2: No. A jak jsi jel ty, Venoušku?
1: No, já jsem jel dvě stanice po staré trase,
2: mm-hmm.
1: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara no. Do Motola.
2: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
1: Prosím no. Tě, no vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý ťatům.
2: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lísky platit 2 dny?
1: To by měli.
2: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prý až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
1: Podívej se, holka, ty no. Máš štěstí. A co v zimě, to vám koupí brusle?
2: Nedopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjí až za 3 měsíce.
1: Která?
2: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
1: Já nevím, no to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.

0: Ale ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Který?
0: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
0: víš,
1: počkej, no. Ten rohák, co vypadá dočista jako novej.
0: No. No a co ho stihli jen tak, tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: No vidíš, ty mají ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
0: No a ještě by možná platili penále, vy. Jeven, a když jsem se já vracela z práce pětkou kolem zahradního města v
1: Venoušku. Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
0: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
0: Venoušku, to ti byla krása.
1: Pověřím, to si
0: dovedu představit. Obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
0: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
0: Ne, jenom dva dělníci, Véno. Ten jeden má bydle a druhý mu za to tahá drátem. Ale Véno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
0: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký. Já? Takový veliký, mohutný.
0: To vole hromady.
1: Tak no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A mají takovou velkou ruku, a co já. Ruku, takovej drapák, třikrát lomený, já. To má ta potvora, že by si sama mohla zapálit cigaretu, kdyby chtěla. A najednou ty Mirnix, Tyrnix, spustí se z toho takovej drapák.
0: Já.
1: Ty čtyři dělníci k tomu skočí.
0: Ne, drapák dva tam byli, ven.
1: Aha, no tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kosti,
0: no to
1: a ta potvora
0: jo.
1: To zvedne za sama, jako by nic.
0: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
1: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
0: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
1: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
0: Venoušku, představ si, tato Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
1: jo,
0: že
1: jo,
0: už to
1: jo.
0: Zkusil jednou
1: jo,
0: a ať
1: jo.
0: Je rád, že je zase mezi lidma.
1: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
0: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
1: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.

0: Noc plná hvězd.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je, odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jiný nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištora, soudruhu
1: ředitel. Já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte.
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno.
1: Ano.
3: To máte tak, soudruhu náměstku.
1: No, nejsem náměstek.
3: Ale mohu, vy byste mohli.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
3: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte tak, mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se mi tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajzny na ten vlnolám, co tam? Na lámu vlny? Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: No, včera byla teplá voda, přijel.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiňte, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobujte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore, co?
1: Ne, no, soudce, pojď vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedl? Ale no jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla vštěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, ta si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý, všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel...
3: Později, ano, později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrograf, no. Zůstalo přitom dceru, no, ale měsíc, tam prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
1: Vůbec ne. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoru, že jste přijat.
3: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že? No,
1: hledáme už, děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Kafičko. No tak, abyste to
3: mohli měl. Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: To je běžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak žasno. Kde na to berou čas?
1: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
3: No v podstatě, sami lapálí. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
3: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Co? Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dostaň. Tak si to vezmete a...
3: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
3: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
3: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
3: Beru!

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý den, tak jsem tu zas.
2: Proč dobrý den?
1: A proč ne?
2: No, dobrý den jenom, když je nějaký den špatný.
1: Jo, takhle, pardon. A dneska je dobrý den, já myslím...
2: No ne, všechny dny jsou dobré.
1: No, tak
2: není
1: já se...
2: Není třeba to zdůrazněvat tendenčně, že je jeden den dobrý.
1: Oproti vá, tedy ostatní.
2: Nestačí říct den.
1: Den, ano, den. Ano, jako se říká čest. Taky se neříká čest práci.
2: Den, co?
1: Čest.
2: Co?
1: Neříká se čest práci, čest.
2: Ano.
1: Takže člověk neví čemu.
2: Tak den.
1: Den. Tak jsme skončili minule v té kavárně, jak jsi dal s Voskovcem řízek na oslavu West Pocket Revue.
2: A jo, Urbana.
1: Urbana, ano, já vím, jak mají na oknech Prazdroj napsáno, si říkal.
2: Ano.
1: No a co bylo po premiéře? Jak dlouho jste měli k první repríze třeba?
2: Já neměl došlo k té druhé repríze, to se nepamatuju. Já vím jenom tolik, že 19. dubna byla premiéra a tehdy se odehrávaly v Praze nějaké studentské slavnosti Majáles. A já vím, že jsme to hráli pro ty studenty. A legrace byla v tom, že my jsme to museli hrát pod hlavičkou Osvobozené divadlo, kteréž to bylo sekce Deviacilu, že ano.
1: Ale Voskovec už nebyl členem o Deviacilu.
2: No tak dobře, no tak.
1: To nevadilo. No.
2: Já myslím, oni to v tom Deviacilu taky tak nebrali vážně. Oni neměli ani prověrky, ani se neschůzovalo. Oni prostě v kavárně řekli, tak ten už u nás není.
1: A, to bylo...
2: a chodili spolu dál.
1: To bylo vyčlenění. Ano,
2: ano. Ano. A nebo on řekl, já už u vás nejsem. To teď se o tom píše, jako...
1: O události.
2: Ty, co to přežili, až s věkem roste hlad po důstojenství.
1: Ano.
2: Tak každý jako říká, no tehdy, když jsem ještě byl mlád a byl jsem členem Deviaclu, tož mi u nás Deviaclu, ne.
1: No a teď přijde mi tedy dál, co po úspěchu ve Spokerky jste se pustili hned tedy do psaní další.
2: Moment, nech mě mluvit, já si to musím rozmýšlet, teď já se vracím do takové minulosti. Ano, tak tenkrát tady byli ty studenti to Majáles.
1: To Majáles, hráli jste pro...
2: Hráli jsme pod tou hlavičkou Deviacilu, protože Deviacil byl spolek, který musel být na policejním ředitelství tedy potvrzen, nostrifikovan a jeho sekce divadelní bylo Osvobozené divadlo. To jméno vzniklo nějakým nedorozuměním, že ano.
1: Z překladu Tajrova.
2: Ano,
1: vyšla
2: ale...
1: kniha Tajrova?
2: Ale ono vyšla Tajrova kniha, která byla přeložena do němčiny a tam bylo napsáno Entgefesseltes Theater, co znamená rozpoutané divadlo. A tak to Tajrov taky napsal, jak si rozpoutano,
1: ano,
2: bez hranic. A nevím, kdo to přeložil, Osvobozené divadlo. A o ty do mě otravovali lidi, vždycky říkali, hlavně ty, co to neměli rádi. Říkali, prosím, a počal jste Osvobozený od daní? Tak jim říkali, od blbu. Ale možná, že jsem byl snílek. Prostě jsme to hráli pod touhle hlavičkou, takže to byly vlastně amatérské představení. Ale protože Češi jsou známi tím, že jsou stále v nějakém rozkolu, tak tohleto Osvobozené divadlo, ta sekce, který byl Hontl Frejka, Emil Burián, se nějak nepohodli nebo co. A Frejka s Emilem Buriánem se nějak odsunuli tam do toho divadýlka na Slupy a hráli pod jménem Dada. No ale my jsme nebyli ani s těma za špatně, ani s těma za špatně nám šlo o divadlo, o legraci, takže jsme to nějakou dobu hráli taky pod hlavičkou Dada. Až pod nějakou hlavičkou jsme to hrát museli, protože jsme neměli koncesi divadelní. A koncesi divadelní mohl dostat někdo, kdo mohl prokázat tu zemského úřadu, že nejméně 4 roky provozuje divadelní praxi. To pak později prokázal Honzl, který byl původně učitel a dostal koncesi na Osvobozené divadlo, asi o rok později, to je jiná historie. To už je vznik toho Osvobozeného divadla jakožto právní osoby tedy, a na profesionální bázi, kdežto tohleto vlastně pořád byla skupina mladých lidí, kteří hráli
1: amatérsky z lásky.
2: Ano, ovšem, ono se nedá dělat nic amatérsky. Tehdy se sice ještě takovýto krásné řečení, jako je materiální zainteresovanost, se nenosilo, ale stejně chtěli

0: lidí vydělat a mít za to něco. No a muselo se těm lidem platit, ne? Tak jezdili sakramente na zkoušky tramvají. To byla koruna 20, myslím tenkrát, ale dojela zase, to se musí nechat, dojela. No tak prostě jsme jim platili honoráře, ale ty honoráře se museli vyúčtovat, to muselo být v rámci povolených výdajů, v rámci stanov, museli být schváleny tím policejním ředitelstvím. Takže když například někdo měl dostat 50 korun za něco, tak se muselo vymýšlet, jakože se něco koupilo pro spolek. Já tam chodil tomu úředníkovi s těma vyúčtováníma takovýma fiktivníma, to je myslím národní zvyk, který se taky nemění. Teď se myslím, když jsem dělal posledně divadlo, tak to zase byla ta faktura A, kde jsme si museli vymýšlet, jak by jsme mohli mít kostým, který nebyl na fakturu A k dostání, že jo. No prostě jsem tam chodil a říkal jsem za vypůjčení suzafonu tolik a tolik, za vypůjčení kotlů tolik a tolik. Učitelovi za učení na suzafon, no, říká, komu? Jsme říkali, no my, prosím, musíme mít ten orchestr, že ano, a oni se hoši učejí. A říká, prosím, kdo se u vás učí na suzafon? A jsem říkal, Vítězslav nezval. A mě to tak napadlo, že k tomu suzafonu by se to břicho hodilo, ačkoliv bylo o něco menší. A on říká, prosím vás, kdo to je? A jsem říkal, ale to je jeden takový. On píše básně a říká, aha, no tak dobře. No a teď prostě tímhle způsobem jsem vyúčtovával. Pak přišel ten Majáles a to jsme hráli v takové sérii, myslím, já nevím, 5, 6, 7, 8 představení, jo, a pořád víc a víc. A jsme jak si to dohráli, už jsme si říkali, no teď už bude pokoj. Odjeli jsme právě na Sázavu, až vím, že za náma někdo přijel, že by to chtěli hrát na Smíchově. To bylo parní leto a tam byl ve Švandově divadle. Tam prostě ředitel si řekl, že by to mohlo jít a taky měl pravdu. Šlo to. A tam jsme jaksi poprvé se střetli my idealisti a amatéři z profesí divadelního ředitele. No byl to trošku šok, ale člověk se někde musí učit vykořisťovatelem, ne? Tak jsme začali tam. No tak pak už to šlo dál, no pak se ta koule valila jako, no, nabírala na sebe. Jako když se dělá sněhová koule, no, to když je méně sněhu, tak to bude i to listí a i mnoho jiných věcí.
1: A mohli zas odbočit do soukromna?
0: Že tě přerušu, ten 27. rok je ještě důležitý jednou, takovou důležitou věcí, že jsem byl já, Voskovec, já byl poprvé v Paříži v listopadu. A to je pro mě nezapomenutelný, jako ta Paříž, když jsem se s tou Paříží sešel poprvé, to je pro mě nezapomenutelný, to byl snad můj nejsilnější dojem. A tenkrát jsem si řekl, já jsem vždycky měl tou cestovat, protože moji rodiče nemohli. Jaký jsem předesal, byl jsem ze skromných poměrů, to bych prosil, aby si každý pamatoval, neboť i tedy chudý synek se může proslavit, že ano. A tam, když jsem byl v té Paříži a viděl jsem to, no tak já nemluvím o těch Notre Damech, nebo těch Eiffelkách, a Louvrech, ale o tom duchu, o té atmosféře, o těch bukinistech, o ty Seině, o tom Boulevard Saint Michel, o těch dvou Magotů. A pak tam byl Pepi Kříma, malíř Josef Kříma, který byl taky od svých 30 let mladší. A který tam maloval nádherný obrazy, z kterých neustoupil celý svůj život. A dneska zaplať pánbu, ho svět uznává. No to by taková věc, která se stane jednou za život. A to bylo ten podzim a v nás tam vzal jeden muž, který nás angažoval hned jako ředitele podniku nočního. Byl taky blázen. Nám bylo 22 let a dělali jsme ředitele v nočním pajzlu. Totiž pajzl to byl pýzl, to byl to ani ne pýzl, to byl tedy tak pěkný bar v Praze není. A dneska teda. A tam jsme my dva měli vystupovat, taky jsme tam vystupovali s Milicou Majerovou a s Pištěkem. Platil nám fantastický peníze na svoji dobu i na dnešní dobu. 10 000 měsíčně každému. Ale my tomu vůbec nerozuměli. A on nás dal tý Paříže, aby jsme si tam vybrali, tedy aby jsme si vybrali program, orchestr. A teď jsme tam na tom, na Place Bigals nahoře, tam byli, jsou ty agenti, tam nám předváděli. A my jsme se tak strašně styděli, protože my byli takový dělímánkové mladí a teď jsme se tam jako tvářili, jako tedy takový ty z Jižní Ameriky ty obchodníci byli masem, že říkáš, mi dejte 12 blondýn a 11 brunet a jednu plešatou, kdyby někdo.
1: Zpěváčku.
0: A tam jsme tohle předstírali a tam před náma poctiví artisti se drželi a nám se líbili všichni, my nevěděli, co máme vybrat. A tak pak jsme dali hlavy dohromady. Už tenkrát před televizí, ovšem daleko líp. A řekli jsme si, hele, vybereme než takový, co nám budou sympatické, ať umějí nebo neumějí. No jsme vybrali dva orchestry. Jeden větší takovej, jeden takovej menší, na třídání, to byl tangovej. Tenkrát se to hodně dělalo, že hrál jeden orchestr a pak si šli odpočinout a pak přišli ty, co měli ty jakoby kozácký kalhoty, ale byli z Argentiny vlastně měli být. A ty bolírka, ty harmoniky a kytáry, že hráli ty tanga.
1: Tadá! Žaluzí!
0: Ta-ta-ta-ta-tam! Pará! Tak jsme to sem přivezli, ten program stál šílený prachy, za ten by dneska byla malá nemocnice. A no, tak jsme to tady otevřeli, ten muž, co to otevíral, taky měl dost velký oči, pak to chtěl, aby se tam chodilo pouze ve smokingu a tak. No my jsme tam vystupovali s Miličou Majerovou a s Pištěkem, to jsme se s ním tenkrát ohromně zpřátelili, Pištěk byl báječný člověk. Velice moudrý muž a on se tak utrácel po těch filmech, ale vědomě, on, tomu to bylo jedno, on vždycky říkal, já si nalepím fousy a jdu z filmu do filmu. On hrál furt jednoho, jenom ty fousy, když jsem měl moc upatlaný, tak si nechal od Kobika udělat druhý. A tak ten s náma tam hrál, to se mu líbilo, my jsme dělali tři klauny. Ale neuspěli jsme, no protože to je úplně jiný druh práce. Pracovat v báru, v nočním podniku, a pracovat na divadle, to je velký rozdíl. A na tom divadle přijdou lidi za tebou. Kam půjdem do divadla, na koho, na Horníčka, nebo na Suchýho, nebo na mě. Já jsem se dal naposled. Ale když jdou do báru, tak jdou kam?
2: Pojď se napít něco. Dáme si večeři a pak si dáme nějaký víno, možná, že tam bude, víš to, jak má to, víš?
1: Gamza.
2: Ne, Gamza, myslím tam tu blondýnu, víš, jak jsme ji kutálili v Mělníku, hehehe. No tak tam přijdou, ty se koukají po blondýně, že jo, krkají po řízku a...
1: Koukají se po blondýně a krkají po řízku.
2: A nebo v obráceně. No a ty tam seš na tom pódiu, člověče, a ty tam děláš umění. No jediný umění podle toho je samopala, po tři letom vzít honorář a se jít vodům dál. A to se nevede. Ale prostě, no, my to nemohli udělat. Přitom jsme hráli tady večer, že jo? Kde to byl pravý opak, tam to bylo naivní, jarý, šťastný. A já jsem se vždycky ráno probudil a řekl jsem si, co mě je tak blbý? A ono bylo tím, že řekl, ježišmarja, když já zase večer tam vystupuju. A bál jsem se toho, měl jsem mindrák.
1: To znám.
2: No a jsem kvůli tomuhle nemohl v Americe pracovat. My jsme dostávali v Americe veliký nabídky. Tam byl takový moc pěkný nightclub, Café Society se to jmenovalo, kam chodili opravdu intelektuálové, fajn lidi. Já to nemohl. Ten pohled, že se na mě lidi dívají zezadu, anebo že se na mě nedívají, nebo že si povídají, mě to tak ponižovalo, že jsem se tomu bránil tím, že jsem

0: byl na schvál špatný, jestli rozumíš, co myslím, no. Rozumíš, což je nerozumný ode mě, ale pak jsem viděl, to snažení kam nevede a že vlastně prohrávám tu bitvu, tak jsem začal dělat takový...
1: Ale já bych řekl, že i ten nejlepší divák, je-li u stolu, tak se promění v nejhorší.
0: Ano, ano, ano.
1: Podvědomě.
0: Ano, to je vyšší nervová soustava.
1: Se dívá bokem.
0: A... Ano, tak jsme tam byli měsíc. Byl to hrozný měsíc. Ještě byl komplikovaný tím, že pak jsme tam měli, veškeré ceny byly v režijní, co znamená, že jsme tam všechno, co jsme snědli nebo vypili, to byl pakatel. Ano, tak já jsem potom představení, potom tam vždycky zůstal a jsem v tom pakatelu propil tam celou gáži. A moje žena, ještě ne, tehdy moje žena, moje dívka povídá, Jeníku, děláš chybu, takhle, netěší tě to a ještě bys se naučil pít. To bys neměl dělat. No a já Boskovec měl ten pocit taky, tak jsme šli k tomu muži a řekli jsme mu, hlejte se pane, my bychom to už nedělali. Ono se mu to nestalo. Hmm. Bo já mu říkal, pardon, prosím, pardon. To snad bude nějaké nedorozumění. My, prosím, dáváme výpověď, my, prosím, nepřijímáme, my jsme zvyklí dávat. No, jsme mu řekli, no tak to se nedá svítit tentokrát, musíte přijmout. No, on se velmi urazil, myslím, že s náma rok nebo dva nemluvil. No, pak jsme zase byli kamarádi. Ale pak nám řekl, že jsme měli pravdu, že jsme byli špatný program a měl pravdu. Ale rád vzpomínám na toho Pištěka, který si vymyslel nádherný for, že měl plešatou hlavu, kašírovanou, do ty měl zavrtaný šroub obrovský a na ten šroub měl uvázaný třapec, jako je u fezu. A přesto měl navlečený fez, velký červený fez a ten třapec myslel tak, že on tam přišel klaun s fezem, se třapcem a když smek, tak mu zůstal ten třapec vyset na tom háku. A my jsme dělali ale opravdu takový číslo klaunský, že jsme říkali, kolik je hodin. A teď jsme začali vytahovat hodinek asi 400 nebo 500 a rozhazovali hodinky a říkali jsme, moc hodin, moc hodin, moc hodin, moc hodin. A odešli jsme.
1: No,
0: tak když je moc hodin, tak odejdem, ne?
1: Já právě se mám jenom jedny, ale ne, že bych chtěl rozhazovat. Já myslím, že to zase na chvilku ukončíme. Tvoje paní přinesla sír a pivo, hlavně
0: a pivo.
1: Tak naschle.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Evropské země už neví, čím by Rusko ještě vyprovokovali. Po pár desítkách sebevražedných sankčních balíčků začínají k tzv. Koalice ochotných docházet nápady. Nejspíš proto někdo z jejich členů plácl, že prý a co takhle zablokovat ruskou Kaliningradskou oblast. Jestli to nebylo jen plácnutí, tak už jde přímo o válečnou diagnózu, protože západní grázlové si nedají pokoj. Učiní z Kaliningradské oblasti klidně rozbušku pro celý svět. Testy červených línií jsou bez konce a mrazivá odpověď z Moskvy je opravdu tvrdá. Opravdu chtějí tito evropští pávkové, včetně Babiše, vyzkoušet, jak vypadá jaderná zima? A co my na to? Jsme jejich rukojmí? Protože úvahy o izolaci Kaliningradu a vojenská cvičení v okolí, rozšiřování evropské zbrojní výroby i žvásty o jaderném odstrašování jen dál vyostřují vztahy s Ruskem, které říká jasně, že na pokus o blokádu svého území odpoví bleskově a velmi rychle. Článek nám o tom připravil Jegor Volkov.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Moře usíná, srdce vzpomíná na to, o čem snělo, co dřív bylo, nezapomíná. Já miloval jen vás, však moře šedý pás, než den se probudil na

jsem pochoval sny nesplněné. Mou touhu moře pohltí a prosba mám,

0: noc s hvězdou.
1: A nyní bych chtěl poradit všem...
2: No to je právě to, co mě mrzí. Pořád v našich pořadech někomu radíš a abys tak jednou poradil mě svýmu kamarádovi nejlepšímu, to tě ani nenapadne.
1: Pak já vím, že potřebuješ poradit.
2: No potřebuju.
1: Tak se poraď doma.
2: To je delikátní záležitost, tím nesmím ani za maminkou, ani za tatínkem.
1: No, tak to vem rychle, ať to máme za sebou, vidím, že se toho nezbavím.
2: No, hele, rád bych koupil jedný slečně kytku.
1: No, dobře.
2: Tu slečnu mám rád, hodíme se k sobě postavou, bydlí blízko nás, má oči dvě a...
1: Prosím tě, nebreptej tady jako malej kluk, holku máš rád. No teď si to říkal, to já nic neprozrazuju. Holku máš rád, tak jí koupíš kytku.
2: No to já právě...
1: Ty nevíš, jak si o ní říct, ty. Ty se upejpáš. Ty nevíš, jakou vybrat. No. Tak aby si věděl, že máš kamaráda, já tě naučím tak kupovat kytky, že ta tvoje holka...
2: Slečna.
1: No tak slečna, už teď může stavět sklení.
2: No jo, ale když to není jen...
1: A nic mi nepovíde, já ti nevyčítám, že neumíš kupovat kytky. Ono to chce praxi.
2: Já vím.
1: Ona taky každá příležitost chce jinou květinu.
2: Ano, to vím. Já jsem jednou od Jitky dostal za květiny málem pár facek.
1: Počkej, málem pár facek a tu jich chceš kupovat další kytky.
2: Ne, takhle není pro Jitku, s Jitkou už...
1: Takže jsi dostal těch pár facek.
2: No, dostal, ale...
1: Tak to nám vypráví, to mě moc zajímá.
2: Jedný se jí podařilo uhnout. No, já ti ho řeknu od začátku. Chodil jsem s Jitkou už dobrých 12 let. A tak jsem si říkal, Jiříku, do téhle známosti už se nemusíš bát něco investovat. A tak jsem jí šel koupit...
1: Kytičku, no vem to rychle.
2: No, ne kytičku,
1: no,
2: to nemůžu
1: říct. Puget, no.
2: Ne puget, oni zrovna neměli pugety. A tak jsem jí koupil spíš věneček.
1: Chápu, no to jsou ty, byly Velikonoce, to jsou ty věnečky z kočiček.
2: Ne, to nebyly Velikonoce.
1: Ne, nebyly.
2: Že
1: měli ty věnečky z kočiček.
2: No ne, oni neměli ty věnečky z kočiček, to byl spíš věnec.
1: Věnec?
2: No krásný, z chvojí, za 400.
1: No. Počkej, ale... On přeci, to není vhodný dárek pro dámu věnec. Chvojí.
2: Jak to, já jí to dával na večer.
1: To máš jedno, jestli to dáváš ke svačině, nebo na večer, ne, nebo poledne.
2: Ne, ten nebyl speciálně na večer, ten měl nápis Spislavce. No, ano. Já jsem tam ještě připisoval Jituško, jak mi radil ten chlápek.
1: Tohle, na to zapomeň.
2: Jo.
1: To nebudeme rozbírat, jenom si pamatuj, že věnec se stuhou není nejvhodnější kytka na schůzku s holkou. Ty musíš ty svý božence...
2: Ne, Karla.
1: Karla?
2: Karla, Jičina sestra starší.
1: Ty po té příhodě ještě chodíš s Jičinou sestrou?
2: No ne, tak ona Jitka, na tom není špatně, ona se probdá na venkov, má nějakýho hrobníka skrz ten věnec.
1: Dobrý, tak ne, choď si s kým chceš, já jsem nakonec tady od toho, abych tě naučil kupovat kytky, tak se do toho dáme. Já jsem tady učitel, prodavačka květinářská a mám kiosk s barevnýma kytkama.
2: No to dá rozum, že květinářka nebude prodávat perní.
1: Dívej se, mluvil bych pěkně pokorně při tvých zkušenostech s kupováním květin a nediskutoval s prodavačem květinářkou. Já mám krámek plný kytiček, jak vidíš, a dokud nepřijdeš slušně, tak ti neprodám ani pažitku.
2: A dobře. Se uklidní, hlavně koukej tady zboží zalejt, abych dostal čerstvý květinky.
1: Tyhle kytky, že jsou povadlí?
2: No hele, tulipány, jak ohejbaj hlavičky.
1: Ty se neohejbaj suchem. Ty se kloněj smutkem, že jede kupovat Grossman.
2: Dobře, když nejsem pro tulipány dobrý zákazník, můžu jít nakoupit jinam. Není to jediný...
1: Jinam?
2: Ano.
1: Madonna mia, to byste mi, pane, přeci neudělal. Mám doma 6 hladových dětí, zám pánom a syna. Jsou jako stupínky.
2: Ale je mi to jedno.
1: Marcello, Chiquita, Sofia, Carlo, Ponti, Bugatiste, Madonna mia, Marcello, bambini mia, io sono solamente rinato, te la morte, bombardamote, lo so, Marcello,
2: Krásný,
1: je? Bugatiste, adoptivní,
2: podobně. Kudatý step, jak je ti podobné. Uklidněte se, nakoupím u vás. Nakoupím, stařenko.
1: Je u vás stařenka? Jsem krásná italská holka. Madonna mia, mám všechno, co mám jí.
2: No tak, to spíš uvěřím, že máš čerstvý kytky.
1: Mamma mia, cornuto. Mamma mia, urazil moje tělo. Rocco, Rocco, kde jsi? Zavolej, bratři. Bratři se. Cizinec ti zneuctil sestru. Madonna mia, kdo si mě teď vezme? Kdo si mě teď vezme, Madonna?
2: Já ti snad někoho seženu. Slávku, pochop, že já snad budu častěji skupovat kytky v Praze, než v Neapoli. Že? Co tadyhle, Marcello?
3: Kar, jak myslíš, Marcello, no? Tak si beru skovej děti si svoje.
1: Hej, Mária už roku nemusí chodit. Tak kde mám ten krámek?
2: Kde? Na Karlově náměstí třeba.
3: No dobře, jsem na Karláku, no.
1: Fialky, kytičky, fialky. Pusťte ho nám. Zavírám, balím.
2: Co? Co blázní? Proč zavíráš?
1: Je tady zima proti Nápoli. A ostatně jdu prodávat do kavárny, na ulicích nejsou kšefty dneska.
2: Jednoho zákazníka bys mohl ještě obsloužit.
1: O jednoho, no. Ale tak vybírej rychle, tuhle si vem, ta je...
2: Tu mám nejradši. Mezi náma, neměla byste nějaký slušný věnec? Tak se mě nezáleží, mám tu holku rád?
1: Už jsem vám jednou říkala, že věnec není vhodný dárek pro dámu, a neopírejte se mi o kaktus. Tuhle si vyberte, to je krásný, rozvinutý
2: karakter. Hej, tuhle by se vzal, tuhle.
1: Tuhle?
2: No,
1: teď to je volámaná kytka, no. To je přímo šeredná.
2: Ona Karla taky není z nejpůvabnější.
1: Právě proto bych jí tuhle kosodřevinu nekupoval. Mohla by se v tom poznat. Vyberte jinou.
2: Hele, Slávku, když už vybírám, neměl bys si nějaký tvrdší kytky?
1: Tvrdší? Mm-hmm. Proč?
2: No, kdybych s nima náhodou upadl, aby se nepoškodil.
1: Proč byste padal?
2: No, oni na mě u Karličky někdy pouštějí psa.
1: Kdy někdy?
2: No někdy, vždycky, když přijdu.
1: Tak tvrdší kytky nevedu.
2: Ani pod pultíkem?
1: Ani nad pultíkem.
2: A co takhle malej věneček?
1: To už tady bylo. S malinkou stuhou.
2: Ne, bez stuhy. Malej, ale za to pevnej.
1: Proč malej a pevnej?
2: No, aby si dal tomu psisku narazit řádně na čuma.
1: Tak kupuješ kytky pro Karlu nebo pro psa?
2: No pro psa, ale on jí Karle může donést. Noviny jim taky nosí z trafiky.
1: Aha, tak já zavírám a malím. A jestli ti můžu dát radu, tak Karle kup fialky a psovi busta. Hej, Mária, připrav špagety, Francesca jde domů.
2: Copak, jemu se to radí, Francesce. Karleku fialky psovi busta. To jsem jednou udělal, jenže jsem to předal obráceně a pokousali mě oba.
1: Ať to má tempo správně.
2: Ano.

Do noci déšť nepřišel, měsíc na nebi nevyšel, ptáci mlčeli, hučel splav smrti na pozdrav. Kámen na řece

0: Tak další, prosím, kde je na řadě?
1: Já.
0: A ano, vy to s tou velkou hlavou. No tak jen rychle, dnes je vás tu hodně. Tu tašku pěkně odložte tam.
1: No ne, prosím.
0: Počkejte, jen se nebojte, on vám ji tady žádnej neveme.
1: Ano.
0: Co pak by dělal s taškou? A vy, pane asistente.
2: Prosím, pane.
0: Buďte tak hodnej, pište. Prosím. Máte hlavičku?
1: Já, prosím.
0: Ale ne.
2: Ano, ano,
0: ale moment, vy máte hlavu, ale
1: já.
0: Tady pan asistent, aby si připravil záhlavy pro vaše nacionále. Tak prosím, vaše jméno, narozen.
1: Ale pane profesore.
0: Co, věčo, nezlobte mě. Jméno, narozen.
1: Já jsem, prosím, Benjamín Sádlo.
0: Benjamín
1: a
0: Sádlo.
1: Narodil jsem se v roce 1889.
0: Kde?
1: V Kardašové Řečici.
0: Kardašové Řečici.
1: Ale jenom jsem chtěl, pane profesore, kvůli...
0: Ale počkejte, dost žvanění, nemáme na to čas. Už vás vážili?
1: Ne, prosím.
0: No tak to nevadí, tak vás vážíme potom.
1: Ano.
0: A teď se na vás podíváme. Hezky se svlékněte.
1: Já, prosím, no, a já, proč bych se svlékal?
0: Počkejte, tak rychle, rychle. Máte zajímavou lepku? Jako futral na harfu.
1: Jako futral.
0: To tam nepište, pane asistente, pište. Lepka dolifokefalická, typ introverní, na uších, máte to?
2: Mám.
0: Darwinův hrbolek,
1: já
0: máte
1: hrbolek.
0: To? Ale počkejte, a jak pak, milí pane, vy, jak to bylo u vás ve vaší rodině?
1: No, děkuji za optání, pane profesore,
0: no,
1: ale
0: ne,
1: já jsem chtěl...
0: Počkejte, prosím vás, jenom mě nevyrušujte,
1: no, dobře.
0: Jenom k věci. Nebyl u vás někdo doma takhle nemocen, takhle něco, nervy, nebo... Nebyl někdo takhle v ústavě?
1: No to prosím, dědeček z manželčiny strany byl v pohřebním ústavě jako funebrák. No ale to snad to se nepatří.
0: Podívejme se, pánově, do legrace. No tak to hezky vám zatrhneme, to vám dáme příležitost, abyste poznal se náš ústav pro takový potrhlý lidi, jako jste vy.
1: Já prosím, že jsem potrhlej?
0: Že nejste blázen. Ale to víte, že nejste.
1: Že ne?
0: Ale Bůh ráj, no. Vy jste chytrej.
1: To já vím.
0: A co pak hlavička? Nemáte taky nějaký loupání nebo nepobolívá? A jak pak spíte?
1: Na levým uchu, prosím.
0: Ale ne, já snad jsem nemyslel ještě, že na posteli. Počkejte. Počkejte, no tak kam utíkáte sem, kam utíkáte.
1: Ale tak mě puste.
0: A jen zůstaňte hezky sedět. A teďka, podržte, pane asistente, ruku tady, tak, dobře, jen můj podržte, dobře, no.
1: Co to děláte?
0: Počkejte, on má nic, jen se dívejte hezky, mě na špičku prstu, hezky tady na nehet, no.
1: Já se koukám
0: pořádně,
1: na nehet.
0: Pořádně, hezky no, se dívejte, no. Tík.
1: Aha!
0: Chlape, když jste mě kous?
1: Já chtěl?
0: No chtěl, ale to, teď vy máte zuby jak krokodýl. A teď toho mám dost a teď budete hezky odpovídat na otázky.
1: No ale vždyť já.
0: Mlčet! Otázka prvá. Oute mě kous, to bolí. Kolik má kilometr litru?
1: Čeho, prosím?
0: Já jsem s tý bolestí úplně spletený, to mi celého spletete. Chtěl jsem říct, kolik má kilometr voltů. Nevíte, no to se rozumí, to jsem mohl vědět, tak něco jiného. Kdy byla bitva u Monte Cuculi?
1: Nevím.
0: No počkejte, nevíte?
1: Ne, protože to jsme neměli.
0: No tak dobře, tak něco lehčího. Kolikrát je, poslouchejte, kolikrát je 6 miliard, já už jsem taky spletený, kolikrát je 6 miliard, 800 trilionů, 90 milionů, 350 tisíc a půl, násobeno hydraulickým lisem. Já se chechtá, tak zas nic, tak pište, pane asistente. Inteligence chabá, demencia prekox, vrozená slabomyslnost.
1: Tak to už prosím přestává
0: všechno. Mlčet budete, to teprve začne, zkusíme to jinak. Říkej pospátku a blesku rychle, kuň kopity kopal kolem kulatý kolny.
1: Ne kila kotete febele me pese veze.
0: Dost člověče, dít vy jste se kous do krku. Špatně, pište pane asistente. Vadná řeč, křeče v obličeji.
1: Co mám?
0: Ale počkejte, otázka další bude dějepisná. Řekněte mi nemocný člověče. Kdy se narodil Kvído Adalbert Holofernes?
1: Tak to je prosím asi 30 let. A narodil se u nás vedle v domě.
0: Vidíte to? Vyložené šálení smyslu. Holofernes se holobku vůbec nenarodil.
1: Ne.
0: Toho jsem si vymyslel, abych vás nachytal. No nevadí. Vy, jak pozoruju, máte vůbec, jak my učenci říkáme, falešné představy. Poslyšte. Nemyslíte si někdy také například, že jste Caruso?
1: No, mně už je to prosím jedno.
0: Aha, už je mu to jedno. Typická odpověď pregnantního melancholika. Tak budete zpívat.
1: Já.
0: Ano, budete zpívat. Caruso musí zpívat. Já vám vezmu Ačko.
1: A kde ho vemete?
0: Počkejte, to já. No tak nestýďte se, já vám to začnu.

0: Ale na to já prosím nejsem.
1: Pan Caruso má jiný repertoár. Tak jedem.
0: O, jak je měnivé to srdce ženy, člověče.
1: Proč nespíváte?
0: Ale...
1: Co vy jste za blázna, vy podvodníku? Tak nám vás půjdeme jinak. Protižte.
0: No. Jo, jo.
1: Nepřipadá vám někdy, vážený paciente, že račte být slepice?
0: Já? Tak to slyším, prosím, poprvé.
1: No to nevadí, jen dělejte hezky po mně.
0: Počkej, co jsem to udělal
1: za chybu? Jak pak můžete dělat slepici, když jste mužský?
0: Vy můžete...
1: No samozřejmě, vy jste kohou.
0: No
1: tak pěkně, hezky po mně, no.
0: Co pak, jsem blázen?
1: A už to uznává. A jako takovej budete dělat jiný zvíře. Víte co? Uděláte mi čuňárnu. Je totiž čuňátko, tak hezky, no.
0: Stal jsem jelen.
1: Výborně, pište, pane asistente. Pacient má představu... Máte to?
2: Mám.
1: Pacient má představu, že je jelen.
0: Ne, já nejsem, prosím...
1: Mlčet budete a seberte se trochu a nekoukejte na mě jako abstinent na flašku s rumem. Na mou duši takovýho blázna jsme tady ještě neměli. Člověk ani neví, kam vás má zařadit. Ale vy jste báječný případ. Ale na případy tady nemáme bohužel čas. Podívejte se, mějte přece rozum, nestěžujte mi práci, ale nestěžujte, ale vím, ale nestěžujte mi práci, ať to nějak skončíme. Řekněme třeba, počkejte takhle, řekněme třeba, že jste Napoleon Veliký zrovna, když překročil Rubikon a povídal, kostky jsou

vržený. A hned byste tady mohl zůstat jako normální blázen. Nebo to zkuste s Cezarem. Těch jsme tu měli hromadu. No na Cezara si vás tady můžu nechat hned. Já bych mohl dělat

0: Hezky klidnej. Teď se klidnej, ke koukáte jako tygr na škubánky.
1: No, ale já chci, abyste mě pustili,
0: počkat,
1: nebo...
0: Počkat, jen klidně. To bych si vyprosil.
1: Já taky prosím. Luk.
0: Pane asistente, vy mám, vy začínáte být, počkej,
1: hašlo, počkej, kde jste mě to kop?
2: Já jsem to nebyl.
1: Po mě kouše do ucha, kazajku, rychle kazajku.
2: Na co kazajku?
1: Dáte kazajku, pojďte se,
2: pojďte se. Nedávajte mě žádnou kazajku.
1: Až se dáte
2: kazajku. Pusťte mě, vy vandalové, nebo vám to tu rozflákám.
3: Jen máte stažený ručičky, jen to rozsekejte. Neškrtí vás to tady trošičku u krčku.
2: Ale, vždyť já jsem od elektrických podniků.
0: Cože jste?
2: Jsem.
0: Vy nejste?
2: Ne, prosím. Já vám šel jen vyměnit elektroměr.
0: No, tak se to měl říct hned.
2: Já nemohl.
0: No tak vidíte.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené, a pak zase přesolené. Nejsme zíčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté, a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, v jídle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních spécí. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extravuřty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Les, kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády, hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz, špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na

tabulí vývězku, že jsme se zavázali pomoci na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš, to divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali i s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny, žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky, odváží se. Ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto...

0: Noc s hvězdou.
1: Pozdrav, pozdrav pámbu, pozdrav pámbu. Pane okresní spořitelna, nějakej ofouknutej, co?
2: Už to fouká ze Strniš, víte, pane obilní monopole. Leto se ku konci chýlí s bohem, buď lásko má.
1: Tak. Mlha padá, kanálům zapáchá z otvoru, mlha a marast je na obzoru. Až mě zamrazilo v kostrči a srdce se mi sevřelo při pomýšlení na ty německý vojáčky.
2: No moutě, děti moje malovaný, Wehrmachtíček jeden ucupitanej, ono si to celý leto pěkně vesničky pálilo, vraždilo, kradlo a loupilo. A teďka jim drobotině zima zase začne zalejzat za nechty.
1: Tak je to. A teďka ty loňský voznobeniny od Moskvy k tomu a od Možajsku se začnou ozývat.
2: A to regma od Rostova.
1: Tak a houser od Leningradu.
2: A to ještě letos jim začíná foukat do zadku takovej lezavej vítr od západu.
1: To jste řekl moc správně. No, nedá se nic dělat. Začíná, jak se tak na tu třetí říši dívám, začíná doba zrání.
2: Jo.
1: Co zaseli, začínají sklízet. Nad Berlínem dozrávají ruský švestky.
2: A padaj, přímo do ulic.
1: No, a co ty americký broskve s těma tvrdejma peckama nad Rotterdamem?
2: Jo, a jinde taky.
1: A anglický hrušky? A to jsou tedy nějaký hrušky. Celý blok domů srovnají se zemí. Padá, dozrává to.
2: Jo, švestky, hrušky, slívy, všechno nám to dozrává. Tenhle podzim bude v Německu hodně povidel. Vzpomenete na má slova.
1: Jak?

0: se Adolf na kalendář kouká, šeredně ho mrazí v zátilku. Dny se krátí, ze strniště fouká, zima bude v Rusku za chvilku. Listí žloutne, vítr si v něm hraje, víno dozrává na vinici. Zatímco světu vítězství zraje, Adolf zraje pro šibenici.
1: Sieg Heil, moc dobře jste to zaspíval, pane
0: kolego.
1: Ale
0: co je to všecko platný? Vůdce se necítí dobře, já jsem slyšel důvěrně.
2: Ale co pak to, můj ty pane Landráte, co pak?
0: Úplavička.
2: Boleníčko?
0: Tak, tak, prej si dal uvařit ruskej boršť.
3: Ale to, no, je to byl hrozný.
1: Ale to je to, nápad.
0: To je ta zelná polívka s kyselou smetanou. Někdo toho nesnese.
1: A prosím vás, proč se nedrží jablka v ořechu, tomu tolika svědčí?
0: Ale no prosím vás, on se cvičil na tu ruskou stravu. On měl stek, že ho Churchill se Stalinem nepozvali do Moskvy, víte? Tak chtěl být soběstačnej a projmul ho to.
1: On prej byl děsně namíchaný, když se o ty schůzce dozvěděl.
0: Ale no je. No teprv Göring ho uklidnil, když mu zatančil kozáčka. Ale to hácha musel hrát k tomu na palalajku.
1: Ale prosím.
0: A Moravec servíroval šašlík napíchnutej na meči svatýho Václava.
1: A prej Tiso pískal kudlu.
0: Na kámen skutečně padla kosa, když řekl Adolf, jsme světa páni. Na to heslo zajde celá osa, která se tím heslem ohání. S osou zajde rasistická věda a s ní legenda Hernfolku. Svět se přece komandovat nedá skupinou berlínských pacholků. Sieg Heil.

0: je 6.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze stanu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor stanu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost Cetin až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením stan si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom. Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že její současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Ony totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném západě už bude pozdě. Letošní pivní Oktoberfest v Mnichově má novou atrakci. Kromě bavorských tupláků a německých klobás si můžete u stánku nechat píchnout různé druhy vakcín. Západní metropole už sice delší dobu nabízejí návštěvníkům různé odpudivé a nebezpečné kulturní zážitky. Mnichov to však pod vedením zeleného starosty jednoznačně trumfnul. Oslavu sklizně chmelu prostě jednoduše spojil s očkovací kampaní. Spíš než ale třešničkou na dortu, to můžeme označit za stejně příslovečný poslední hřebíček do rakve. Na Oktoberfestu si zkrátka každý, jakkoliv již třeba i připitý člověk, může zvesela nechat aplikovat vakcínu proti chřipce či proti covidu. Zcela neformálně, asi na zlepšení nálady, namísto zákusku ke zlatavému moku. Vždyť také farmaceutičtí giganti BioNTech a GSK jsou sponzory a zlověstná Moderna pak sponzoruje rovnou oficiálně celý festival. Velkorysost těchto zločinců a výrobců nebezpečných vakcín je skutečně příkladná. Naši čeští politicky progresivističtí pořadatelé obdobných cirkusových pořadů s příznačnými světáckými českými názvy jako Colors of Ostrava nebo Rock for People se nepochybně dají brzy inspirovat. Tak co, Necháte se tedy v Hradci nebo v Ostravě jen tak pro zábavu naočkovat? Jistě se budou stát fronty. A co když potom ještě pořadatelé navíc za každou dávku nabídnou poloviční vstupné?
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Představ si, právě jsem se dozvěděl, že starý Votoček zemřel. A smrt ho prej překvapila ve spánku. Povídá ten druhý, no to je strašný, tak to on chudák třeba o tom ještě ani neví.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Promiňte, dámo.
1: Ano.
0: Netoužíte po tanci?
1: Ne.
0: Aho, líbíte se. Skutečně vaše tvář je zázrak sám. Rád bych vás požádal o... Nevím, jestli se správně vyjádřím. Umíte psát? Ano, jste úžasná. Potřebuji totiž teď stehnout písničku, půjde to? O, díky, tak poslouchejte.

Netrap se, hochu, co se stane, až tě farář ožení, nás žádná holka nedostane, v hešmanickém vězení.

0: padam, padam.
1: Byla jedna stará pana, měla mladou služku, spatřila jí jednou a na okusu je tušku, jež to byla ostrovtipem nadána. Napadlo jí, služka myslí na pána, juch na pána.
0: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
1: Teď mu jistě smolí psaní, pana vztek

0: pokoje. Rozhodla se, koňovi dám obroku a jim každému do zadnice po broku, juch po broku.
1: Pam, pam, pam, pam, pararam, param.
0: Náhle se v ní probudila nepoznaná touha. Byla by jí zabudila, řekla si však ouha. Já tu holku bez okolků zabiju. A večer to pak si

0: vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Stanice Hvězda.
1: Já sobě sám jsem kapitán, za velrybou bílou plují bůh ví kam. Je kletbou mou, když dnem i tmou, vlny bouří větry dují v oceán. Tak hlí.

zná. Ví, že se mě ani chvíli nezbaví. Mé lodí kýl má přesný cíl. V dálce vidím obrys bílý mlhavý. Až přijde čas, kdo ví, kdo z nás ku přežití větší šanci může mít. Já dobře vím, že její stín za lodí se plíží dál a nemá klid. Stín bílý.

0: Je 7.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Znáte knížete Grigorie Potěmkina? Snad možná podle hrčení Potěmkonových vesnic. Ale tento muž byl tajným manželem carevny Kateřiny II. Veliké. Jeho život byl totiž dráhou stavitelů měst, skutečných měst a ne nějakých falešných kulis. A tak bychom si jej měli připomenout v jeho pravém světle. Příležitost se mu naskytla už při palácovém převratu v roce 1762, který vynesl na trůn právě Kateřinu II. Podle známé historky si Potěmkin všiml, že budoucí carevně chybí na kordu třapec a pohotově jí nabídl svůj. Jeho kůň pak navíc prý několik minut odmítal odejít od jejího boku a tak u carského dvora zaujal už ze začátku funkci jako bavič. Carevnu každopádně dokázal znamenitě napodobovat. Potom přišla rána. Za nejasných okolností ztratil své levé

0: Oko, legenda viní bratrovi Orly a kuličníkové Tága. Životopis však spíše obyčejnou infekci. Potěmkin se proto na celý rok a půl dokonce stáhl do ústraní. Jeho život je však mnohem barvitější a tak nám ho v celém článku připomíná Milan Kramberger.
1: Na stránkách akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: tě mám rád. To jako kdybys modrý z nebe chtěla stočit do ruličky a do kapsy dát. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát. Stačí sponka, hřeben či vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jen ne na to, co je ve mně, jak tě mám rád. Proč růže voní, vždyť to je div, pár lístků stonek, ty si těhle růží sad. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí sponka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas. Zeptej se mě na cokoliv, jestli chceš, tak vymyslím si několik vět. O lásce se povídat dá, ale co to je, to marně hledá léta svět. Někde uvnitř, co si zvoní, začne hrát, stačí zvonka, hřeben, vlas. Vůně svetru, co jsi mi dala, všechno snad, čeho rukou tvou dotk se čas.
1: Hraje hvězda.
2: Stanice hvězda.
1: Na vlně bezpečí.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Bylo by nespravedlivé, kdybych se nezmínil o naší babičce. Je už chudák celá hluchá. Když v našem sousedství vybuchlo velké skladiště třaskavin, babička zavětřila a zvolala: Dejš to, pán.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Vážené dámy, vážení pánové, to, co jste právě slyšeli, je malá ukázka reprodukce nové naší dvoulampovky Mikrofona 203. Jak se vám líbí? Jasná, že? Ano, Mikrofona 203 vám zachytí ze vzdušného éteru každý tón, každé slovo výrazně a neskresleně. A stojí jenom 690 korun. To je poslech, že ano? To je dynamik. Ano, tak je vybavená ta nová dvoulampovka Mikrofona 203. Na vašich tvářích čtu radostný podiv, uspokojení, ba víc, nadšení. Není také divu. Mikrofona 203 je dvoulampovka s dosud neslyšeným výkonem. Vaše nadšení je stupňováno tím, že Mikrofona 203 stojí pouze 690 korun. Vidím vám na očích, že toužíte po mikrofoně. Vidím, že jste zaujati, že neodoláte. Jsem jist, že nebudete mít pokoje, dokud Mikrofona 203 nebude vaše, vaše, vaše.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

sám nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí pláta trošku pro šoupe rohošku. Ta snad má právo mít k zoufalství.

0: kapstech víc než trošku, že bez práce mám jenom hlad, vzpomenu na stonožku a jsem na světě rád, a jsem na světě rád.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Svět se bohužel opět žene do propasti, a to vinou dětinských politiků, kteří nemají vůbec nic společného s těmi dospělými. Válka je velmi pravděpodobná, ne však nevyhnutelná. Západní provokace vůči Rusku chtějí totiž překročit bod červené linie. Od něj už však není návratu. Zkrátka, ženeme se v mimořádně nebezpečné chvíli dějin a zároveň mimořádné iracionální době, přinejmenším soudě podle uvažování, jednání a slov západních politiků a médií tváří v tvář hrozící katastrofě. Kdo situaci posoudí objektivně, sotva můžeme pochybovat. Hlavně evropští politici pak tento týden otevřeně obhajovali útok na Rusko v podobě blokády Kaliningradu, ruské enklávy mezi Polskem a Litvou. Například takový polský ministr zahraničí Radoslav Sikorský a šéf NATO Mark Rutte, bývalý nizozemský premiér, zopakovali výzvy dalších politiků k fanatickému útoku. Podle současné jaderné doktríny však takový útok bude Rusko jednostranně považovat za možnou jadernou odpověď. Mělo by nás to zajímat mnohem více a právě před volbami. Celý článek o tom připravil Václav Danda.
1: Na stránkách protiproud.info.
3: Já nevím, jestli se mi ten

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: To se vypravovalo přeci na Vinohradech, když jsme tam byli, jak Kandrt jezdil s tou starou pravovkou, co měla ještě ten takový vítěznou sošku. A oni jezdili s manželkou Kandrtovi. A Kandrt říkal, a my máme s maminkou rozdělený funkce. My přijedeme třeba k železničnímu přejezdu, já se zeptám, je to dobrý, maminko? Ona říká, je to dobrý, tatínku, a pak jedem. No a jeli jsme takhle tadyhle, jak se jede do Unhoště, tak před Jenčí jsou šraňky, no a jedeme, já jsem přibrzdil a povídám, je to dobrý, maminko, a ona říkala, je to dobrý, tatínku, já tam vjel, a najednou jsme měli, já měl jenom volant v rukou a ten předek nám vzal lokomotivu.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Stanice Hvězda.
1: Poněvadž nemám Kanady a neznám písně z paměti,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Hlavní město naléhavě potřebuje nové školy. A tak si mafiáni ze Stanu řekli, že by se na tom dalo slušně vydělat. Podle zjištění blogera Tomase Pauknera totiž prosazují nákup školní budovy, která by žákům mohla sloužit nejdříve za 12 let. Mezitím však může sloužit hnutí výnosem stovek milionů do stranické pokladny. Budovu vlastní Zdeněk Hořánek, člen a sponzor Stanu, a světe div se, rovněž radní Prahy 6. Objekt koupil před 10 lety za téměř 100 milionů korun. Znalecký posudek města ji nyní ocenil na 235 milionů. Jenže celou dobu snad vůbec nikomu nevadilo, že na základě nájmu a věcného břemene využívá celou budovu společnost Cetin až do roku 2037. Město tedy mělo zaplatit stovky milionů za školu, kterou by nemohlo používat. Díky mediálnímu tlaku je návrh prozatím odložen. Paukner ale připomíná, že peníze na nákup stále zůstávají v pražském rozpočtu na rok 2026. Potvrzuje se tak známá pravda, že dozimetrová mafie pod vedením Stan si prostě nedá pokoj a že jde fakticky o mafiánské praktiky, jak říká i Hana Marvanová v rámci probíhajícího soudu s dozimetrovými stanaři. O víkendu jdeme k volbám, kde zřejmě přesto tyhle cejchované kmotry budou opět mnozí volit. Někteří voliči jim zkrátka dají své hlasy, dokud to tady všem nerozkradou do poslední koruny. A najdou se zřejmě i tací, kteří jim klidně dají svůj hlas i potom.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: A je to o Rašilovovi přece, že? Jak se hrál, jak se hrála ta nová taková původní česká hra. O 27 obrazech to bylo, že jo?
2: To byla po generálce taková diskuze, že jo? Ono to nebylo moc dobrý, ta hra, že jo? A
3: hlavně dlouhý to.
2: Dlouhý
4: a špatný.
2: Ten Rašilov, jako se mluvilo zprava, zleva, a Rašilov povídá, víte, pane autore, ono by to chtělo, ono to není tak špatný, jak říkají, ale ono by to chtělo jednu věc, chtělo by to škrknout jeden obraz.
4: Mistře, který mistře?
2: No, on na to odpověděl, to je jedno, který si vybere.
4: Kterýkoliv.
5: Fáma tvrdí, že říkal, hlavně ten můj.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

srdce každého pijáka si zcela jistě získá. Pravá 6 let stará slušovická whiska.

Když to takhle půjde dál, tak v tom posledním kšaftu slušovičtí odkážou nám svoji vlastní naftu. Kutnou horu od spodu prejskou mají převelice, nejspíš

0: zkusila tajnej a novej typ výkonný družice. Prej už jezdí slušokot po povrchu měsíce a kolíkuje parcely pro nový slušovice.
1: Haló, máme pro vás vzkaz.
2: Po těžké práci vás příjemně osvěží hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Bolest hlavy mírní a zemdlené nervy osvěžuje hanácká francovka s přísadou léčivých bylin.

0: Koho trápí revma, tomu přinese úlevu hanácká francovka s přísadou léčivých bylin. Když se hlásí chřipka, osvědčují se výborně masáže a obklady hanáckou francovkou. Do každé domácnosti patří lahvička hanácké francovky s přísadou léčivých bylin. Žádejte všude výhradně hanáckou francovku s přísadou léčivých bylin.
1: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin, že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení, a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: dnešního dne čas ukrojil už 10. hodinu.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

to dá, že ta babeta je popleta, vždyť já a zůstal sám. Ona asi netuší, že mě solo nestuší a že bez ní se tu hloupě pletu. Chyťte tu babetu, ať je tu se mnou. Babeta šla do světa, já říkám, tak ať seš plnoletá, běž do světa a pak se zpátky vrať. Denně až se začne zpívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa a jak mám tu babetu.

Je tu naděje, že až pozná svět, přijde na to, že je čas domů zpět se vrátit zas. V duchu vidím, jak si volá taxi, kde je ta babeta, že se tak loudá. Známe tuhle tu babetu a krk za to dá, že se do léta ta babeta zas ráda vrátí k nám. Denně až se začne smívat, budu vzpomínat a zpívat, jak ta babeta šla do světa.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Znáte knížete Grigorie Potěmkina? Snad možná podle hrčení Potěmkonových vesnic. Ale tento muž byl tajným manželem carevny Kateřiny II. Veliké. Jeho život byl totiž dráhou stavitelů měst, skutečných měst a ne nějakých falešných kulis. A tak bychom si jej měli připomenout v jeho pravém světle. Příležitost se mu naskytla už při palácovém převratu v roce 1762, který vynesl na trůn právě Kateřinu II. Podle známé historky si Potěmkin všiml, že budoucí carevně chybí na kordu třapec a pohotově jí nabídl svůj. Jeho kůň pak navíc prý několik minut odmítal odejít od jejího boku a tak u carského dvora zaujal už ze začátku funkci jako bavič. Carevnu každopádně dokázal znamenitě napodobovat. Potom přišla rána. Za nejasných okolností ztratil své levé oko. Legenda viní bratrovi Orly a kuličníkové Tága. Životopis však spíše obyčejnou infekci. Potěmkin se proto na celý rok a půl dokonce stál do ústraní. Jeho život je však mnohem barvitější a tak nám ho v celém článku připomíná Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Prosím tě, Žužu, jak je to možný, ty se s tím člověkem vůbec neznáš a líbáš se tady s ním. A ona říká, no jo, no a to, co si mám taky s úplně cizím člověkem povídat?
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: Když jsem rozum brál,
2: když rozum brál,
1: hned jsem se ptal,
2: tak hned se ptal,
1: co je to gratis.
3: A víte, že bych to taky rád věděl.
1: A to řek mi strýc,
2: co řek ten strýc,
1: na světě nic
2: a vůbec nic,
1: nic není gratis.
3: Na to bych pochopitelně taky přišel.

0: třeba ani hrob a na něj nápis Hrůza. Je to známá věc.
1: Život proklatě u huby beretě, klaňme se labetě, nic není na světě.
0: Gratis. Svět je jako klec.
1: Pane Evžene, ano a nežene, jeden se užene, než něco se žene.
0: Gratis. Než bys řekl švec.
1: Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda, vodu ti ne.

Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran. Jak se koulí, celý den přemítám o dívce neznámé.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.
2: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, po vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se spřách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: hodinu bude poledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Stanice Hvězda.
1: Bezpečně za pohodu.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Evropské země už neví, čím by Rusko ještě vyprovokovali. Po pár desítkách sebevražedných sankčních balíčků začínají k tzv. Koalice ochotných docházet nápady. Nejspíš proto někdo z jejich členů plácl, že prý a co takhle zablokovat ruskou Kaliningradskou oblast. Jestli to nebylo jen plácnutí, tak už jde přímo o válečnou diagnózu, protože západní grázlové si nedají pokoj. Učiní z Kaliningradské oblasti klidně rozbušku pro celý svět. Testy červených línií jsou bez konce a mrazivá odpověď z Moskvy je opravdu tvrdá. Opravdu chtějí tito evropští pávkové, včetně Babiše, vyzkoušet, jak vypadá jaderná zima? A co my na to? Jsme jejich rukojmí? Protože úvahy o izolaci Kaliningradu a vojenská cvičení v okolí, rozšiřování evropské zbrojní výroby i žvásty o jaderném odstrašování jen dál vyostřují vztahy s Ruskem, které říká jasně, že na pokus o blokádu svého území odpoví bleskově a velmi rychle. Článek nám o tom připravil Jegor Volkov.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Automobily hrají rovněž v životě naší rodiny určitou roli. Nevlastník motr mě pozval na výjížďku svým Fiatem 600. Jeli jsme již drahnou dobu v naprosté tmě, ačkoliv bylo poledne. Konečně jsem si toho všimnul a řekl jsem: zde je opravdu dlouhý tunel. Nikoliv, opáčil kmotr, jedeme pod autobusem.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

Vím, že jsem ten pravej, hlavně, že jsem zdravej na těle i na duchu. V kapsách mám jen díry, za to plno víry, že to rozum vyhraje. Zapijem to předem, nalejte a jedem, muzika nám zahraje.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Když si jdete koupit do prodejny oděvu oblek,
2: modní kostým,
1: praktické sako
2: nebo tesilové kalhoty,
1: pamatujte na tři služby připravené pro vás.
2: Úpravářská služba.
1: Hotové oděvy se šijí v mírách velikostního sortimentu, které byly prověřeny přeměřením několika desítek tisíc lidí. V těchto mírách je i vaše velikost. Může se však stát, že zakoupený oblek potřebuje menší úpravu, aby vám dokonale padl. Přešít knoflíky, zkrátit nohavice nebo prodloužit rukávy. Chcete-li, aby vám oblek nebo kostým padl jako na míru, vyberte si z kolekce rozpracovaných oděvů, které mistři krejčí, po zkoušce došijí přesně na vaši postavu. Za došití pánského obleku zaplatíte 100 korun, za došití dámského kostýmu 120 korun. Vybíráte, chcete koupit, nemáte však u sebe dost peněz, to se stává. Přesto můžete nakoupit. Prodejna vám pošle na dobírku vybrané zboží, které zaplatíte až doma.
2: Nezapomeňte na tři služby v prodejnách podniků oděvy.
1: Úpravářská služba.
2: Došívání rozpracovaných oděvů.
1: Zásilková služba.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
3: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Posloucháte Hvězdu.
1: Kdo by neznal promarněný výlet, když to začne do výtuku střílet, vlastní auto to by asi byl můj hrob, ještě že byl vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad, tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj autostop. Proto milí stopaři, nikdy hlavu neběžte, dokud se vám podaří stopnout auto po cestě. Ať se kdo chce chlubí novou značkou, já pět značek střídám denně hračkou, jezdit vlakem, tak jsem asi dávno trop, ještě že je na světě auto

doby neznal promarněný výlet, když to začne ve výfuku střílet. Vlastní auto to by asi byl můj hrob, ještě že byl, vynalezen autostop. Nechci známost inzerátem hledat, po kavárnách vysedávám nerad. Tam bych asi o své štěstí nezakop, já spoléhám jenom na svůj auto.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Lidi na lidi jsou jako saně, člověk na člověka jako kat. Podívejte se na ně, musíte naříkat. Obrdo vidí mužíka mydlí, domnívej se, že vyhraje. Klidně seďme na židli, čtěme Bibli, tam to všechno je. Samuelova kniha nám povídá, jak na žida přišla veliká bída, jak ti bídní filištíni válku vez nebyli líní, až potkali Davida. David šel do války, volky nevolky, z velké dálky nesl bratrům homolky, v pochodu se cvičil, v hodu dal si prost

0: krákem zatočí. Když začínáš, no tak tu máš, byl si velký, já měl kuráž, a jakej byl Goliáš.
1: No, v celku to, co jsme teď slyšeli, není nic nového, to je stará příhoda.
0: Ale zajímavá věc, ono to má pokračování.

let pasivní. Stanou se pak tyto masy asi už na věčné časy radioaktivní. Víte, co je zapotřebí nápadů? Ej, jak se zbavit nukleárních odpadů? Víte-li, co zla natropí bez kontroly i

0: šosy, ale okrk a označné obnosy. A proto by měli masy říct své slovo všemi hlasy dřív, než nás smrt pokosí.
1: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

pán. Smíli prosit o taneček, zdvořile se ptal. Já povídám, milej pane, to nemůže bejt. Támhle sedí moje roští, nadělá z vás prejt. Jo, takovýho frajera se člověk musí.

0: Dobré poledne vám všem, je úterý 6. října. Od mikrofonu vás zdraví Markéta Vejvodová, budu vaší průvodkyní poledním programem Stanice Hvězda až do 2. hodiny odpoledne. Co nás čeká? Především krásné písničky. Tak přeji pěkný poslech.
1: Slyšte, slyšte, slyšte.
2: Stanice Hvězda.
1: Stanice Hvězda. Hvězda hraje všem, všem, všem.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Znáte knížete Grigorie Potěmkina? Snad možná podle hrčení Potěmkonových vesnic, ale tento muž byl tajným manželem carevny Kateřiny II. Veliké. Jeho život byl totiž dráhou stavitelů měst, skutečných měst a ne nějakých falešných kulis. A tak bychom si jej měli připomenout v jeho pravém světle. Příležitost se mu naskytla už při palácovém převratu v roce 1762, který vynesl na trůn právě Kateřinu II. Podle známé historky si Potěmkin všiml, že budoucí carevně chybí na kordu třapec a pohotově jí nabídl svůj. Jeho kůň pak navíc prý několik minut odmítal odejít od jejího boku a tak u carského dvora zaujal už ze začátku funkci jako bavič. Carevnu každopádně dokázal znamenitě napodobovat. Potom přišla rána. Za nejasných okolností ztratil své levé oko. Legenda viní bratrovi Orly a kuličníkové Tága. Životopis však spíše obyčejnou infekci. Potěmkin se proto na celý rok a půl dokonce stáhl do ústraní. Jeho život je však mnohem barvitější a tak nám ho v celém článku připomíná Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
1: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: se blížím dávno dopravní ruchsti, nikde ani noha, žádné auto v ulicích. V tom náhle zazní klaxon a pryč je noční klid. Jak rozezní se klaxon, stěží stačím uskočit.
1: Poslouchej, poslouchej, jak
0: klaxon zní,
1: ulicí,
0: ulicí
1: se rozléhá,
0: se rozléhá.
1: Každý chodec,
0: každý

0: spát. Vypni ten svůj klaxon,
1: schudím se, jedu tě rád.
0: Klaxon můj
1: se rozezní,
0: se rozezní.
1: K němu mám pár
0: konských sil.
1: Nevadí,
0: nevadí,
1: že město spí,
0: že město spí.
1: Zkus jít dál,
0: dál.
1: A jaký zbyl,
0: jaký zbyl. To v ulicích se stává, řidič ten se nesníží. Stále mačká klaxon, jak se chodec přiblíží.
1: Jak rozezní se klaxon, jako skála musíš stát. Když chodec slyší klaxon, musí autu přednost dát.
0: Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost chvíli vzdát. Nočním chodcům přednost dej. Když dávno šlo město spát, klaxon svůj nemačkej, zkoušej hrdost.
2: To bylo docela příjemné vrátit se při poslechu této písně do roku 1975. Říkám si, jaké texty by tato píseň měla, kdyby Ladislav Vodička věděl, jak bude dopravní ruch vypadat v roce 2026. No, máte naladěnou stanici Hvězda, tady jste v pohodě, máme pro vás připravené pohodové písničky a po této příjemné písni Klaxon vás čeká mnoho dalších. Teď si ale zkontrolujte, z jakého zdroje nás posloucháte. Může to být buď to na webových stránkách www.hvězda.info, nebo si můžete stáhnout aplikaci Hvězda a pak nás poslouchat z mobilního telefonu a mít nás sebou při jakékoliv činnosti. Další píseň je od skupiny Greenhorns a tady se už vracíme do roku 1994.

Posloucháte stanici Hvězda a pokud právě obědváte, tak vám přeji dobrou chuť. Každé úterý touto dobou budu mít pro vás připravenou bylinkovou poradnu. Včera jsme si v tipech pro zdraví povídali na téma obezita. Já vám opravdu nechci kazit chuť, a tak jsem připravila pár jednoduchých tipů, jak si nastartovat metabolismus a přitom si občas dopřát něco dobrého. Není to tak komplikované a mnoho ingrediencí máte určitě v kuchyni. Například na podporu metabolismu pomáhá skořice. Pak ji ale musíte přidávat do pokrmů pravidelně a chutná dobře například v kávě. Ostatně i káva umí dobře nastartovat metabolismus. Ale především takový jablečný ocet, ten můžete přidávat do salátů anebo jednoduše do vody. Zázvor, zelený čaj, ale také citron, obzvláště pokud si citron vymačkáte do vlažné vody a přidáte špetku medu. Pak to vše krásně působí dohromady a pročišťuje mimo jiné i játra. No a vynikající je například kurkuma, obzvláště ve spojení s pepřem. Pak má ty nejsilnější účinky. Ale můžeme se podívat trošku i do orientálních možností. Například takový kájenský pepř. Ten určitě znáte z mexické nebo indické kuchyně. Ovšem není to pepř jako takový, získává se totiž mletím jedné z mnoha odrůd chili papriček. No a možná právě proto, že svou ostrou chutí a pikantnosti se rovná pepři, tak si vysloužil svůj název, tedy kájenský pepř. Vynikající chuť dodává omáčkám, masům, zelenině, ale také čokoládovým dezertům, takže s kájenským pepřem můžete dobře i mlsat. Pak je tu další orientální doplněk stravy zvaný berberín. Ten se získává z keřů rodu dřišťál, především z takzvaného indického dřišťálu, který roste v Himalájích a také v dalších částech jihovýchodní Asie. Právě tam je velice oblíbený v bylinkářské tradici. Především proto, že velmi dobře podporuje metabolismus, ale také udržuje hladinu krevního cukru a také snižuje cholesterol. Berberín patří mezi alkaloidy, můžete si ho jednoduše přidávat do pokrmů a nebo koupit v kapslích, pak je to samozřejmě jednodušší. No, co si budeme povídat, tak jak se stravujeme, tak to má přímý vliv na to, jak se cítíme a jestli se udržíme mladí. Pokud vydržíte na stanici Hvězda jako naši posluchači, tak už za chvilku mám pro vás také pár receptů. No a teď k tématu píseň Být stále mlad a Karel Gott.

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: Převez mě, příteli, na druhý břeh, na první schůdek mě vystoupit nech. Na první schůdek z dola, jen malou chvíli a poplujem zpět. Chtěl bych se podívat na tamten svět.

Pomož mi, příteli, na vratký prám, všechno, co žádáš, všechno ti dám. Samota zlá je. Dnes v noci slyšel jsem vzdálený tón, tmou nesl se akordeon. Vím, kdo mi hraje.

Láska i smrt jsou jen okamžiky, polibky krásné Euridiky. Motýly v letu, voda se valí a vlny jdou, a žádní živí nemohou. Tam do těch světů.

Kdo to v trávě hrál a zpíval, kdo i v kůži

Máme pár minut po půl jedné, posloucháte Stanici Hvězda a já doufám, že stejně tak jako já si užíváte babí léto. Tedy já si užívám babí léto pohledem z okna, možná vy jste někde v přírodě a posloucháte nás z mobilního telefonu díky aplikaci Hvězda. Já se ale obávám, že možná to babí léto přeci jenom brzo přestane, alespoň to nám říkají předpovědi počasí, ale snažím se na to dívat pozitivně. I takový klobouk a deštník, to jsou přeci velice krásné módní doplňky. A mimochodem na klobouky bychom neměli zapomínat. Teď tedy předávám slovo Nadě Urbánkové.

0: probouzím se a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Stanice Hvězda.

Tak to byla česká folková skupina Skiffle Kontra, známá také jako český skiffle bratrů Jiřího a Petra Traxlerových. Pokud jste měli stanici Hvězda naladěnou už před chvílí, tak možná víte, že jsem vám slíbila nějaké recepty, takové, které podpoří metabolismus a budou jednoduché. Já jsem přemýšlela, co vám připravit, a tak jsem si uvědomila, že možná jste jako já, to znamená, byl krásný víkend, užívali jste si babí léto, byli jste někde v přírodě, pak jste v pondělí nakupovali a to znamená, že dnes, tedy v úterý, nemáte nic uvařeného a možná jste ještě ani nesnídali. Tak nebudu to tak hrotit, ale mám jeden tip, jak to všechno rychle napravit, a to je pomazánka ze sardinek. Mít doma konzervu sardinek, to se opravdu hodí, protože pomazánka ze sardinek je nejen dobrá na hubnutí, ale také na podporu jater a v každém případě vás zasytí a je samozřejmě dobrá na zdraví. Jak si ještě dodat, že právě sardinky, anebo také makrela, losos, anebo sleď, tak všechny tyto ryby mají velice příznivou kombinaci vysokého obsahu omega-3 a nižšího obsahu rtuti. A konkrétně sardinky, tak ty jsou bohaté na vápník a na vitamin B12. Takže mít doma konzervu sardinek, to se vždy hodí. Jednak vás zachrání právě v případě, kdy nemáte nic uvařeného a hlavně jsou opravdu velice dobré na zdraví. Pomazánka je velice jednoduchá, ale co doporučuji, abyste si opravdu pochutnali, tak si ještě rychle skočte koupit granátové jablko. To dozrává právě v tomto období, takže je většinou všude k sehnání. A je to proto, že granátové jablko je bohaté na vitamin C a navíc pomazánku granátovým jablkem dobře ochutíte. Co budete dalšího potřebovat, tak ideálně celozrnný nebo žitný chléb. Budete také potřebovat česnek, stroužek česneku dobře rozmačkejte a hlavně nechte ho alespoň 10 minut odpočinout, protože takto ta směs získá na síle. Potřebujeme také extra panenský olej a citron. Jak budeme tedy postupovat? Sardinky rozmačkáme s olivovým olejem, budeme potřebovat alespoň lžíci oleje, přidáme česnek, kapku citronu a pokud vám to nejde, tak celou směs dejte do mixéru a máte pomazánku rychle hotovou. Namažeme na chleba a právě zrníčky granátového jablka posypeme. Bude to chutné, bude to vypadat hezky, no a abyste si dodali na chuti, tak můžete ještě na ty plátky chleba dát kousek citrónu. Bude to výborné, dodáte si energii a vydržíte v dobré náladě až do večera. Mám samozřejmě na každé úterý nějaký tip, jak to rychle zvládnout, aniž byste vařili, tak se můžete těšit zase na příští úterý. Teď ale mám pro vás písničku od Evy Pilarové. Tak přeji hezký poslech.

Za pár minut bude 1 hodina odpoledne, náš polední program stanice Hvězda se překlopí do druhé části. A co vás čeká a na co se můžete těšit, tak samozřejmě na množství krásných písniček. Ale já jsem pro vás na každé úterý připravila rubriku Poznáváme země koruny české. Vydáme se do naší historie a dnes přímo do Mladé Boleslavi.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil.

cestu dál přes větve časem tlejících.

kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejícím.

0: je 1 odpoledne.
1: Polední program Stanice Hvězda se právě teď překlápí do své druhé části. Od mikrofonu vás i nadále zdraví Markéta Vejvodová. Co nás čeká, tak samozřejmě krásné a pohodové české písničky, ale ze všeho nejdříve zavzpomínáme, jaké to bylo, když se kdysi volalo takzvané Meziměsto. A víte, že já to pamatuju?
2: Hlásí se Hvězda.
3: Stanice Hvězda.
2: A hrajeme dál.
4: Haló?
5: Haló?
4: Prosím, nervové sanatorium, pilně.
5: Nervové sanatorium, mluvte prosím, ale pilně.
4: Haló? Je špatně rozumět, to je sanatorium.

0: vařil pro vašeho Jarouška. Zde Alfons Halo. Rybičky z akvária, no to se budeš moc smát. Ty bez chleba kočka baští, ta se umí spát. Zde Alfons Halo.
1: Mluvíte?
2: Ještě jo,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Evropa se stále rychleji islamizuje, především na západ od nás, a mění se v jeden velký chalífát. Džihádské bojůvky už ovládají celé městské čtvrti. Ve spolupráci s liberály a progresivisty se pak ujímají i politické moci. Česká republika a obecně země střední a východní Evropy jsou tomuto multikulturnímu obohacení z velké části ušetřeny. To se ale začíná měnit. Vlastizrádný migrační pakt, který přijal Vít Rakušan s Petrem Fialou, otevírá stále dveře islámským migrantům, a to i přesto, že její současná Babišova vláda odmítla. Nikdo například neví, kolik islamistů už u nás vlastně pobývá. Při otevření hranic během ukrajinské migrační tsunami se k nám totiž nahrnuli i muslimové, prakticky bez registrace nebo jakékoliv řádné kontroly. Podle rostoucího počtu kebabů se zdá, že i v téhle záležitosti Západ brzy doženeme. Oni totiž ta pozitivní čísla ratingových agentur hodnotící naši zemi jsou právě možná ovlivněna i tím, že tyto zárodky českého chalífátu necháváme v klidu růst. Babišova vláda k tomu totiž vlastně mlčí. Pouze strana SPD už roky varuje proti islamizaci a zákazu hijábů. A stranám jako ANO nebo motoristé to snad dojde, až výjevy podobné Francii, Anglii nebo Německu uvidí i v ulicích českých měst. Jenže pak, jak je to prakticky jasné, na onom vysněném Západě už bude pozdě.
1: Jo, pořád se něco děje.

Tady Hvězda, stanice Hvězda. Připomínám, že nás můžete slyšet na webových stránkách www.hvězda.info anebo si stáhnout aplikaci Hvězda a pak nás můžete mít stále ve svém takzvaném chytrém telefonu a poslouchat nás při jakékoliv činnosti. Co nás čeká v této hodině? Mezi písničkami například nová rubrika Poznáváme země koruny české. Vydáme se do Mladé Boleslavy. Ale ještě předtím dovolte několik slov k příští písničce. Vznikla totiž pro stanici Hvězda a právě v našem vysílání ji můžete slyšet. Ostatně, jaká je ta nejhezčí zpráva pro vás?

Blíží se 14:30 odpoledne a to znamená, že v programu Stanice Hvězda vás teď čeká pravidelná rubrika Poznáváme země koruny české. Já jsem přemýšlela, jaké téma na dnešek zvolit a inspiraci jsem našla ve včerejším historickém kalendáři, který jsem pro vás připravovala. 5. října 1547 byl totiž obnovený tzv. Svatojakubský mandát, který vydal král Vladislav II. Jagellonský, a to jako přísné opatření proti činnosti jednoty bratrské. Připomínám, že jednota bratrská vznikla v polovině 15. století jako reformační církev, která navázala na učení mistra Jana Husa a Petra Chelčického. V době před Bílou horou byla v Čechách nejvýraznějším centrem celé církve. Připomínám, že nejvýznamnější osobnosti jednoty bratrské byly například biskup Jan Blahoslav a především biskup Jan Amos Komenský. Po Bílé hoře byl majetek jednoty bratrské zkonfiskován, vedoucí byli popraveni na Staroměstském náměstí v Praze, to je to smutné datum 21. června 1621, a část věřících emigrovala spolu s Janem Amosem Komenským do Polska. Z hlediska své historie je ale jednota bratrská už od 15. století nejvíce spjata s Mladou Boleslaví a právě tam vás nyní zavedu. Jednota bratrská Mladou Boleslav doslova proslavila. Počátkem 16. století město díky boleslavským bratrům přímo vzkvétalo a říkalo se mu Bratrský Řím. Jednota bratrská tu měla dokonce i svou tiskárnu. Dnes vás proto zavedu do městského paláce Tempel, který najdete v historickém centru v Mladé Boleslavi a kde si můžete mimo jiné mnoho cenných listin také prohlédnout. Ale ještě pár slov k samotné stavbě. Tempel je totiž mimořádně vzácnou ukázkou luxusního městského šlechtického sídla konce 15. století. Nechal si ho pro sebe postavit hejtman boleslavského panství Jan Císařovský z Hliníka. Je to pozdně gotická třípodlažní budova, která je umístěná přímo na skalní ostrožně nad řekou Jizerou v línii hradeb, což palác předurčovalo i k obranné funkci a tím je také zajímavý. V současnosti v paláci Tempel najdete muzejní expozice a nejkrásnější místnost paláce s krásnou gotickou klenbou je samozřejmě věnována právě historii jednoty bratrské. O vlivu jednoty bratrské v Mladé Boleslavi svědčí především vystavená listina z roku 1503, kterou nadšená stoupenkyně jednoty bratrské Johana Krajířová z Krajku doslova zakazuje katolické kněze v Mladé Boleslavi. Tím tedy mohla v Mladé Boleslavi působit pouze jednota bratrská. To byl tedy samotný začátek 16. století. Co je ale zajímavé, její rozhodnutí tehdy písemně stvrdilo dalších několik osobností. Na této listině proto najdeme celkem 6 červených pečetí, což je skutečná rarita. Ostatně pečetit červeným voskem byla výsada, kterou si mladoboleslavští museli získat přímo od samotného krále. I listinu, která toto stvrzuje, tady můžete najít. V každém případě na tuto listinu od Johany Krajířové z Krajku je krásný pohled. Ty pečetě totiž nejsou přímo na té listině, ale jsou v ní jaksi zavěšené za takové okrasné šňůrky a jsou docela velké. No a během návštěvy si také můžete prohlédnout úplně nejstarší mapu Čech. I ta vznikla právě díky jednotě bratrské. Je z počátku 16. století od tiskaře Mikuláše Klaudiána, který byl také členem jednoty bratrské. Ale já myslím, že v této mapě vůbec nic nenajdete. Světové strany jsou tu doslova otočené, takže Český Krumlov je v mapě na severu, Trutnov naopak na jihu. No, v každém případě je to nejstarší mapa Čech a já myslím, že stojí za to, abyste se do templu v Mladé Boleslavi vydali. Teď už písnička, máte naladěnou stanici Hvězda a čeká vás krásná hudba. Zlatá střední, Petr Ulrich a Hana Ulrichová. Přeji pěkný poslech.

Tak to byla na stanici hvězda Valérie Čižmářová s písní z roku 1969 a v tomto roce zůstaneme i v další písničce. Ovšem slovo předávám skupině Golden Kids, což bylo, jak možná víte, slavné české pěvecké trio. Ve složení Marta Kubišová, Václav Neckář a Helena Vondráčková. Ovšem počítám, že právě pro Martu Kubišovou tato píseň už znamenala jednu z posledních nahrávek na velmi dlouhou dobu, než se zase v 90. letech složení těchto tří umělců opět obnovilo.

Blíží se druhá hodina odpoledne a nás teď na stanici Hvězda čeká píseň, která nás vrátí na konec 70. let. V té době píseň Robinson od Jiřího Korna zněla snad v každém hudebním vysílání televize i tehdejšího československého rozhlasu. A já ji mám stále v uchu. Když jsem zjistila, že se právě teď rozezní, tak musím trochu zavzpomínat. Jiří Korn opravdu znamená osobnost, která mě provázela po celý život. Je to neuvěřitelné, ale Jiřímu Kornovi je letos 77 let, stále koncertuje. A když jsem viděla ukázky z jeho vystoupení z tohoto léta, musím říct, že jsem až nemohla věřit, v jak skvělé je kondici. Přesto to vypadá, že se Jiří Korn pomalu loučí se svou kariérou, ostatně nasvědčuje tomu název jeho nového projektu Korncept, který má totiž podtitul To nejlepší nakonec. Říjnové koncerty v Kongresovém centru v Praze jsou už vyprodané, ale ty poslední budou koncem prosince a vězte, že já si Jiřího Korna určitě půjdu ráda poslechnout. Když si přečtete oficiální popis jeho umělecké činnosti. Český muzikálový a popový zpěvák, baskytarista, tanečník, moderátor, herec a showman. Vše uměl dokonale skloubit do báječné show. Co jsem ale nevěděla, Jiří Korn hraje kulečník. A to dokonce na úrovni celostátního přeborníka. Tak to je neuvěřitelné. Já se teď těším spolu s vámi na píseň Robinson a vracím se tak při poslechu do svých dětských let.

0: Ještě pár minut a máme tu druhou hodinu odpoledne. Polední program Stanice Hvězda se teď překlopí na odpolední proud písniček. Od mikrofonu se loučí Markéta Vejvodová, ale ne na dlouho. Uslyšíme se zase zítra touto dobou.
1: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí.

0: Jste hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Znáte knížete Grigorie Potěmkina? Snad možná podle hrčení Potěmkonových vesnic. Ale tento muž byl tajným manželem carevny Kateřiny II. Veliké. Jeho život byl totiž dráhou stavitelů měst, skutečných měst a ne nějakých falešných kulis. A tak bychom si jej měli připomenout v jeho pravém světle. Příležitost se mu naskytla už při palácovém převratu v roce 1762, který vynesl na trůn právě Kateřinu II. Podle známé historky si Potěmkin všiml, že budoucí carevně chybí na kordu třapec a pohotově jí nabídl svůj. Jeho kůň pak navíc prý několik minut odmítal odejít od jejího boku a tak u carského dvora zaujal už ze začátku funkci jako bavič. Carevnu každopádně dokázal znamenitě napodobovat. Potom přišla rána. Za nejasných okolností ztratil své levé oko. Legenda viní bratrovi Orly a kuličníkové Tága. Životopis však spíše obyčejnou infekci. Potěmkin se proto na celý rok a půl dokonce stáhl do ústraní. Jeho život je však mnohem barvitější a tak nám ho v celém článku připomíná Milan Kramberger.
0: Na stránkách akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

a zahoď hůlku, k čemu kytka uměla. Zmizím rakvem chleba půlku, my jsme parta veselá.

uzavřel. Brásle ze zanechty je ostreje jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví jenom holí

Duha jsou na obloze nekoneční mraky, chuchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: V hospodě se hrajou karty a povídá jeden hráč tomu sedícímu vedlejšího stolu. Povídá, prosím vás, mě přinesli zrovna v oběd. Nemohl byste za mě zahrát jednu hru, než to s ním? A ten říká, bohužel já karty nehraju, no ale můžu za vás sníst ten oběd, jestli chcete.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

Bedy, dvojníka, když znáš, že našel jsem jej, štěstí mám, ač sotva se mu podobám, je dívkou a s ní vyhrávám, tak jí mohu psát. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva, s vlaštovkami nad hlavou, jak je krásný den. S vlaštovkami nad hlavou, milá, pojedem, až stříbro řeky Vltavy se v zlato létem přetaví, tvůj dvojník se ti představí, sama uvidíš. Ten nejkrásnější ze všech dnů, ten den je milá, ten je tu, den vlaštovek a mopedů, sešli jsme se již. Vlaštovky a mopedy, to je láska tvá, do jednoho obětí patří jak my dva. S vlaštovkami nad hlavou.

hezky pohromadě a ohromují mne být mrtev dobrá, ale nezadánený.

U nás je les nejhustší, s hebkou vůní v ovzduší, to netušíš. A na louce hlouček chat, které hlídá vodopád jak pevný hrad.

opustí ten, kdo mě proklíná. Bývalo nás u snídaně 9,

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: pochyby.
1: Já svou zemi znám.
2: Posloucháte stanici Hvězda.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu 3. dubna zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 6. října má svátek svatý Bruno, učenec, který zvolil mlčení. Bruno se narodil kolem roku 1030 v Kolíně nad Rýnem a podle tradice pocházel z jednoho z předních městských rodů. Teologii vystudoval v Remeši a po návratu do Kolína přijel kolem roku 1055 nejspíše kněžské svěcení a místo kanovníka v kostele svatého Kuniberta. V roce 1056 ho arcibiskup Gervais povolal zpět do Remeše, kde se brzy stal představeným katedrální školy a 18 let udržoval její pověst jako jednoho z nejvýznamnějších učilišť tehdejší Evropy. Proslul jako filozof a teolog. Mezi jeho žáky patřil Odos Chatillonu, pozdější papež Urban II., i řada dalších biskupů a opatů. Klidnou dráhu učence přerušil spor s novým arcibiskupem Manasem z Gournay, násilnickým šlechticem bez skutečného povolání ke kněžství. Na naléhání Bruna a remešského duchovenstva byl Manases na koncilu roku 1077 v Oltánu suspendován. Pomstil se svým žalobcům tím, že dal strhnout jejich domy, zabavil jejich majetek a rozprodal jejich obročí. Když byl v roce 1080 definitivně sesazen, mohl se Bruno sám stát arcibiskupem. Raději však splnil slib, že se zřekne světských starostí. Nejprve krátce pobyl u Roberta z Molesme, z jehož poustevnické komunity později vzešli cisterciáci. Poté se se 6 druhy obrátil na grenoblského biskupa Huga, kterému se prý předtím zdálo o 7 hvězdách. Biskup 7 mužů roku 1084 uvedl do pustého horského údolí Chartres v Alpách. Tam si postavili modlitebnu a od sebe vzdálené cely, v nich žili v samotě a chudobě. Tak vznikl řád kartuziánů, spojující život poustevníků s životem komunity. Klid v horách netrval dlouho. Roku 1090 povolal Urban II. Svého někdejšího učitele do Říma jako rádce. Bruno sice bydlel v Lateránu po boku papeže, ale držel se v ústraní a stranou kuriálních sporů. Odmítl jmenování arcibiskupem v Regiu a prosil o návrat do samoty. Papež ho však chtěl mít na blízku, a tak Bruno roku 1091 založil novou poustevnu v lesnatém v údolí v Kalábrii. Pozemky mu daroval hrabě Roger I. Sicilský, s nímž ho pojilo blízké přátelství. Bruno pokřtil i jeho syna, budoucího sicilského krále. V Kalábrii dnešní Sera San Bruno také 6. října 1101 zemřel. Když pak posel s pamětním svitkem obcházel kláštery Itálie, Francie, Německa a Anglie, zapsalo se do něj 178 svědků, z nichž mnozí Bruna znali. Chválili jeho vzdělanost, jako jeho žáci pak především ducha modlitby, přísné umrtvování a úctu k Panně Marii. Protože kartuziáni přísně zachovávají pokoru, nebyl Bruno nikdy formálně svatořečen. Papež Lev X. Povolil jeho kult v řádu roku 1514 a Řehoř 15. jej v roce 1623 rozšířil na celou církev se svátkem 6. října. Řád, jehož život sepsal pátý převor Velké Kartouzy, Guigo, se dodnes pyšní tím, že nikdy nepotřeboval reformu, protože nikdy nepoklesl. Kartuziáni působili i u nás. Pražskou kartouzu na Smíchově založil roku 1342 Jan Lucemburský, ale za husitských válek byla zničena. Valdickou kartouzu u Jičína založil roku 1627 Albrecht z Valdštejna. Po zrušení řádu Josefem II. V roce 1782 však klášter pustl a od poloviny 19. století sloužil jako věznice. Svatý Bruno bývá zobrazován slepkou, knihou a křížem, někdy se svatozáří ze 7 hvězd. Zůstává svědkem toho, že nejvyšší učenost nachází své naplnění v tichu před Bohem. Všemohoucí Bože, ty jsi svatého Bruna povolal z učených škol a světských pozic do ticha hor, aby v samotě a v modlitbě hledal jen tebe. Na jeho přímluvu dej i nám, abychom uprostřed hluku a starostí tohoto světa dokázali utišit své srdce, nasloucháním tvého hlasu se nechali vést a ve všech proměnách života pevně stáli u kříže tvého syna. Prosíme o to skrze tvého syna, Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

0: Stanice Hvězda.
1: Jednou večer mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka.

vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělá. Mávl jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Soudruzi, zahajují tuto dnešní báseň. Já ze své čestné funkce literáta vítám k nám slunce z rozdělovny zlata i s jeho paprsky s našimi deviskami. Vítám zde včely, provádějící sběr. Vítám dál strom, co ze všech atmosfér žene svou mízu do výroby květů. Vítám i pupen, který se má k světu. Vítám podléšky i s konvalinkami. Vítám zasloužilé pěvce z křivany. Vítám celé jaro. Máji, práci čest. Soudruzi, to jaro letošní je naše. Je naše z gruntu, z hlouby od kořenů až k nebi, na němž dýmy továren kreslí stoupající křivku výkonnosti.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Máme pro vás vzkaz.
1: Přátelé motocyklismu, vyslechněte několik slov o nových zdokonaleních, která najdete na letošních modelech strojů Java. Novinek a zlepšení je mnoho. Povím vám aspoň o těch, jež vás asi budou nejvíce zajímati. Podívejte se na motory. Jistě si hned všimnete neobyčejně mohutného žebrování válců a hlav. Také 175 Java, lidový typ, má zvětšenou chladicí plochu. Toto účinné chlazení udržuje velkou výkonnost motorů i při trvalém namáhání za horkých dnů. A další cenná novinka. Všechny stroje Java mají nyní primární řetězový převod v olejové lázni. Zde jsou dvě přednosti v jednom. Jednak, že je to převod řetězový, jednak, že běhá v olejové lázni úplně uzavřené a utěsněné proti vnikání nečistot. Zkušenost ukázala, že řetězový převod je nejtěžší způsob přenosu hnací síly mezi motorem a rychlostní skříní.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
3: V naší kanceláři nejlepší se kafe vaří, to říká i sám soudruh ředitel. Hned má jazve tváři

jednou z lesa domů se nesa moudrý Ezop. Potká brabce, který brabence málem se zob. Brabenec se chechtá, Ezop se ho hned ptá, čemu že se na trávě v lese právě přechtá. Já, povídá brabenec, se taky rád hlasitě chechtám, chechtám, když pupenec kyselinou leptám. Vím, totiž ten brabenec, brabenečník, že se mě neptá.

ponravou, kdyby měla plakat, že je ptačí potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej, a na svou bídu si nezareptej.

0: potravou. Ty, ač nejsi brabenec, se taky rád hlasitě chechtej, chechtej a na svou bídu si nezareptej.
1: O páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Je to neuvěřitelné, ale víme, proč Petr Pavel nechce být u českých voleb a proč musel tak narychlo odejet do Maroka. Stal se totiž náčelníkem obce Tahdenirt. Alespoň nějakých voleb se tedy Pávek účastní. Důležité je nenechat za sebe rozhodovat druhé. V Maroku si jej možná budou více vážit. Už prý i vyvolal déš a navrhl Maroku vstup do NATO. Bude tedy funkce náčelníka Petra Pavla vykonávat jen tak na dálku z Pražského hradu? O tom všem nám píše ve svém reportážním pobytu prezidentčíka Karel Strakoš.
1: Na stránkách protiprout.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Setkávám se se starými soudruhy, kteří taky řeknou, co to tam hrajete, tam to křičí. A říkám, vážený soudruhu, co poslouchají tvoje děti? No oni to poslouchají, soudruzi, prosím vás. Tak my chceme působit na mladý lidi a nevyužijeme se teda tu šanci, kterou máme v tom? Proč neděláme písničky, které budou teda s tím břinkáním, teda, který ty mladý lidi mají rádi? A nedáme tam naše slova, nedáme tam naše myšlenky do toho?
0: V bezpečí stanice Hvězda.

očích skrýváš.

to bych já chtěl znát.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Posloucháte stanici Hvězda.
1: Vše to ne v snách a život kolem stěch, jen dole v tmách kol ohně slyšet smích. Tam srdce všem jen spokojeně zabuší.

0: Stanice Hvězda.
1: Kaubojové, slyšte píseň mou, nechte chvíli těch

Když dívkám sukně ze silonů v ulicích blízkají, když roztočí se v bílém zvonu na schůdkách tramvají, zpívám si ráno na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem po vlnách. Praha je zlatá loď, na které slunce v máji po noci.

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

že je jedna divu krásná zem. Tam, kde náš nebojácný Honza nakonec

0: velice, schoval se za mrakem.
1: Povídám, počkej měsíci, však si to dopovíme,
0: až budeš zas v mé

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

se to stojí, ten pán v Hubertusu, že se nestydí. Původně si říkal, že jen něco pojí, ale pak se napil, alkohol ho napil. A teď stolům závidí. Jo, mít tak čtyři nohy,

a mít tak 4 nohy, ale 2 jsou málo. Proč mě 2 nohy schází? Proč to se mnou tak hází? Oh, proč asi?

sotva se vláčí, když najednou je mine noha nohu, nohu, noha nohu.

0: Tak já jdu.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Na vojně na sebe upozornil jeden nováček podivným chováním. Vrhal se všude na kdejaký zmačkaný papírek a s horečnou dychtivostí jej narovnával a pak vždycky zklamaně prohlásil, to není ono. Když se ho ptali, co vlastně hledá, neodpovídal a lovil další papírky na chodbách, na dvoře, na cvičišti, v koších, na papír, no prostě všude. A zavolali si tedy na něho psychiatra, protože na všechno říkal, to není ono, to není ono. Psychiatři ho prohlídli a zjistili, že je jako duševně chorý, dali mu cedulku, jako že je duševně chorý, a on si to narovná, ten papírek, kouká na to a říká, to je ono.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

0: posloucháte stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: V jedné malé chaloupce na Strání žili dědeček s babičkou. Měli se rádi a žili si spokojeně. Jednou dostal dědeček chuť na něco dobrého. Zašel za babičkou a povídá: babičko, dostal jsem velikou chuť na koblížky. Usmaž mi je, ale ať jsou pěkně vypečené a červenoučké. Ráda bych ti je udělala, dědečku, ale nemáme doma ani hrstku mouky, povídá babička. Jen se podívej do truhlice, řekl dědeček, snad tam ještě trochu mouky smeteš. Babička vymetla truhlici a nametla tam dvě hrsti mouky. Bylo jí tak na jeden koblížek. Babička zadělala těsto smetanou, udělala koblížek a usmažila ho na másle. Byl krásný, kulaťoučký, dočervena usmažený, s bílým proužkem kolem. A protože byl horký, dala ho babička na okno vychladnout. Koblížkovi se to však nelíbilo ležet na okně. Rozhlíží se, rozhlíží a najednou hop, stalíře, a už se kutálí po zápraží a potom dále z kopce po cestičce. V tom proti němu stojí zajíc a povídá: koblížku, koblížku, já tě sním. Nejes mě, zajíčku, na to koblížek. Poslouchej, zaspívám ti hezkou písničku. Koblížek vyskočil na veliký kámen a začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, uteču i tobě, zajíčku. Seskočil dolů a rychle se rozkutálel po pěšince k lesu. Najednou proti němu vyrazí z houští lesa šedý vlk s velkou tlamou a ostrými zuby. Koblížku, koblížku, já tě sním, vyštěkne. Než mě sníš, poslechni si moji hezkou písničku, povídá koblížek a začne. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, uteču i tobě, vlku. Dospíval a než se vlk vzpamatoval, kutálel se koblížek rychle dál do lesa. A tu proti němu kráčí veliký černý statný medvěd a bručí. Koblížku, koblížku, já tě sním. Když sníš, tak sníš, ale nejdříve si poslechni, jak ti pěkně zaspívám. A začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, uteču i tobě, medvěde, a kutálel se dál cestičkou lesem. Po lese se potulovala rezavá, chytrá liška a najednou v dálce uviděla, jak se po cestičce něco kutálí. Počkala si a když se před ní zastavil vonavý koblížek, chytře povídá: vítám tě, koblížku, u nás v lese. Jsi tak hezonký, červenoučký a vonavý. Koblížek byl rád, že ho někdo pochválil. Vyskočil na pařízek a začal zpívat. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený, utekl jsem dědečkovi, babičce, zajíčkovi, vlkovi, medvědovi, uteču i tobě, Liško. Pěkně zpíváš, povídá Liška, ale jsem už stará a špatně slyším. Pojď blíž a zaspívej mi tu písničku ještě jednou přímo do ucha. Zaspívám, zaspívám, řekl ochotně koblížek. Sedl si Lišce k uchu a začal. Já, koblížek červený, po truhlici smetený, smetanou mísený, na másle smažený, na okně chlazený. Ale v tom pohodila Liška hlavou, otevřela tlamu, udělala ham a milého koblížka snědla. Tak místo dědečka si na koblížku pochutnala chytrá liška. Zatím v chaloupce poslal dědeček babičku, aby se šla podívat na okno, jestli je už koblížek vychladlý. Ale koblížek nikde. Dědečku, koblížek na okně není. Asi ho někdo odnesl, volá babička. To nic, babičko, řekl dědeček. Doběhnu pro mouku a usmažíš celou mísu červenoučkých koblížků a na nich si pochutnáme oba dva. Dědeček přinesl mouku a babička usmažila mnoho krásně červenoučkých a vonavých koblížků. Pane, to je dobrota, pochvaloval si dědeček a babička byla ráda, že dědečkovi koblížky chutnají.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Letošní pivní Oktoberfest v Mnichově má novou atrakci. Kromě bavorských tupláků a německých klobás si můžete u stánku nechat píchnout různé druhy vakcín. Západní metropole už sice delší dobu nabízejí návštěvníkům různé odpudivé a nebezpečné kulturní zážitky. Mnichov to však pod vedením zeleného starosty jednoznačně trumfnul. Oslavu sklizně chmelu prostě jednoduše spojil s očkovací kampaní. Spíš než ale třešničkou na dortu, to můžeme označit za stejně příslovečný poslední hřebíček do rakve. Na Oktoberfestu si zkrátka každý, jakkoliv již třeba i připitý člověk, může zvesela nechat aplikovat vakcínu proti chřipce či proti covidu. Zcela neformálně, asi na zlepšení nálady, namísto zákusku ke zlatavému moku. Vždyť také farmaceutičtí giganti BioNTech a GSK jsou sponzory a zlověstná Moderna pak sponzoruje rovnou oficiálně celý festival. Velkorysost těchto zločinců a výrobců nebezpečných vakcín je skutečně příkladná. Naši čeští politicky progresivističtí pořadatelé obdobných cirkusových pořadů s příznačnými světáckými českými názvy jako Colors of Ostrava nebo Rock for People se nepochybně dají brzy inspirovat. Tak co, necháte se tedy v Hradci nebo v Ostravě jen tak pro zábavu naočkovat? Jistě se budou stát fronty. A co když potom ještě pořadatelé navíc za každou dávku nabídnou poloviční vstupné?
1: Jo, pořád se něco děje.

na slámě tiše sní. Za obzor pěšky jít, on si přesto zpívá, je to neznaboh, jak by se modlit boh, on si pořád jen zpívá, že doma na stráni se vítr prohání a že tam voní hloch.

0: Slyšíte hvězdu. Hrajeme si léta 70.
1: Byl to sen a přece se stal.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Je to neuvěřitelné, ale víme, proč Petr Pavel nechce být u českých voleb a proč musel tak narychlo odejet do Maroka. Stal se totiž náčelníkem obce Tachdenirt. Alespoň nějakých voleb se tedy Pávek účastní. Důležité je nenechat za sebe rozhodovat druhé. V Maroku si jej možná budou více vážit. Už prý i vyvolal déš a navrhl Maroku vstup do NATO. Bude tedy funkce náčelníka Petra Pavla vykonávat jen tak na dálku z Pražského hradu? O tom všem nám píše ve svém reportážním pobytu prezidentčíka Karel Strakoš.
1: Na stránkách protiprout.info

Neházela nikdy do žita zbraně, věděla, že jednou dojde také na ně. Věděla, že bude dospělá. Teprve

hosti se střídají, jak ředitelé ve fabrice, jako hudba při muzice. Přijeli, aby se poměli,

Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počkání,

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no.

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní. Měl pravdu, přišla potom spousta malých dní. A byla velká voda, vzala nám, co jí kdo dal.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

moc mu už nejde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a doposledka táhne.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

zajímavý. Nikdy v životě jsem nechodil na hodiny piana. A není to znát. A trilek. Božňuju trilky.

0: Jasně, ani jeden přehmat. Pardon.
1: Vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
2: Deset malých černoušků hostil děda vševěd. Jeden z nich se zakuckal, zbylo jich jen devět. Devět malých černoušků chtělo sypat kosům. Jeden se včas nevzbudil, zbylo jich jen osm. Osm malých černoušků vyšlo si hrát před dům, jeden z nich se potloukl. Zbylo jich jen sedm. Sedm malých černoušků šlo naštípat klest, jeden z nich se posekal, zbylo jich jen šest. Šest malinkých černoušků chtělo vybrat med, čmelák píchl jednoho, zbylo jich jen pět. Pět malinkých černoušků k soudu spolu míří, jeden z nich se soudcem stal, zbyli jenom čtyři. Čtyři malí černoušci nechali všech pří, jeden z nich šel pasti klást, do světa šli tři. Tři malincí černoušci šli ulovit lva. Medvěd sežral jednoho, zbyli jenom dva. Dva malincí černoušci chodili dvě hodiny, jeden klesl na skále a tak zbyl jen jediný. Jeden malý černoušek vztek měl na svět zrádný, proto se sám oběsil a tak nezbyl žádný.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Kapitola první. Pan Wargrave, nedávno penzionovaný soudce, bafal v koutě kuřáckého kupé první třídy z doutníku a se zájmem pročítal politické novinky v Timesech. Pak noviny odložil a díval se z okna. Projížděli právě Somersetem. Soudce pohlédl na hodinky. Má před sebou ještě dvě hodiny jízdy. V duchu si opakoval všechno, co psali noviny o Černochově ostrovu. Původně ho prý získal nějaký americký milionář, který bláznivě rád jachtařil, a byl otištěn popis luxusního moderního domu, který milionář na tomto ostrůvku nedaleko Devonského pobřeží vybudoval. Politování hodný fakt, že nejnovější, už třetí, milionářově manželce se dělalo na moři zle, vedl však k tomu, že dům i ostrov byly opět nabídnuty k prodeji. V novinách se objevily různé květnaté inzeráty. Pak přišla první suchá zpráva, že ostrov koupil jakýsi pan Nejmy. Načež se začaly rojit hlášky klepařských pisálků. Černochův ostrov ve skutečnosti koupila slečna Gabriel Tarlová, hollywoodská hvězda. Chce tam strávit pár měsíců, aby se zbavila dotěrné veřejnosti. Všetečná včelka dělá delikátní narážky, že se tam má uchýlit někdo z královské rodiny. Panu Meriwetherovi kdo si pošeptal, že ostrov byl zakoupen pro líbánky. Mladý lord L. konečně podlehl Cupidovi. Jonas bezpečně ví, že ostrov získalo ministerstvo námořnictví, aby tam provádělo nějaké tajné pokusy. No, Černochův ostrov, to je teď nesporně šlágr. Soudce Wargrave vytáhl z kapsy dopis. Rukopis byl téměř nečitelný, jen sem tam některá slova byla nápadně, nečekaně zřetelná. Drahý Lorenci, těch let, co jsem o vás nic neslyšela, musíte přijet na Černochův ostrov, okouzlující prostředí, tolik si toho máme říct, staré časy, styk s přírodou, opalování, 12:40 z Paddingtonu, vám naproti na nádraží v Oakbridge. A pisatelka se s kudrlinkami podepsala jako upřímně vaše Constance Calmingtonová. Soudce Wargrave zapátral v paměti, kdy přesně viděl Lady Constance Calmingtonovou naposled. To musí být už 8 let. Tehdy odjížděla do Itálie, aby se opalovala a žila v těsném styku s přírodou a s venkovany. Později, jak se doslechl, se rozjela až do Sýrie, aby se opalovala pod ještě žhavějším sluncem a žila v ještě těsnějším styku s přírodou a s beduíny. Constance Calmingtonová, přemítal soudce, to je přesně taková žena, jaká by si dovedla koupit ostrov a obklopit se záhadami. Soudce Wargrave se mírným přikývnutím pochválil za logičnost svého uvažování a pak si dovolil zaklímat. A usnul. Vera Claythornová, sedící s 5 jinými cestujícími ve voze 3. třídy, se opřela hlavou o stěnu za sebou a zavřela oči. Dneska je na cestu vlakem vedro, ale u moře bude příjemně. Ohromné štěstí, že dostala tohle místo. Prázdninové zaměstnání to skoro vždycky znamená hlídání hejna dětí. Získat na prázdniny práci sekretářky, to je mnohem těžší. Ani agentury nedávají v tomhle směru mnoho naděje. A pak přišel ten dopis. Dozvěděla jsem se o vás ve zprostředkovatelně kvalifikovaných ženských sil, která mi vás doporučila. Předpokládám, že vás znají osobně. Ráda vám zaplatím, kolik si budete přát, a počítám s tím, že se ujmete svých povinností 8. srpna. Přijedete vlakem ve 12:40 z Paddingtonu a budete očekávána na stanici v Oakbridge. Přikládám 5 liber na vaše cestovní výlohy. S pozdravem, Nancy Zasu Nejmijová. A nahoře byla natištěná adresa. Černochův ostrov, Sticklehaven, Devon. Černochův ostrov. To jsou přece poslední dobou plné noviny. Všemožné narážky a zajímavé zvěsti. I když jsou to většinou samé výmysly. Ale ten dům tam doopravdy vystavil nějaký milionář a povídá si, že je to vrchol přepichu. Vera Claythornová, unavená po uplynulém školním roce, si říkala, být učitelkou tělocviku na venkově to není zrovna terno. Kdybych aspoň sehnala místo v nějaké pořádné škole. A pak ji zamrazilo u srdce a pomyslela si, ale mám kliku, že jsem dostala aspoň tuhle práci. Konec konců, lidi nemají rádi někoho, kdo byl ve vyšetřování, i když mě vyšetřující soudce výslovně zprostil veškeré viny. Dokonce jí blahopřál k její ducha přítomnosti a odvaze, vzpomněla si. Líp už pro ně to vyšetřování dopadnout nemohlo. A paní Hamiltonová, tak ní byla vtělená laskavost. Jenom Hugo. Ale na Huga radši nemyslet. Najednou se zachvěla. Třeba, že bylo ve voze takové horko. A napadlo ji, že by vlastně neměla jet k moři. V mysli jí vyvstal jasný obraz. Cyril plave ke skalisku a hlava se mu vynořuje a mizí. Vynořuje se a mizí. Vynořuje se a mizí. A ona jistými zkušenými tempy plave za ním. Razí si cestu vlnami, ale ví, až moc dobře ví, že nedoplave včas. Moře. Jeho hluboká teplá motř. jitra po nocích strávená na písečném břehu. Hugo. Hugo, který říkal, že ji miluje. Ale na Huga myslet nesmí. Otevřela oči a zamračila se na muže, který seděl proti ní. Byl to vysoký muž s osmahlým obličejem, usměvavýma očima blízko u sebe a drzými, skoro krutými ústy. Pomyslela si, vsadila bych se, že ten člověk poznal zajímavé končiny světa a lecos zajímavého zažil. Filip Lombard ohodnotil dívku proti sobě jediným pohledem hbitých očí a pomyslel si, docela přitažlivá, i když vypadá tak trochu na učitelku. Chladnokrevná holka, to je vidět, a umí jít za tím, co chce, v lásce i ve válce. Rád by se s ní blíž seznámil. Zamračil se. Ne, od tohohle všeho ruce pryč, tady jde o kšeft. Tak je třeba soustředit se na úkol, který mě čeká. No ale Bůh ví, oč vlastně půjde. Ten židáček se choval zatraceně tajuplně. Berte nebo nechte být, kapitáne Lombarde. Lombard se ho zamýšleně zeptal. Stogvinej, říkáte? Řekl to tak lhostejně, jako by pro něj Stogvinej nic neznamenalo. Stogvinej, když už neměl ani na pořádné sousto. Měl ale dojem, že židáčka neoklamal. To je zatracená potíž s těmi židy, že je člověk neoklame, když jde o prachy. Oni prostě vědí. Řekl stejně lhostejným tónem. A žádné bližší informace mi dát nemůžete? Pan Izák Morris velmi rozhodně zavrtil svou plešatou hlavičkou. Ne, kapitáne Lombarde, všechno se dozvíte až na místě. Můj klient slyšel, že máte pověst muže, který si ví rady v ožehavých situacích. Já jsem zmocněn poskytnout vám 100 guineí, když na oplátku za ně pojedete do Sticklehevenu v Devonu. Vystoupíte v Oak Bridge, kde na vás bude čekat auto, zaveze vás do Sticklehevenu a odtamtud vás motorový člun dopraví na Černochův ostrov. Tam se dáte k dispozici mému klientovi. Lombard se stroze zeptal, na jak dlouho? No nejvíc na týden. Kapitán Lombard prstem přejel knírek a pravil, chápete snad, že se nemůžu pustit do něčeho nezákonného. A velice ostře se na žida zahleděl. Panu Morrisovi se na tlustých rtech objevil sotva patrný úsměv, když vážně odpovídal, jestli vám bude předložen nezákonný návrh, budete mít samozřejmě naprostou volnost odříct. Děs, aby vzal toho úlisného neřáda. On se vážně usmál. Jako kdyby moc dobře věděl, že v dřívějších lombardových akcích nebyla zákonnost vždycky podmínkou sine qua non. Teď i Lombardovi rty oddělil od sebe úšklebek. Hrome. Vždyť se opravdu párkrát pohyboval na hranici zákona, ale vždycky mu to prošlo. A existovalo pramálo mezí, před kterými by se byl zastavil. Věru. Existuje pramálo mezí, před kterými by se zastavil. Měl dojem, že se na Černochově ostrově bude znamenitě bavit. V jednom nekuřáckém oddělení seděla velice vzpřímeně, jak byla zvyklá, slečna Emily Brentová. Bylo jí 65 a velice lidem zazlívala, když si chtěli lenošivě pohovět. Její otec, plukovník ze staré školy, si zvlášť potrpěl na správné držení těla. Dnešní generace je nestoudně laxní v chování a vůbec ve všem. Ověnčena aureolou přísné spravedlnosti a neústupných zásad, seděla slečna Brentová v přeplněném vagónu třetí třídy a triumfovala nad nepohodlím a vedrem. dneska dělají lidé se vším samé caviky. Musí dostat injekci, než si dají vytrhnout zub. Polikají prášky, když nemohou usnout. Potřebují pohodlné lenošky a polštářky. A děvčata se všude jen tak rozplácnou a v létě na plážích se válejí polonaha. Slečna Brentová pevně stiskla rty. Jistí lidé by zasloužili exemplární tresty. Vzpomněla si na loňskou letní dovolenou. No, letos to bude jinačí. Černochův ostrov. V duchu si znovu pročítala dopis, který si už přečetla mnohokrát. Milá slečno Brentová, doufám, že se na mě pamatujete. Před několika lety jsme v srpnu spolu byli v Belhevenském penzionu a v tolika věcech jsme se shodli. Otvírám teď svůj vlastní penzion na jednom ostrůvku u Devonského pobřeží. Myslím, že je na čase, aby se otevřel podnik s dobrou, prostou kuchyní a proslušné lidi starosvětských mravů. Žádné tyhle nahoty a gramofony řvoucí až do půlnoci. Budu velmi ráda, když si to zařídíte tak, abyste mohla strávit letní dovolenou na Černochově ostrově. Zcela zdarma, jako můj host. Hodil by se vám začátek srpna? Což 8. Upřímně vaše N.Z.N. Ale co je to za jméno? Ten podpis se dá těžko přečíst. Emily Brentová si rozhorleně pomyslela, dneska se tolik lidí podpisuje nečitelně. Vracela se v mysli k těm lidem v Belhevnu. Strávila tam 2 léta za sebou. Byla tam tenkrát ta milá žena středních let, slečna, no tak, jak ona se jmenovala, její otec byl kanovník. A pak tam byla nějaká paní Nortnová? Ne. Normenová. Ne. Noliová se jmenovala. No ovšem, Noliová. Černochův ostrov. O Černochově ostrovu psali přece noviny. Něco o nějaké filmové hvězdě nebo o nějakém americkém milionáři. Takováhle místa se, toť se ví, dostanou často dost levně. Ostrov, to hned tak každému nevyhovuje. Lidé si to představují romanticky, ale když tam mají žít, přijdou na spoustu potíží a nevýhod a moc rádi to zase prodají. Emily Brentová si pomyslela, ať je to jakkoliv, budu mít aspoň dovolenou zadarmo. To je nutno vzít v úvahu. Když se její příjem tak stenčil a když tolik dividend zůstalo nevyplaceno, jen kdyby si dokázala připamatovat něco víc o té paní, nebo to byla slečna Noliové. Generál MacArthur vyhlédl z okna vagónu. Vlak vyjížděl právě do Exeteru, kde bylo nutno přestoupit. To je otrava, tyhle pomalé vláčky na vedlejších tratích. A přitom vzdušnou čarou není ten Černochův ostrov tak daleko. Generálovi pořád nebylo jasno, co je to za chlápka, ten Neymi. Zřejmě přítel Spoofa Legarda a Johnnyho Dyera. A přijede taky pár vašich starých kamarádů, rád bych si zas jednou popovídal o dávných časech. No prosím, generál si taky rád popovídá o dávných časech. Poslední dobou měl dojem, že se mu kamarádi nějak vyhýbají. To všechno kvůli těm proklatým šuškandám. Pane bože, ono to bylo zlé, ale teď už je to bezmála 20 let. To Armitage asi kecal, zatracené štěně. A co on o tom věděl? No nic, teď nemá smysl o tom dumat. Člověk si taky lecos namlouvá, třeba že se na vás někdo křivě podíval. Ale Černochův ostrov ten si generál prohlédne se zájmem. Koluje o něm plno zvěstí. Na těch povídačkách, že ho zabralo ministerstvo námořnictví, nebo války, nebo letectví, na těch možná něco je. Pravda je, že ten dům tam vystavil mladý Elmer Robson, americký milionář. Prý na něj vynaložil tisíce. Všechen možný přepych. Exeter. Hodina čekání. Generálovi se nechtělo čekat. Chtěl jet dál. Doktor Armstrong řídil svého Morise přes Salisburyskou pláň. Byl velice unaven. Úspěch má své stinné stránky. Bývaly doby, kdy seděl ve své ordinaci v Harley Street, korektně oděn, obklopen nejnovějšími lékařskými aparáty a nesmírně luxusním nábytkem a čekal. Čekal po řadu bezútěšných dní, jestli se dostaví úspěch nebo krach. No a dočkal se úspěchu. Měl štěstí. Měl štěstí a samozřejmě taky něco uměl. Jako lékař byl na svém místě, ale to k úspěchu nestačí. Taky je třeba mít štěstí. A on štěstí měl. Správná diagnóza, pár vděčných pacientek, dám, které měly peníze i vysoké společenské postavení, a brzy se o něm rozkřikla pochvalná fáma. Měla byste to zkusit s Armstrongem. Úplný mladík, ale ohromně šikovný. Pem běhala celá léta od doktora k doktorovi nadarmo a on okamžitě objevil, co ji trápí. A už se to rozjelo. A teď už to doktor Armstrong dotáhl vysoko. Dny plné práce, málo volného času. A tak měl toho srpnového odpoledne radost, že vyráží z Londýna a jede na několik dní na ostrov u Devonského pobřeží. Ne, že by šlo zrovna o dovolenou. Podmínky uvedené v dopise, který dostal, nebyly dost jasné, ale na přiloženém šeku nebylo nejasného pranic. Báječný honorář. Ti Nejmiovi se zřejmě topí v penězích. A zdá se, že nejde o nic vážného. Manžel si dělá starosti o zdraví své ženy a chce se poradit s lékařem tak, aby to ženu zbytečně nezneklidnilo. Ona sama nechce o lékaři ani slyšet. Její nervy... Nervy. Doktor povytáhl obočí. Ženské a jejich nervy. Ale dá se na nich, toť se ví, vydělat. Polovině ženských, které se přišly dát vyšetřit, vůbec nic nebylo. Byly jen unuděné, ale kdyby se jim to popravdě řeklo, moc by za to nepoděkovali. No tak se vždycky dalo něco objevit. Zcela nepatrná porucha, genitiv nějakého dlouhého učeného slova. Vůbec nic vážného, ale musí se to dát do pořádku, bude to jednoduchá léčba. V medicíně je ostatně známo, že většinou uzdravuje víra. Doktor Armstrong měl noblesní způsoby a uměl vzbudit naději i důvěru. Štěstí, že se dokázal včas vzchopit po tom maléru před 10... Ne, už před 15 lety. Dostal se z toho jen tak. Málem se zhroutil. Ale ten šok ho postavil na nohy a na dobro nechal pití. Pan na nebi měl ale tenkrát na mále. Se zničujícím houkáním ho nejméně 120 předjel obrovský sportovní dalmén. Doktor Armstrong div nevletěl do živého plotu. Zas jeden z těch mladých bláznů, co se honí po venkově. Doktor jich měl plné zuby. Vždyť se teď málem naboural. Blbec jeden zatracená. Tony Marston se s burácejícím motorem vřítil do mér a říkal si, to je strašné, co aut se po silnicích jenom plazí. Člověk má v jednom kuse zatracenou cestu. A ještě si to šinou prostředkem silnice. V Anglii se prostě nedá jezdit. To ve Francii je to jiné. Tam se dá vůz pustit naplno. Má se tu zastavit na doušek nebo má jet dál? Ale vždyť má hromadu času. Už jen 160 kilometrů a pár metrů. Dá si tedy gin a zázvorovou limonádu. To je ale dneska pařák. Na tom ostrově by to mohlo být prima, jestli vydrží tohle počasí. Bůh ví, kdo to je, ti Nejmiovi. Asi nějací pitomí pracháči. Takové lidi umí jezevec báječně vyčenichat. On po nich ovšem čenichat musí, chudák malá, když sám žádné prachy nemá. Doufejme, že tam nebude nouze o pití. V těchhle lidech, co si nadělali peníze, pro které se nenarodili, se člověk někdy nevyzná. Škoda, že nebyla pravdivá ta pověst, že Černochův ostrov koupila Gabriel Tálová. S bandou takových filmových hvězd by tam byl rád. No, snad tam bude pár děvčat. Vyšel z hotelu, protáhl se, zívl, podíval se k modrému nebi a vlezl do svého dalménu. S obdivem se po něm ohlédlo několik mladých žen. Po té urostlé, 180 cm vysoké postavě, po těch zvlněných vlasech, opálené pleti a intenzivně modrých očích. Zařadil rychlost a vyrazil s hřmícím vozem do úzké ulice. Starci a poslíčkové uskakovali do bezpečí, ale ti kluci se za autem dívali závistivě. Anthony Marston pokračoval ve své triumfální cestě. Pan Blore jel osobním vlakem z Plymouthu. V jeho kupé seděl ještě jeden cestující, postarší pán, očividně námořník s kalnýma očima. Ale v tomto okamžiku zrovna usínal. Pan Blore si pečlivě psal něco do zápisníčku. Tak to bychom měli, povídal si sám pro sebe. Emily Brentová, Vera Claytornová, doktor Armstrong, Anthony Marston, starý soudce Wargrave, Philip Lombard, generál MacArthur s medailí a řádem za statečnost, sluha a jeho manželka, pan Rogers a paní Rogersová. Zavřel zápisník a dal si ho zpátky do kapsy. Podíval se do protějšího kouta na toho podřimujícího muže. Kapánek přebral. Správně diagnostikoval pan Blore. A začal důkladně a svědomitě uvažovat o svém úkolu. Mělo by to být dost snadné, usuzoval. Nevím, jak bych mohl vybouchnout. Doufám, že dobře vypadám. Povstal a úzkostlivě se prohlížel ve skle okénka. Tvář, která se v něm odrážela, vypadala s tím knírkem dost vojácky. Moc toho nevyjadřovala, oči šedé a hodně blízko u sebe. Mohl bych předstírat, že jsem major, řekl si pan Blore. Ale ne, zapomněl jsem, že tam bude ten starý důstojník. Ten by mě hned prokoukl. Jižní Afrika, zaradoval se, to je ono. S Jižní Afrikou nemá nikdo z těch lidí nic společného a já zrovna čtu ten turistický prospekt a tak můžu o Africe klidně mluvit. Naštěstí existují všelijaké druhy a typy lidí z kolonií. Jako zámožný člověk z Jižní Afriky, ujišťoval se pan Blore, se můžu bez obav vetřít do jakékoliv společnosti. Černochův ostrov. Pamatoval se na Černochův ostrov z klukovských let. Taková smradlavá skála, hustě obsazená racky a vystupující z moře asi jednu míli od pobřeží, má podobu mužské hlavy. Mužské hlavy s negroidními rty. Proto dostala to své pojmenování. Prapodivný nápad postavit si tam dům. Musí tam být hrozně, když je mizerné počasí. Ale milionáři mají samé nepochopitelné rozmary. Stařík v rohu se probudil a prohlásil: na moři nikdy nevíte, na čem jste. Nikdy. Pan Blore konejšivě přisvědčil: máte pravdu, to skutečně nikdy. Stařík dvakrát škytl a zanaříkal: přijde bouřka. Pan Blore zavrtěl hlavou: ale kde pak, kamaráde, vždyť je překrásně. Stařík se rozlobil: bude bouřka, já ji cítím. Třeba máte pravdu, děl Blor míru milovně. Vlak se zastavil ve stanici a stařík se kolísavě zvedl.
0: Tady vystupuju.
2: Zápolil z dvířky kupé, pan Blor mu přispěchal na pomoc. Na schůdku se stařík ještě zastavil. Slavnostně zvedl ruku a zamrkal kalnýma očima.
0: Bděte a modlete se, pravil. Bděte a modlete se, blíží se den posledního soudu.
2: Uklouzl na stupátku a spadl na nástupiště. Ještě když tam ležel, vzhlédl k panu Blorovi a řekl nesmírně důstojně.
0: To mluvím k vám, mladíku. Den posledního soudu je hned za dveřmi.
2: Pan Blor si znovu sedal a myslel si, ten chlapík má k poslednímu soudu blíž než já. Ale v tom se náhodou mýlil.
1: Slyšíte hvězdu? Bezpečí před hlupáky. Stanice Hvězda.
2: Kapitola druhá. Před nádražím v Oakbridge stála nerozhodně skupinka lidí. Za ní nosiči se zavazadli. Jeden z nich zavolal, Jimmy. Přiblížil se šofér jednoho ze dvou taxíků. Vy asi jedete na Černochův ostrov, že jo? Zeptal se měkkým devonským nářečím. Čtyři hlavy přisvědčili a hned na to se čtyři cestující pokradmu podívali jeden na druhého. Šofér se jako k nejstaršímu členu výpravy obrátil k soudci Wargraveovi. Tady jsou jen dva taxíky, pane, a jeden musí počkat na osobák od Exetru. Ten tu bude v 5 minutách, přijede s ním ještě jeden pán. Tak kdyby jednomu z vás nevadilo počkat, pojede se vám mnohem pohodlněji. Okamžitě se ozvala Vera Claytonová, jasně mající na mysli své podřízené místo sekretářky. Já počkám, prohlásila, vy jeďte první. Podívala se na tři ostatní a v tom pohledu, stejně jako v tónu hlasu, bylo lehce znát velitelský postoj, jaký člověk zaujímá, když si zvykl na autoritativní postavení. Jako kdyby určovala, v jaké sestavě mají žačky hrát tenis. Slečna Emily Brentová řekla odměřeně, děkuji vám. Schýbla se a nastoupila do taxíku, jehož dveře držel šofér otevřeny. Hned po ní nastoupil soudce Wargrave. Kapitán Lombard se uklonil, já počkám tady se slečnou. Claytonová řekla Vera. Já se jmenuji Lombard. Filip Lombard. Nosiči navršili na střechu taxíku zavazadla. Uvnitř ve voze promluvil soudce Wargrave, jak se slušelo na právníka, zcela nezávazně. Máme krásné počasí. Slečna Brentová přikývla. Ano, opravdu. Velice distingovaný starý pán, pomyslela si. Docela jiný než běžný typ mužů v přímořských penzionech. Pan a paní Neymiovi mají zřejmě výborné konexe. Pan Wargrave se otázal, znáte dobře tyto končiny? Byla jsem už v Cornwallu a v Torquay, ale v této části Devonu jsem poprvé. Ani já nejsem s těmito končinami obeznámen, řekl soudce. Taxík se rozjel. Šofér druhého taxíku ukázal na svůj vůz. Nechcete si na to čekání sednout? Vera energicky zavrtěla hlavou. Ne, ne, vůbec ne. Kapitán Lombard se usmál. U téhle prosluněné zdi to vypadá lákavě. Nebo byste raději chtěla jít dovnitř do budovy? Ne, rozhodně ne. Jsem ráda, že jsem venku z toho vlaku. Tam bylo k udušení. Ono. V tomhle počasí je cestování vlakem únavné, souhlasil. Vera řekla konvenčně. Doufám, že vydrží. To počasí, myslím. V Anglii není létu co věřit. Lombard se dost neoriginálně zeptal. Znáte dobře tyto končiny? Ne, ještě nikdy jsem tu nebyla. A honem dodala, protože ve své svědomitosti byla rozhodnuta objasnit rovnou své postavení, ani svou zaměstnavatelku jsem nikdy neviděla. Svou zaměstnavatelku? Ano, já jsem sekretářka paní Nejmijové. Och tak. Jeho chování se nápadně změnilo. Bylo hned o něco troufalejší a nenucenější. Řekl, není to neobvyklé? Vera se zasmála. Ne, mně se nezdá. Její dosavadní sekretářka najednou onemocněla a tak paní Nejmijová zatelegrafovala do jedné agentury, že potřebuje náhradnici a oni posílají mě. A co když se vám to místo nebude zamlouvat, až tam přijedete? Vera se znovu zasmála. Je to jen na přechodnou dobu, dokonce prázdnin. Trvale jsem zaměstnána v jedné dívčí škole a pak hrozně mě vzrušuje vyhlídka, že se dostanu na Černochův ostrov. Tolik toho o něm píšou noviny. Je tam opravdu tak nádherně? Lombard pokrčil rameny. Nevím, nebyl jsem tam. Ale Nejmijovi si na něm asi ohromně zakládají. Co je to vůbec za lidi? Řekněte mi o nich něco. Lombard si pomyslel. Trapná situace. Mám dělat, že je znám nebo ne? A honem řekl, po rameni vám leze vosa. Ne, ne, nehýbejte se. Udělal přesvědčivý pohyb. No prosím, a už je pryč. Děkuju. Letos je spousta vos. Ano, to bude tím horkem. Na koho to čekáme, nevíte? Nemám ponětí. Ozvalo se hlasité, táhlé zapískání přijíždějícího vlaku. Lombard poznamenal, to už bude ten osobák. Ve východu z nástupiště se objevil vysoký, starý muž vojáckého vzezření. Měl nakrátko zastřižené šedé vlasy a pečlivě upravený bílý knírek. Jeho nosič, trochu vrávorající pod tíhou důkladného koženého kufru, ukázal na Veru a na Lombarda. Vera mu s naprostou samozřejmostí vykročila vstříc. Já jsem sekretářka paní Nejmijové, řekla, čeká tu na vás auto. A dodala, toto je pan Lombard. Vybledlé modré oči, přes své stáří velmi bystré, Lombarda ohodnotili. Hezký chlapík, ale něco s ním není v pořádku. Všichni tři se usadili v čekajícím taxíku. Propletli se ospalými uličkami Oakbridgeskými a asi jednu míli jeli po hlavní Plymouthské silnici. A pak se vnořili do bludiště příkrých, zelených a úzkých cest křižujících krajinu. Tuto část Devonu vůbec neznám, pravil generál MacArthur. Já mám malou usedlost ve východním Devonu, přímo na hranicích Dorsetu. Tady je moc půvabný kraj, řekla Vera. Ty kopce a ta červená půda a všude samá šťavnatá zeleň. Filip Lombard poznamenal kriticky. Je to tu trochu nepřehledné. Já osobně mám radši otevřené krajiny, kde hned vidíte, co se k vám blíží. Generál MacArthur se k němu otočil. Mám dojem, že jste viděl hezký kus světa. Lombard přezíravě pokrčil rameny. Leckudy jsem se potloukal, pane. A pomyslel si, teď se mě zeptá, kolik mi je a jestli jsem byl ve válce. Na to se tihle starouši ptají vždycky. Ale o válce se generál MacArthur nezmínil. Přehoupli se přes srázný kopec a klikatící se cestou sjeli do Sticklehevnu. Bez významného shluku chalup, před nimiž leželo na mořském břehu několik rybářských člunů. Teď poprvé uviděli zapadajícím sluncem ozářený Černochův ostrov, vystupující směrem k jihu z moře. Vera překvapeně zvolala: ten je daleko. Představovala si ten ostrov jinak, blízko u pobřeží a korunovaný nádhernou bílou budovou. Ale odtud nebylo vidět žádnou budovu, jen siluetu slunného skaliska, viditelně připomínající obrovskou hlavu černocha. Vypadala zlověstně. Vera se trochu zachvěla. Před malou hospůdkou u sedmi hvězd seděli tři lidé. Schrbený starý soudce, vzpřímená slečna Brentová a nějaký rozsochatý muž, který předstoupil a představoval se. Řekli jsme si, že na vás počkáme a pojedeme všichni společně. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Davis. Jsem z Jižní Afriky, rodem z Rodézie. A žoviálně se své slovní hříčce zasmál. Pan soudce Wargrave se na něj zadíval se zřejmou nelibostí. Zřejmě litoval, že nemůže dát vyklidit soudní síň. A slečna Brentová se dosud nerozhodla, jestli má mít sympatie k lidem z kolonií. Nemá někdo chuť na malé sousto, než se nalodíme? Zeptal se pan Davis po hostině. Protože se k tomuto návrhu nikdo nevyjádřil, pan Davis se otočil a zvedl prst. Pak tedy nesmíme otálet. Naši milí hostitelé nás už jistě očekávají, prohlásil. Mohl si všimnout, že na všechny ostatní členy skupiny padla najednou podivná tíseň. Jako kdyby zmínka o hostitelích měla na hosty jakýsi ochromující vliv.

sekce po Devonsku. Není libo vyplout už na ostrov, dámy a pánové? Loď je připravena. Ještě sice přijedou dva páni v auťákách, ale pan Nejmi nařídil, že se na ně nemá čekat, protože se nedá vědět, kdy tu budou. Společnost se zvedla. Lodník ji zavedl na malé kamenné molo, k němuž byl připoután motorový člun. Emily Brentová se poděsila. Ta lodička je velice malá. Vlastník člunu prohlásil přesvědčivě. To je výborná loď, madám. Ta by vás zavezla až do Plymouthu, ani byste nestačila mrknout. Ostře se ozval soudce Wargrave. Ale nás je hodně. Ta by vás pobrala dvakrát tolik, pane. Filip Lombard řekl svým příjemným, nevzrušeným hlasem. Všechno v pořádku, skvostné počasí, žádné vlny. Slečna Brentová neodložila zcela své pochybnosti, ale dovolila, aby jí lodník pomohl do člunu. Ostatní následovali jejího příkladu. Společnost nebyla dosud spřátelena, jako kdyby každý její člen byl pro ty ostatní hádankou. Lodník se už chystal uvolnit lano, ale najednou se zarazil a znovu přitáhl člun hákem ke břehu. Po příkré silnici sjíždělo do vesnice auto. Auto tak úžasně mohutné, tak mimořádně nádherné, že budilo dojem pohádkového zjevení. Za volantem seděl mladý muž s vlasy rozevlátými větrem. V plameném večerním světle se jevil nikoli jako člověk, ale jako mladý bůh, jako hrdiný mladý bůh z nějaké severské ságy. Dotkl se houkačky a její mocný tón se ozvěnou odrážel od skal kolem zátoky. Byl to fantastický okamžik. Anthony Marston v něm nevypadal jako obyčejný smrtelník. Nejeden z přítomných si na ten okamžik později vzpomněl. Fred Nerekot seděl u motoru a říkal si, jakou to veze podivnou partu. Takhle si hosty pana Nejmiho nepředstavoval. Čekal něco mnohem víc nobl. Náramně oháknutý ženský a pány v jachtařských úborech a všechny báječně zazobaný a ohromně sebejistý. Tohle se k mejdanům pana Elmra Robsona nedá vůbec přirovnat. Fred Nerekot se maličko zašklebil, když si připomněl ty milionářovi hosty. To byly mejdany, když chcete něco vědět. A co se toho tam vypilo? Ten pan Nejmi to musí být docela jinačí pán. A stejně je to divná věc, myslel si Fred, že Nejmi ho ještě ani nezahlédl, ani jeho paničku. Jak živi tu ještě nebyli? Všechno zařizoval a platil ten pan Morris. Příkazy byly vždycky naprosto jasný a platilo se hned, ale stejně je to divná věc. Noviny říkají, že kolem Nejmiho je nějaká záhada. Pan Nerekot s novinami souhlasí. Konec konců, možná, že ten ostrov přece jen koupila slečna Gabriel Tarlová. Ale tu domněnku okamžitě zavrhl, když zase obhlédl své cestující. Kde pak? Z téhle party nikdo nevypadá na to, že by měl něco společného s filmovou hvězdou. Nezaujatě si je zhodnotil. Jedna stará pana, taková zakyslá, podobný ženský až moc dobře zná. Starý pán od armády, voják na první pohled. Hezká slečinka, ale docela tuctová, nic strhujícího. Hollywood z ní rozhodně nekouká. Ten hranatý a bodrý chlapík, no, to tedy není opravdický gentleman, nejspíš obchodník na odpočinku, usoudil Fred Nerekot. Ten další pán, ten hubený, ten, co vypadá tak hladově a má takový živý oči, to je podezřelá figura, to teda jo. Ten by snad mohl mít něco společného s filmem. Ale ne,

Dneska je v lodi jen jeden přijatelný pasažér, ten poslední, ten, co přijel auťákem. A jakým auťákem? Takovej auťák nebylo v Sticklehavenu ještě nikdy vidět. Ten musí stát spoustu stovek, takový auťák. Ten patří k té správný sortě. Rozený pracháč. Bejt celá ta parta jako tenhle, jo, to by Fred chápal. Ale takhle, když se nad tím člověk zamyslí, takhle je to záhada. Záhada, celá ta věc. Moc velká záhada. Člun rozvlnil hladinu kolem skály. Teď se konečně objevil dům. Jižní strana ostrova vypadala docela jinak. Svažovala se k moři mírně, povlovně. Dům byl obrácen k jihu. Nevysoká, čtverhraná, moderně řešená stavba s kulatými okny, jež vpouštěla dovnitř spoustu světla. Vzrušující dům. Dům splňující všechna očekávání. Fred Nerekot vypnul motor a loď zvolna vplouvala do přirozené malé zátoky mezi skalisky. Filip Lombard poznamenal: za mizerného počasí se tu asi těžko přistává. Fred Nerekot s úsměvem přikývl. Když fouká jihovýchodní vítr, tak se na Černochovým ostrově vůbec přistát nedá. Někdy je to tu odříznutý od světa celý týden nebo i díl. Vera Claytonová si pomyslela, tady je jistě svízel se zásobováním. To je na ostrovech to nejhorší. S vedením domácnosti jsou vůbec starosti. Loď se zaskřípěním zarazila o skalisko. Fred Nerekot vyskočil na břeh a spolu s Lombardem pomohl ostatním vystoupit. Pak pevně přivázal loď ke kruhu ve skále a první začal vystupovat po schodech vytesaných do útesu. Generál MacArthur poznamenal: ach, tady je nádherně. Ale necítil se dobře. Sakramentsky divné místo. Když společnost došla na vrchol schodiště a ocitla se nahoře na terase, nálada všech opět ožila. V otevřených domovních dveřích je očekával korektní komorník a jeho důstojné chování je zcela uklidnilo. A pak dům sám byl vskutku atraktivní, vyhlídka z terasy velkolepá. Komorník s mírnou úklonou vykročil hostům vstříc. Byl to vysoký, hubený muž s šedými vlasy a velice úctyhodný. Račte prosím tudy, řekl. V rozlehlé hale byly přichystány nápoje. Celé řady lahví. To poněkud rozjasnilo náladu Anthonyho Marstna. Už si začínal myslet, že tohle je prapodivná společnost. To přece nejsou lidi podle jeho gusta. Jak jen mohlo kámoše jezevce napadnout zrovna sem ho poslat? Ale s tím pitím je všechno v pořádku. A je tu taky spousta ledu. Cože to říká ten chlap komornická? Pan Nejmy, něco ho bohužel zdrželo, může přijet až zítra, jasné příkazy, vše, co je zapotřebí, neráčí se panstvo odebrat do svých pokojů, večeře se podává v 8 hodin.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Bruselská věrchuška si stále jen stěžuje a navíc si hraje na něco, co vůbec není. Důkazem je poslední projev soudružky Leyenové, která si hrála na takzvané Spojené státy evropské, když přednesla svůj projev o stavu Unie. Brusel ale sklízí, co zasel. Země ztrácejí průmysl, energie je drahá a byrokracie řádí o 106. Naopak Čína vítězí, ale lidé v Evropě to vidí a bouří se. Leyenová má k tomu zázračné řešení, že prý více kontroly, více šmírování, cenzura a totalita pod různými vznešenými názvy všem pomůže. A kdo se k tomu přidá? Přidají se k tomu

0: mu i čeští poslanci? O tom všem máme nový článek a také o tom, co chystá orwellovská bruselská ideopolicie. Není od věci si ho přečíst. Připravil nám jej Milan Kramberger.
1: Na stránkách protiproud.info

0: Noc s hvězdou.
1: Súhody. Největší svátek v roku. Na šohaje s děvčicama je sa radost podívat. Muziky vyhrávají, sklenky zvoní, vína v bečkách ubývá, krev sa rozohňuje. Strýc Mrňus, známý vrták a brbloň, mašírují přes dědinu do hospody. Byli kdysi radním. Ludé o nich říkali, že jsou jak panský koblih. Nafúklí a prázdný. Donďa do šenku sedli si na lavku proti dveřám, aby na všeckých viděli. Hnedka si poručili čtvrtku vína, na to vtáčka halůzkovej, potom zase i čtvrtku a osmičku zprostej a už čučali jak žaba z kýšky. V tu chvílu sa do šenku vhrnula partia šohajů a že už měli také nakoupené, tož břeskali jak kočky v máji. Mrňu zvraštili hubu, že měli obočí až do půl nosa a zahučali.
2: Na co je? Kdo má ten řev tady počúvat?
1: Francek Pagáčů se smíkem vykříkl. Strýčku, lestí vám to vadí, tož si budete mose sednout na uši. Mrňůz jak hromem trefený zařvali.
2: Co vy, co páni, já vám ukážu, to je Mrňůz. A už zapakujte, či si myslíte, že jsem uši vyhrál v lutrii.
1: Strýc zapomněli, že také byli kdysi mladí. A toto bylo horší, jak pichnout do šršního hnízda. Chlapčiska se načepířili jako rocani. To tak, zavrtat do slováckých šohajů a ještě k tomu vhody. Ledvá to strýc dořekli, Janek Kopáluj, známý biják, zavískl, že se lampa u stropu rozhůpala a zařval.
2: Čízlady, naše!
1: Strýc s Mrňus došli k Jankovi, chytili ho za vyšívanou košulu až kubli. Kde si u lémečka plátno zapraščalo. To byla druhá chyba, kterou strýc udělali, ale to neměli. Janek zavrzal zubama, zasakroval jak propustěný kostelník a lí strýca po hubě. Ten béklí a koza spadli pod stůl. V tem se rozletěly dveře a do šenku vletěl jak drak syn starého Mrňusa Jura. Strýc zvíhaja se ze zemí a drža si škraň zaskřehotali.
2: Jurko, ten somárně liščil. Vyrovnaj se s ním. Snad nenecháš mlátit tatu.
1: Jura si vyhrnul rukávy, nadul se jak krmná hus, aby Janka zastrašil břeskl.
2: Co ti, pajtášu zaschňůřený, ty budeš být mojeho oca, že ho nepleštíš ještě jednou.
1: Janek sa ušklébl, jedno oko přivřel, jak kdyby mířil flintu a bez řečí bát strýca. Hnedka je leželi na zemi po druhej. Jurku jenom ošlahl větr, lebo Janek měl ruku jak uhlarskou lopatu. Jura pomohl tatíčkovi na nohy a ještě jednou zúfalým hlasem vykříkl.
2: Že ho nepleští, že ještě jednou.
1: Jankovi vyletěla ruka jak semafor a Mrňus dostali takům, že vletěli oknem do kuželně. Jurka pozbíral tatíčka, který měli oči vypleštěné, jak kdyby na nich spadla mlatevňa, a šuškál jim do ucha.
2: Tati, pojďte dom, on by vás zabil.
1: Strýc už po cestě fantazírovali. Vyprávěli Jankovi, že jak zapříhali kobylu, tož jich kopla do hlavy. Když už byl s tatíčkem hodníku z cesty, utěšovali.
2: Tatíčku, nic se nebojte, však já těmu Slivoňovi ukážu. Až půjde kolem našeho, čibálí mu urazím a hrtáním zakrutím jak slépce po tvoře blbej.
1: Potom seděl v humně na žentůře, hlavu v dlaňách a přemýšlel o pomstě. Hody končily. Husy dojezené, víno vypité a dýmu v hospodě tolej, že už lampu nebylo vidět. Rukávce už nebyly ani naškorobené, ani bílé a horko jak v udírni. Bylo jaksi kolem půlnoci, kdy se do stínu k hospodě došůrla tajemná postava, Jura. Byl přilepený na stěně, zuby zaťaté a v ruce palésku od plota. Čekal na Jana. S krkem natahnutým nahlédal přes zarosené okno a cedil přes zuby.
2: No, jenom tancuj, Janíčku, tancuj. Však ty dotancuješ. A potom ti já zahraju, že ti budu gatě malé. Jenom dočkaj.
1: Dohráli a už vidí Janka, jak jde ke dveřám. Glocek bzúkl luftem a říz po hlavě, jenom to zadunělo. Ale joj, zle je, Jurko, máš smolu. Lať dopadla na hlavu kmocháčka obrůčky, který vyšli z hospody před Jankem. Ještě štěstí, že paléska dopadla na tvrdou slováckou hlavu, který se až na menší guču nic nestal. Když se kmocháček dověděli, že to patřilo Jankovi, tož to Jurkovi odpustili. Ale k soudu přece jenom došlo. Janek se hájil, a také mu to všetci dosvědčili, že tu první facku dostali mrňů za rozkubnutou košulu a že jim nadávali. No a ty ostatní, že Jura pro tatíčka chtěl. Ale nic nepomohlo. Dali mu na týden celé zaopatření.

0: Noc plná hvězd.
1: Tady máme pedagogický, zajímavý pedagogický dotaz z Jihlavy od učitelky, která se ptá, zda je možno dohoniti bycha. Já nevím, jestli je možno bycha dohoniti, ale úsloví praví pozdě bycha honiti, čímž dává člověk určitou takovou naději, že možná, že je sice pozdě, ale ještě, že by se snad mohl bych dohonit. Ale neznám případ, že by někdo dohonil bycha. Neznám. Taky co s ním potom, že jo? Ale já mám o bychovi představy, já si bycha představuju. Takže já mám představu, že bych vypadá tak trošku jako já. Jo? Tedy pro mě, pro každýho samozřejmě zase jako on, ale bych je já, tedy bych jsem já, ne, bych je já, správně, bych je já, který něco udělal, co neměl, nebo neudělal něco, co měl, a teď utíká, jo? A já za ním, jo? Abych to dohonil nějaký způsob. Ale nestalo se mi nikdy. A taky jsem si všiml, že léty bychů přibývá. Přede mnou už seženou stáda bychů. Celý stáda bychů a já za nima marně supím a některý už jsem nechal být. Tohle bycha už jsem odepsal, to ne. Ale mě to připomíná jinou historku. Já jsem jednou zaskakoval v melodramatu. Jmenovalo se to Námluvy Pelopovi a já jsem tam zaskakoval hlasatele. To je jako jsou ty, co hlásí sport. Třeba tak, tady je hlasatel, který vyleze na takový hradby a říká těm antickým fanouškům, jak dopadly závody v těch trígách, že jo. Pohlašuje to prostě. Takový branky body vteřiny té doby. A já jsem to zaskakoval za Karla Pecha. Já jsem netušil, co to je. Já jsem v životě neúčinkoval v melodramatu. A tak oni mi přitáhli například ke klavíru, to bylo bez zkoušky, jsem to dělal. A u klavíru mi nějaký pán zahrál, jak prej ta hudba asi bude vypadat. No ale ono v klavíru to zní úplně jinak, než potom, když je tam kutálka, že jo? A tak mě to přehrál a říkal, hejte, tady je takovej motiv tento, že jo? Pak se to stiší, vy vyjdete ven, tady to hraje tiše a i napověda, i dirigent vám dají znamení, kdy máte mluvit, takže se nemůže nic stát, ta hudba během té vaší řeči hraje tiše a že se již dokončíte, tak je tam forte a na to forte vy odcházíte, tak to tam klidně vylez. Jenže oni mě oblíkli do takhle krátkých sukinek, takový, já to musím ukázat, já musím vstát, protože to se nedá. Takhle krátké, takový minisukně, antický minisukně mi dali. Naštěstí já mám krásné nohy. Vážně, já mám skutečně krásné. To kdybyste viděli, tak si vyžádáte hovory v šortkách, ale já mám tak krásné nohy, mě teď odlejvali nohy do sádry, takový odlej, tak mi dělali. A posílali to do Florencie, budou podle mě předělávat toho Davida. Že on nemá úplně klasický nohy, prý, tak to dělají podle mě. A mě tedy oblíkli do té minisukně a tam mě vyštvali na takový štafle a řekli, hele, tady je sloup antický, ten je zevnitř dutej, tam jsem stál a až prý také mávnem zelenou baterkou, tak vyjdete ven, tam uvidíte dole napovědu dirigenta, to už jen to byla stavba, já byl ve výšce 4 metry nebo 5. A teď jsem vylezl v těch minisupních před operní sbor, který v té chvíli se tak anticky zhroutil, když mě viděli, tak takovej žalostný pohyb udělali, zhroutil se. A teď oni mi říkali, že uvidím na povědu i dirigenta. No viděl jsem. V nedozírnu jsem viděl takhle maličkýho na povědu. A asi o 3 kilometry dál vidí dirigenta, takhle maličkýho. A jenom jsem viděl, že na mě dělají nějaký gesta, tak jsem spustil. Tak jsem zařval, ovšem svým hlasem, takže, jak říká Verich, vy nemáte hlasivky, vy máte 2 rybí šupiny, který jste spol. Převozník, abych se nedovolal přes řeku. Tak tímhle burácivým hlasem jsem spustil to antický hlášení. No ty operáky to oddělalo úplně, protože mě nebylo slyšet ani dolů. A to už pak do hlediště. Jo. A já řval tedy, kdo ten závod vyhrá, jo. Nádherně jsem to všechno odříkal. Tam byla kapela propocená, dirigent jenom mával. Ale proč já to vlastně vypravuju? A jo, já už vím. Já jsem chtěl říct tedy ještě tý paní učitelce z Jihlavy, že nejen bycha, ale i Fibicha je pozdě honiti. Tak, ano, to byl melodram od Fibicha. No jo. Fibich ujel, já už ho nikdy nedohonil. Nikdy.

0: Noc s hvězdou.
1: Lehneš, jdeš odsud. Dáme do rohu. Kuš, lehni.
2: Ne, já jsem si ani nevšim. Vy máte pejska.
1: Dneska jaký sakra.
3: To je roztomilej pejsek, takový podlouhlej.
2: Josefčík, vidíte?
1: Ne, to je pejsek gestapáček, kříženinka, parchantíček, bastárdek.
4: Aha, potvůrka mizerná, holomek, dobyteček.
1: Stvůrčička.
2: Jo, zralej pro šibeničku.
4: A jak pak se ten pes jmenuje?
1: Himmler. Blbý jméno, co? Ne, myslel, že ho volám. Jdeš, lehni si.
4: Blbý jméno,
1: ale nezapomene se, Himmler.
4: Pojď sem, ty Mrško.
1: Kouše. Jo, on je steklej, ale za to je policejní.
4: Policejní, takovej parchant, vořech.
1: Jo, to je tajnej policejní, aby ho nikdo nepoznal.
4: Ale prosím vás, vy jste měl přece chrta, nepletuli se.
1: pletulite se. To nebyl chrt, to byl původně Bernardin, ale zhubl.
4: A už ho nemáte?
1: Totiž... Nejde nikdo?
4: Co je?
1: Nekřičte, aby nás ten gestapáček neslyšel. Je to svině pes.
4: A co pak se stalo s tím Bernardinem dříve chrtem?
1: Totiž opáčně. Je v koncentračním táboře.
4: Ale... No ne, pes v koncentráku. A co se stalo?
1: Ale to máte tak, u nás v domě bydlí Emanuel Moravec.
4: Počkejte, Moravec, to jméno znám.
1: A to je zná, to jméno zná dost lidí a taky ho nezapomenou. Tvář si taky zapamatujou.
4: No, ovšem, Moravec, kdysi plukovník a demokrat, nyní civilista a zrádce.
1: A ministr.
4: On je Moravec jako ten váš chrt Bernardín, totiž v obrácení.
1: Jak to myslíte?
4: No, ten váš pes byl Bernardín, pak zhubnul a byl chrt. Moravec byl původně plukovník, pak zběhnul a je ministr.
1: No jenže chrt a ministr se nerýmuje, to by muselo být chrt a ministrt. No a pak ten chrt je v koncentráku a ministrt Moravec ještě ne.
4: No právě.

0: českých škol a on jako ministr vyučování je horlivě podpisuje.
1: No ano, zároveň mu za to podpisování nosí peníze.
0: Ovšem, ovšem, aniť kuře zadarmo nehrabe.
1: Aniť moravec zadarmo nezradí.
0: Pochopitelně. Tedy říkáte, že Němci k němu chodějí. A co ten váš pes?
1: Teď právě. Pes. Pes stojí na schodech. Moravec, tedy ministr, jde okolo. Tedy taky stojí chrt a okolo jde ministr. Moravec.
0: Heil Hitler!
1: A chrt nic. Čumí.
0: Dobrý pes. Dobrý chrt.
1: Ale
0: se mi líbí.
1: Dobře.
0: Čumí, co?
1: Dobře, fajn. Čumí. Ale Moravec čumí taky.
0: Aha, ministr.
1: Ale nelíbí se mu to, víte? Že prej vůdce se musí zdravit a že prej se nikomu nebude utrpět žádný výjimky a prej chrt, nechrt. On, jako tedy ministr, to trpět nebude, naučí mi ho psa zdvíhat pravou přední nohu na pozdrav, povídá Moravec.
0: On, Moravec, a naučil Moravec?
1: To byste se divil, naučil.
0: Ale
1: vy jste ministr vyučování, no, to musí umět učit.
0: Popitelně, ich ta.
1: Až jednou, když si zase Moravec ved na večeři nějaký Němce,
0: ty pes stojí před domem, tedy čmuch, sleduje blondýnky, psí blondýnky kráčející kolem, pes tedy záletník veliký, chrt.
1: Moravec jde a Němci jdou a pes tedy čumí a najednou Moravec a Němci zvednou pravou ruku. Heil Hitler!
0: Peselek. Ta učený to měl,
1: po pleci to a místo pravý přední na ně zved levou zadní nohu. No a teďka je v koncentračním táboře.
0: A co Moravec zrezavěl?
1: Ne docela, ale už je poznamenaný, už se na něj nemůže zapomenout.
0: No, řeknu vám, že to bude ošklivý pohled, až bude z Moravce strašidlo.
1: Strašidlo, je teď on už straší teďka, ne?
0: Moravec je strašný.
1: No a není sám. V Praze jsou dneska tři hlavní strašidla.
2: No ale co nepovídáte, tři strašidla v Praze?
1: No ovšem.
3: Temná noc, když nad Prahu se snese, Vltavu, když mlha přikryje. Vítr ustal, lísteček nehnese, strachem ani pes nezavíje. Praha spí a prašná brána zívá, monotónně šplouchá Vltava. Lampa skřípe, jak se v mlze kývá a pod ní se šátrá postava.
4: Jak to divně blátem capká, je to dědek nebo babka?
5: Má nějak nos jako pták a míří na Václavák.
6: Pod plachetkou oba hnáty křivé jde k pomníku krále Václava.
7: Tam se modlí

0: bouřné noci, vichřice, když skučí, ve štat parku láme větvový. Hrom za hromem, ozvěnou, když zvučí, holuby se buděj v podkroví. Přívalem vod, kanály se dusí, kalná voda dre stavidlo. Ani pes nejde ven, když nemusí, pod peřinu vleze strašidlo. Jedno strašidlo však přece, he, lijákem se krade krece, ho, ho, jak tak blátem ťape, z ručiček mu krev kape.
1: Drhne, meje, ale krev nesmeje,
0: ta krev tě prozradí, krkavče.
2: Zlině, zlině!
0: No, prátka se směje, no tak je zlé, dobře, do roka a do dne, moravče. Houpá se hlava hloupá, o jednoho otrapu zas bude míň.

0: se houpe, oči maloupe, neboj se, Ema, nevíc se tě nestane.
1: Vítr usnul, probudil se vánek, pod měsícem letějí oblaka, dřímou lány, dříme malý lánek, chalupy i statek sedláka, kohout chrápe, slepice se budí, teleti se zdálo o vratech, vepř má hlad a v žaludku ho studí, něco chrochtá o erte platech.
2: Náhle strach probudí hlízu.
1: Hlízu?
2: Hlízu. A zarazí v hlíze mízu.
1: Mízu jste řekl.
2: Mízu. Z hrobu, za márnicí, vylejzaj.
1: Co?
2: Agrárníci.
1: Pro pána.
2: Neberaní.
1: Neberaní?
2: Ne, co jsme je znali.
1: Ale jděte.
2: Nějaký fousek a nějaký hrubý.
1: Aha.
2: Co chtěl Hitler? Oni rádi vzali.

0: Hledejte hvězdu.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Znáte knížete Grigorie Potěmkina? Snad možná podle hrčení Potěmkonových vesnic, ale tento muž byl tajným manželem carevny Kateřiny II. Veliké. Jeho život byl totiž dráhou stavitelů měst, skutečných měst a ne nějakých falešných kulis. A tak bychom si jej měli připomenout v jeho pravém světle. Příležitost se mu naskytla už při palácovém převratu v roce 1762, který vynesl na trůn právě Kateřinu II. Podle známé historky si Potěmkin všiml, že budoucí carevně chybí na kordu třapec a pohotově jí nabídl svůj. Jeho kůň pak navíc prý několik minut odmítal odejít od jejího boku a tak u carského dvora zaujal už ze začátku funkci jako bavič. Carevnu každopádně dokázal znamenitě napodobovat. Potom přišla rána. Za nejasných okolností ztratil své levé oko. Legenda viní bratrovi Orly a kulečníkové Tága. Životopis však spíše obyčejnou infekci. Potěmkin se proto na celý rok a půl dokonce stáhl do ústraní. Jeho život je však mnohem barvitější a tak nám ho v celém článku připomíná Milan Kramberger.
0: Na stránkách Akademie
3: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info.

co mě to napadlo, když jsem dnes ráno vstával, že jsem chtěl rozbít zrcadlo, před kterým léta jsem stával. Ačkoliv nejsem

Pak jsem si řekl, co má být. Mládí se vrátí, stěží. Ten, kdo svůj život umí žít, proto ho

hleď, abys hlavu nestratil. Šedý vlas přijmi s klidem, pokud tvůj život šťastný byl. Jeden rok znamenal týden,

0: noc s hvězdou.
1: Dobrý večer. Jirko, víš, co jsem si myslel?
2: Počkej, jak si ho představuješ, jenom takhle řekneš divákům dobrý večer?
1: No a co mám dělat, já jsem je pozdravil, víš, co jsem si myslel?
2: Jen tak řekneš dobrý večer a přestaneš si jich všímat?
1: Na to mám mezi ně vlítnout a začít je oprašovat.
2: To ne oprašovat, ale trošku srdečně. Slávku, teď my ty lidi potřebujeme. Uvědom si, jak by to vypadalo, kdyby komik byl v sále sám. Zkus říkat fóry do zdi.
1: Proč ne? Zrovna tak to doma dělám. Říkám fóry do zdi a když je fór dobrý, tak se zeď rozsype.
2: Dobře.
1: Já jsem je pozdravil a to stačí.
2: Pozdravil, jenomže pozdravit a pozdravit je rozdíl. Na půl úst si řekl dobrý večer, ale mohl si pokračovat. Dobrý večer, vážení a milí diváci, sedí se vám dobře, cesta byla příjemná, co doma, všecko v pořádku, elektřina svítí, plyn neskomírá a fíkus pustil další dužnatý list k vaší spokojenosti. Takhle nějak srdečně vítá herec diváka.
1: To je u tebe srdečnost. Ano. To je u mě dotěrnost. Teď ty vyzvídáš. Nebudeš za chvíli chtít, aby ti ukázali, jak vypadají svlečený?
2: Ne, já vím, kam až můžu v srdečnosti zajít. To je právě otázka společenského taktu, který ti chybí.
1: Mně, že chybí společenský takt? Mně, který jsem ozdobou všech recepcí a pohřbů?
2: Samozřejmě, ty jsi chtěl, aby se diváci slíkali.
1: Já jsem to chtěl, já jsem je pozdravil a chtěl jsem začít mluvit o úplně jiných věcech.
2: O čem asi?
1: O intelektuálních záležitostech.
2: No prosím, můžeš začít, nic není ztracený.
3: Času je.
1: To nemůžu, protože jsi mě přerušil, blbě. Teďka si nemůžu na žádný intelektuální téma vzpomenout.
2: Tak já ti pomůžu, tak o čem se třeba bavíte doma?
1: Sprosťáku. S tím půjdu mezi lidi. O čem vy se bavíte doma?
2: Tak si vyprošuju, aby si dělal narážky na mýho němýho dědu.
1: Dobře, nebudu dělat narážky na tvýho němýho dědu, ale nedovím se žádný intelektuální téma. Leda, že bys mi radil intelektuální témata.
2: No to můžu a rovnou budu vybírat ty, co u tebe přicházejí v úvahu.
1: Buď tak hodnej.
2: Tak první intelektuální téma, kanalizace.
1: Kanalizace, slyšíte o paní? Kanalizace, to je u Grossmana intelektuální téma.
2: Proč ne? Zrovna včera jsem viděl, jak spadnul filozofovi do kanálu doutník.
1: No, ale já jsem to neviděl.
2: A to je škoda, že jsi to neviděl, to byla sranda, jak holo.
1: No dobrý, tak dál, další intelektuální téma.
2: No a počkej, já bych se nerad tohohle intelektuálního námětu tak rychle vzdával.
1: Říkám, že jsem to neviděl, potřebuji intelektuální téma.
2: Dobře, ale nebudeš mi tvrdit, že jsi nikdy neviděl, jak filozofovi padá něco mřížkou do kanálu.
1: Jirko, hodně filozofů jsem viděl v knihovnách, hodně jsem jich viděl ve studovnách, v univerzitní knihovně.
2: No tam zas nechodím já.
1: Proto se s filozofy málo vídáš.
2: No ani bych neřekl. Hele, sledujte tok mých myšlenek. Každý filozof, i ten nejučenější, musí jít jednou z knihovny domů. A na cestě už číhám já u kanálu. A jak jde Sokrates kolem, já vystřelím z poplašňáku, něco mu spadne do kanálu, protože on je zamyšlený, filozofové jsou vždycky zamyšlený, a já se můžu uválet smíchy. A onehdy tam spad celý Sokrates. To jsem ten svůj fór vylepšil o to, že jsem odstranil z kanálu mřížku.
1: To si celý ty, nádherná intelektuální záležitost, ale ty vemeš mřížku, ty to tím zkazíš, ty rozkrádáš veřejný majetek.
2: Jak to rozkrádám? Jakmile tam Sokrates zahučil, já mřížku zase vrátil.
1: Máš na to svědka?
2: No mám, filozofa. Pojď se podívat, jak řádí pod mřížkou. A nejhorší na tom je... Nejhorší na tom právě je, že se už na něm ani nepozná, že jde z univerzitní knihovny.
1: Hele, Jirko, já to beru zpátky. Já se omlouvám, že jsem diváky špatně pozdravil a půjdeme dál v programu.
2: OK.

0: Noc plná hvězd.
1: Haló? Tady byt pana Procházky.
2: Pan Procházka osobně?
1: Ano, prosím.
2: Haló?
1: Haló?
2: Tady je zoologická zahrada.
1: Dobrý den. Prosím, co si přejete?
2: Napusťte okamžitě vodu do vany. Posíláme vám tam slona na koupání.
1: Jezus, manko, a proč zrovna mě?
2: Protože u nás v zoo přestala téct voda.
1: No jo, ale ke mně do koupelny se slon nevejde. Víte, já mám vanu malou a mělkou.
2: No tak to nevadí, bude ve vaně sedět, je to cvičený slon.
1: No jo, ale prosím vás, jenom aby mi ji nerosed. Je to družstevní, víte?
2: Co, vana?
1: Ne, vana, byt, já bydlím ve třetím poschodí. No to víte, takový slon se posadí a dosedne v suterénu. No jo, to už se stalo sousedovi a váží daleko míň.
2: Neapně se vymlouváte, nechápete, že je to vaše etymologicky-hygienická povinnost. Nebo snad chcete, aby se nevinná školní děcka obdivovala špinavému chobotnaci? Víte, jaký by to mohlo mít následky? Děti si vemou příklad, přestanou se mejt a za chvilku, abychom stavěli morový sloupy, že jo?
1: No ne, já jsem prosím nic neřekl, já to chápu, ale...
2: Jaký ale?
1: Ale kdyby to jaksi přicházelo v úvahu.
2: Hned teď už vyjíždíme, jen co okšírujeme.
1: Jezus, manko, to hned teď, ale já na to nejsem připraven.
2: No co byste se připravoval? Smoking si brát nemusíte, hlavně napuste vodu.
1: Ano, prosím, a studenou nebo teplou?
2: Vařící. Voda musí být vařící, aby se slon cítil jako doma v Africe. No a kdybyste do ní mohl hodit trochu bahna, bylo by to světový.
1: Ale no tak, to snad ani nemusím. Mně teče tak jako tak kalná. Víte, já bych řekl, že mi teče takovej Tizián.
2: No tak to pozor, aby nám ten slon z té vody nezrezavěl. Za to ručíte, je to všecko jasné?
1: Ano, prosím, tak já jdu.
2: Kam jdete?
1: No, napustit tu vanu. Haló? Haló, co je?
2: Ty kamaráde, poslouchej. Ano. Ty jsi tomu opravdu věřil?
1: A čemu prosím?
2: To mě teda podrošíš. To mě teda... No teda takhle to zblajznout. To jsem ještě teda nezažil.
1: Haló, prosím vás, tak vy s tím slonem nepřijedete?
2: No to bych prosil, že ne. Kde já bych, brácho, sehnal slona?
1: No kde? Přece tam, kde pracujete? V zoologické zahradě, ne?
2: V jaký zahradě? Já tam nepracuju, to přece byla jenom legrace.
1: No jo, ale promiňte, já to nechápu. Tak proč jste mi vlastně telefonoval?
2: Já to nepřežiju. Povídal jsem ti přece, že jen tak, z legrace.
1: Ale co je na tom legračního?
2: A to tě nenapadlo, ty jedna palice dubová. Jak by se ten slon dostal do bytu?
1: No jak, mohli by ho vyvést výtahem.
2: Koukej, brácho, přestaň si ze mě střílet, jo? A přece si tomuhle tomu nemohu věřit.
1: No a proč ne?
2: Poslouchejte, člověče, vy jste asi nějaký chuligán, že jo? Co vlastně ode mě chcete?
1: Já od vás, no, promiňte, ale vy jste mi telefonoval.
2: A za telefonu taky teďko na SMB, aby ti zkasírovali telefon.
1: Ježiši, a proč zase?
2: Za toho slona!
1: Jak to tak, vy ho nepřivezete?
2: Koukej, kamaráde, co jsem ti vlastně udělal, že jsi na mě jako na cizího? Zatelefonoval jsem, protože jsem zkrátka chtěl udělat legraci.
1: No jo, ale prosím vás, odkud jste znal mé telefonní číslo?
2: Žádný číslo jsem neznal. Prostě jsem ho namátkou vytočil. Telefonoval jsem několika lidem a taky vám, no.
1: Ježi, já to nechápu. A kde jste vzal tolik slonů?
2: Slonů, jakých slonů? Tak počkej, kamaráde, ze mě si teda šouvky dělat nebudeš. Tady legrace končí. Já dělám legraci a ty si ze mě budeš dělat srandu? To určitě, cápku, já s tebou zatočím, to se teda budeš divit.
1: Ale, promiňte.
2: Jaký pak, ale. Koupím slona, tě trefí Josefa, jestli si ho nekoupím. A přemusím k vám. A nalinýruji ti to, že na mě do smrti nezapomeneš, ty suchare, tady nemá smysl projednat si.
1: No, zavěsil. A ani mi neřek, kolik mám připravit mejdla.

0: noc s hvězdou.
1: Jsou takové krásné názory, které člověk má, nebo krásné ideje, které člověk má, ale svými skutky, stovkou drobonkých skutků rozdrobí ten názor, nebo postrácí, nebo zahodí, zruší a tak dále.
2: Rozumím, to vyjadřuje krásně přísloví, dávejte pozor.
1: Ano.
2: Matlak ty hial šuajera strákong.
1: To je arabsky?
2: Ne.
1: Ne?
2: Datsky.
1: To je datsky?
2: Vy neznáte datštinu?
1: No, neznám, to bych netvěděl.
2: Ale všimněte si hloubky té lidové moudrosti, které
1: ano,
2: je
1: to
2: v tom
1: jsem,
2: přísloví.
1: To obsažené. Jsem z toho cítil, ta hloubka té moudrosti je v tom jasná. A to ještě nevím, co to je.
2: A to znamená, volně tedy přeloženo, stokrát nic umořilo krávu.
1: A originál je?
2: Matlakli hial šuajra strákom.
3: Promiňte, prosím vás, můžu jeden dotaz?
1: Samozřejmě.
3: K tomu přísloví, mě to velice těší, že připomínáte tady datštinu, ale kde jste, prosím vás, vzal to slovíčko šuajra? To v datštině
2: to je,
3: není.
2: To je sloveso.
3: No to vidím, že je sloveso, proč to končí koncovkou A, ale kde jste, co to znamená?
2: No v starodatštině je běžné sloveso mořití.
3: A mořití to v datštině nemůže existovat, dadové nikdy nemořili, jak známo. Jedinej dat se pokoušel mořití a to se mu nepodařilo. Takže to nemůže existovat.
2: Ale já přesto...
1: Moment, tohle je velmi zajímavý spor. Já když bych směl prosit toho pána, aby přišel sem k nám, že byste si to
2: já
1: spolu nějak
2: to
1: vyřešili. Ano, já bych mezi tím pustil trochu hudby, než ten pán sem dojde. To je velmi zajímavá věc, která by zajímala možná i naše diváky. Dotaz. Vy jste říkala, že studujete jazykovou školu. Který jazyky?
4: Angličtinu, francouzštinu, němčinu.
1: Vy neděláte španělštinu?
4: Ne.
1: Já takhle vypadá, dělám španělštinu. Slyšela jste někdy slovo o datštině?
4: Ne, to jsem neslyšela.
1: Že ne? Já taky ne, já jsem se to styděl přiznat, abych nevypadal jako to. A jsem schválně zvědav, co ti odborníci? Neznám. Poslouchejte, vás by to mělo zajímat. Promiňte, že jsme vás vytáhli z toho kouta až sem, ale posaďte se, prosím vás. Tak jak to
2: ne,
1: bylo?
2: Ale my jsme si to mezi tím vyjasnili. No ne, celý.
1: Ano, ano.
2: Ten náš sport tkví v tom, že já jsem spíš starodat, teda
1: ano,
2: hájím starodatštinu, kdežto pan doktor novodatštinu.
1: Ach,
2: v tom
1: tak,
2: jsou určité drobné diference. Nianci.
1: A datština, prosím vás, že jsem tak směrý to...
2: To je dorozumívací prostředek kmene dadů, který ano, kdysi žil a téměř vyhynul.
1: A jazyk?
2: Jazyk dosud žije.
1: No ale tedy u koho, když kmen vyhynul, tak hovoří...
3: Se ústní tradici se to podává dále.
1: Takže vy študujete datštinu
3: no,
1: jako svůj...
3: Ano, takový... jako koníčka.
1: Tak, tak, tak.
3: Koníčka. Koníček se řekne datský trákong.
1: Trákong?
3: Ano, trákong. Takže já, kdyby vás to zajímalo...
1: Velmi mě to
3: je
1: zajímá.
3: To, je to nebezpečný, ať ona je to trošku lingvistická nuda.
1: Ne, já prosím.
3: Tak... Já bych začal u tvorby slov.
1: To bude nejlíp, jo.
3: Tak třeba dřevo datsky se řekne mr.
1: Jenom mr?
3: Mr.
1: Jo.
3: Mnoho se řekne šů.
1: Šů.
3: Takže les se řekne datsky...
1: Mršů?
3: Ne, šů mr.
1: A šů mr.
3: Datské sloveso tvoří se příponou a. Jako český infinitiv má ti.
1: Ano.
3: Tak datské sloveso má a. Takže
1: a.
3: Les, ti.
1: Les.
3: Ti je šů mrá.
1: Aha.
3: Dat... kategoricky odmítá časovati.
1: A to, pardon, to sloveso šuajra?
2: Šuajra je, ano, to je podobným způsobem utvořeno. Ajer, jak víme, je...
3: To je voda.
1: Voda.
2: Šu, ajer.
1: Je hodně vody.
2: Moře.
1: Moře, pardon.
2: Mořiti.
1: Šuajra.
2: Šuajra, každý ví, ano.
1: Ano, to je, ano, velmi správně.

0: je ty, R je on.
1: Ano, to je on.
0: On je R.
1: Typicky.
2: To jsem celý já.
0: Taky to je jiný význam toho slova, je výraz nelíbosti. R.
1: R.
0: Množné číslo tvoří se zdvojením, takže
1: my.
0: To je my, L je vy, R je oni. Lezu, lezeš, pak zní v dačtině šumra, le šumra, r šumra, šumra, le le šumra, r šumra. Velice snadno.
1: Ano, to je...
2: Nevím, čas tak, minulý.
0: Tak jednoduchý.
1: A jak se tvoří třeba...
2: Čas minulý třeba. Čas minulý se tvoří prodloužením toho A.
1: Ano.
2: Když to budoucí krátce s úhozem na dřevo, nebo...
0: Nebo na přítele, když není dřevo.
1: Ano, ano, ano.
2: Takže kulturu. Vyzkoušíme. Polezu. Jak byste řekl... My jsme mořili, minulý čas, mořit my.
1: Šuajra.
0: Výborně.
2: Ale tak, jak jste to řekl, tak to bylo velice dávno.
0: Takový 14. století.
1: Aha, to se ještě nemořilo. Ne.
0: Ovšem, zas tak snadný to v ty dačtině není, protože v dačtině jsou známa také tři nepravidelná slovesa. Je to sloveso mrk, frk a bodrč. Mrk je točití žentourem doleva, frk je točití žentourem doprava.
2: Moment, a právě tady se lišíme. Starodačtina má čtyři nepravidelná slovesa. Mrk, frk, trk a bodrč. Ano. Mrk souhlasí, to je točití žentourem doleva. Ale už trk je dívati se pivní trubkou.
0: Což je čirá recese a o to je třeba se distancovat. Tam.
1: Ano, ano. Já...
2: Frk je potom lámati koho kolem.
1: Ano.
0: No a bodrč to je společný, to je vlézti komu na co. Takže taková
1: věc. Příklad třeba
0: co, na co by se dalo vlézt. Třeba bodrč takapůli belong je celá věta.
1: Což je co?
0: Takapůli je záda.
1: Aha, jako vlez mi, ale co je tam to belong?
0: To je zajímavý slovičko. Belong to je vlastně taková zástupka pro přivlastňovací zájména. Dadové jako prvobytně pospolný kmen neznali pojmu vlastnictví. A teprve vlivem západních kultur prohnilých, jak si tam pronikl pojem vlastnictví, odtud slovičko belong, anglicky, který ve tvaru belong zastupuje přivlastňovací zájmena. No. Takže například strákong je kráva, moje kráva je strákong, belong, obsáno.
1: Aha, kráva patřící mně.
0: Ano, a když se někdo špatně ožení, což není samozřejmě
1: náš případ, ano.
0: Tak se to řekne belong stráko.
1: Aha.
0: To je zvratné.
1: To je zajímavý tvar, to se naučte.
2: Já jsem tam chtěl jenom podotknout, že starodadové u toho takapůli položili význam
1: záda.
2: Ano, poněkud níže, tak tam to má drsnější jako přídech. V tom případě bodrč spíš vlézti komu kam.
1: Tak.
0: Ano. Tak to...
1: No a teď, když tedy mluvíte o tom jazyku, třeba počítání by mě zajímalo.
0: No to je velice snadný. Jo? To je výborný, protože tam máme jenom jednu číslovku.
1: Jenom jednu?
0: Jedna, ta zní čiky. Čiky. Takže jedna je čiky, dvě to se opisuje zase. Takže taj je více a dvě je čiky taj. Čiky taj taj. Čiki-taj-taj-taj je 4, čiki-taj-taj-taj-taj je 5, 6, aby se to nepletlo, je tajčiky, taj-taj-čiky, taj-taj-taj-čiky, taj-taj-taj-čiky a 10 a více je motlak-tli, jo? Matlak-tli, dávajte si pozor na to blátivé L, bez toho by to neznamená.
1: Matlak-tli. No to je velmi podobné valašskému L, to znám od své ženy.
2: Ano. To už bylo v tom přísloví právě matlak-tli, hial, šuajra, strákoň.
1: A co to je hial?
0: Hial to je, jak bych to řekl slušně, něco jako nic.
1: Aha, tak.
2: V lidové mluvě nic.
0: To je hial. Když něco ještě za nic nestojí, tak třeba telátko se řekne hial stráko.
1: To je kráva, která ještě není, ano.
0: Když to vzruste malá, je pipi stráko. To je malá.
1: To jsou jemné niance.
0: Tak já bych snad...
1: Já myslím takhle, když tedy ten jazyk takto žije, mohl bych ho někde studovat, je něco dochováno, nebo...
0: To my se úzkostně, jak si snažíme vysvětlit, že dadové nikdy nepsali. Oni všechno jenom sdělovali, my to všechno máme z ústního podání, ono je to bezpečnější.
1: No sama...
0: Nejsou žádný doklady.
2: Ale přesto existuje jakýsi literární útvar, to je datská bajka.
0: Ve které celá moudrost datského národa je obsažena.
1: Ano.
0: Je to bajka Náčelník, lafiř a kráva.
1: To znáte oba?
2: Kousek za recitem, jestli chcete, aby, jak to zní.
1: I s nadpisem, jo?
2: Bez nadpisu.
1: Bez nadpisu, proč?
2: Ceora mat lafiř stráponga šumr, rrux haj, bach kaláša, ajer kaláša strá.

0: zákon, číplka a tak dále.
1: Přeložte mi to, ne?
2: Jednoho dne Ceora Mat Lafis, to je jméno vlastní,
1: ano.
2: Trápongá šumr, trápong je kůň, trápongá koníti šumr známe, čili koň jel do lesa.
1: Koň moj jel do lesa, ano.
2: Právě. Trápongá
1: šumr. Konil si to do lesa.
2: A jak si to tak konil? Ruk schají, on měl žízek.
1: Ruk je co?
2: Ruk to je takové slovičko, které znamená mazati, dáti, bráti, láti, vzíti, míti. Jakékoliv slovičko, které v dačtině není, nahrazuje se slovičkem
1: ruk.
2: Velice výhodný.
1: Ano, ano.
2: Ruk schají. Já nebudu mávat už tou rukou, to je to perfektum.
1: To je pohyb, který vyjadřuje minulý čas. Minulý. Aha, to ano.
2: Ruk schají, měl žízeň. Bach Kaláša Ajer neviděl vody, Kaláša strákon, viděl
1: krávu, ano.
2: Číplka, přeložíte se.
1: I řekl,
2: že? Číplka. Strákon, avau bingelbelong, globelong, pravil, krávo, dej mi mléka, ale doslova přeloženo, dej mléko, které náleží tobě, aby náleželo mně.
1: Belong, ano.
2: A kráva odpovídá, čí strákon, plka, bach, avau bingelbelong, belong, l. Čili nedám mléko, které je moje, aby náleželo
1: tobě.
2: Dong hial strákong dong pln bůva. To je mé telátko, by nemělo co píti. O taj, jak velká, ňahniky, láska, mateřská, belong má. Plká mat lafis, či tráponga este. Řekl náčelník lafis a odjel na koni vlevo.
1: Ano,
2: a nebo na východ. Este, to je stejné.
1: To je velmi zajímavá bajka, já vám děkuju, moc vám děkuju, to se mi opravdu líbilo a já bych to stručně zakončil, já bych řekl, Maláty, Šupíny, Tlumaš, Belong,
2: Výborně.
1: Že jo, bylo to,
3: ne?
1: To je potěšení bylo tentokrát na mé straně, Belong,
4: Jo.
1: Jo, co tomu, co...
4: No, já jsem to žral, já desetinu sekundy jsem myslel, že to je pravda. Já jsem se podle, jak jsi musel sám vycepovat.

Bohem. S Bohem. S Bohem. Ach ne, jen nelučte se.

toužící po stínu oázy, přetrhej řetězy a rozpleť provazy, spal všechny mosty a strhni masku. Vždyť život je prostý.

Proč bláznivě se smějí a proč jdu zvesela? Proč lokálka si píská a lidé v

0: Bohem. Ach, jen vyplačte se slzy. Jste potok modrooký. Jestli mě dneska něco mrzí, pak jen ty plané roky.
1: Noc s hvězdou.
2: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
3: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
2: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
4: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
2: Ano, ale... Ale teď už k věci, ano? Váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce Karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo o tento zvuk.

0: prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju, soudru Prebinu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer, ten je mnohem tiší, kdeba.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedívat než můj rozuch a má mimo pysmava je, sáva je, a je. To je život, je.
0: Prosím.
1: No, děkuju. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, výborně, soudru Prebinu, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem, pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano. Končíte? Soudru Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil. Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: To víš, že to... Dobře, tedy formulací otázky vyhověl.
3: Prosím, ano.
0: A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem... si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku, kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně,
3: ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili...
3: Penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruh Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a... Proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano.
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudru Šakale, soudru Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, je jim soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: Dobrý den. A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady Vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že Benešovskou 10 pokládal za postřih proti muškám. A naopak

0: postřih proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt.
1: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ano, ovšem dneska jistě, poněvadž je to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá. Ano, tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné 10. kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček. A jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se 3x zmýlit.
2: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
1: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
1: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
1: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Je, ano.
1: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně, ano.
1: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
1: Ano, ano. Oh. Vodka moskovská.
3: Správně.
0: Pětka.
1: Vodka Výborová.
0: Ano, výborovně, výborně.
1: Jo, jo, jo, jo, jo. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudruhu Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemusíte dopít do dna.
1: Kluku, starostlivá.
0: Dobře.
1: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
1: Sám. Sedmičce. No jo, Gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
1: Dobrý Gruziňák.
3: Správně.
0: Dobře.
1: Dál?
0: Oja!
1: Francouzský koják. Ano. Le Frasson. Allons enfants de la patrie.
4: Soudruhu Kajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám se přijde vhod, že? Ano.
1: Tak... No, ale říkejte mi žandíku, říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
1: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
1: Já totiž, jak se přiznal, já už nemůžu. Já mám dole vůz.
0: Po roce karotka...
3: No tak, já myslím, že květinku nevezmeme. Soudruh tady se směl 3x zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzujeme také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
1: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
1: Děkuju.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
5: Jménem závodu vám předávám...
1: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
5: Jménem závodu vám předávám výpověď.

jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné, jako strouchnivě

Mariánským lázním v červnu. A červnu v Mariánských lázních. Řekl jsem tedy první věty a věnovali mi něco jistému místu a jisté době. A dokonce jistému místu v jisté době. Jako bych tím chtěl říci, že toto místo s tímto časem nějak souvisí. Ano, říkám to. Čím jsou mi tedy Mariánské lázně vždycky a čím pak zvláště v tomto rodícím se létě? Říká se o nich les ve městě a město v lese. Tím se naznačuje ono prorůstání jednoho v druhé, pronikání zeleně mezi budovy a ztrácení se budov v zeleni. A i když toto krásné a navíc přesné rčení zní jako slogan prospektu, je tu ještě jakási pravda zevnitř a uvnitř. Aspoň pro mne. Pro mne se toto město vznáší. Je v neustálém, i když mírném pohybu. Nesnažím se nic zahlédnout. Je to tady a já se tím nechám vždycky znovu jakoby zaskakovat, mást a šálit. Nejsem z těch, kdo chtějí chápat, rozumět a znát. Vím jen, že občas, náhle a vždycky nečekaně vypluje přede mnou strom nebo dům, nějaké sloupoví či průhled jinam. Nehledám je, nemám tu cíle, trasy, směry, program. Pohybuji se tu jako na jevišti, kde kdo si uvádí kulisy v pohyb, jehož smysl neznám. Mám rád, pokud smím zůstat u přirovnání s divadlem, slovo proměna. Kdysi to byl jeden z prostředků základních prvků toho, co bych nazval jevištní mágií. Proměna. Všechno je tady pro mne proměnou, a v modři nebe plují čluny střech a mraků. To, co je na nich krásné, netrvá. Vzdává se řadě proměn, která jim dává vlád a svítit, vracet se a mizet, a která dovoluje mně být účasten a bloudit. Jak říkávají pohlednice, celkový pohled, loď. Loď ve šťastném a majestátním pohybu. Věžičky, řím si, sloupky balkonů, krajkový štuk. Nikdy nevím, co odkud uvidím. Nejsem si jist jediným z pohledů. Jdu tady posty a vidím poprvé. Dům jako prapor žlutobílých prů se rozevlál. Zavruli na okamžik oči, asi uletí. Zavruje. A když je otevírám, dům je doopravdy pryč. Byl tu? Byl tu. Byl tu jen jednou a právě teď, ale možná, že se vrátí. I to se tady stává. Jdu tady o rok, o dva později, je ale noc. Dům je ve tmě a v jediném osvětleném okně docela nahoře, ve žlutém světle malé lampičky, se dívčí

ruka chápe květin nebo knihy. Věnují tedy toto vyprávění svým drahým lázním a jejich šálivosti, kterou se podobají snu. Co tu hledám? Proč se sem vracím? Mnozí se mne tak ptají, vycházejí se z vlastních pocitů, že v lázních vládne nuda, společenský život, příliš přísný řád či nutnost oblékat se do světlého a celá řada jiných dalších, ještě horších neblahostí. Co tu tedy hledám? No zdraví, to především. Ale kromě toho, jak plyne čas se stále hlubší potřebou, tu hledám totéž, co hledám v lidech, v knížkách, ve všem. Hledám tu ticho. Ticho. A možnost zastavit se. Postát. Pobít. Nemířit od někud někam, nepočítat kroky, vteřiny, splněné úkoly a nová předsevzetí. A přitom, aby bylo jasno, pokládám za důležité i čas, i chůzi, hotovou práci a všechna, zvláště pak dobrá, předsevzetí. Leč právě proto dávám přednost všemu, co mne zastaví, položí na rameno uklidňující ruku a zbaví mne přízraku spěchu, nutností pouze zdánlivých a hrůzy, že to či ono nestihnu. Tak jsem tudy chodil a chodím. Rok za rokem tak tudy chodím a zastavuji se, když někdo z těch, kdo toto místo tvořili, kdo rok za rokem toto město tvoří, mi položí uklidňující ruku na rameno. A slyším srdce toho místa přeslat se tlouci. A vidím plachtový června, plachtový dvojí zeleně, jasné zeleně trávníků a luk a temné zeleně lesů nad lodí v neustálém, i když mírném pohybu. Poslyš, slyším námitku, co kdybys mluvil o těch, kdo tu byli, kteří tu jsou a kteří jedni s druhými dávají tomuto místu jeho povahu i tvář? Ano. Každý, kdo bude psát nebo vyprávět o tomto místě, začne od začátku. Ba ještě před ním, uprostřed bažin v neprostupných lesích, u těch, kdo tady zapalovali své milíře a první postřehli některé zvláštní síly zdejších vod. Budou dál vyprávět o mniších Tepelského kláštera, o Karlu Kašparu Reitenbergerovi, jejich opatu, o nezadržitelném usilování doktora Néra. Sdělí nám data Václava Skalníka, toho Skalníka, který tu chodíval s Johannem Wolfgangem Goethem a který první věděl, tady na místě této rokle, kterou zasypeme, bude kolonáda a který rozhodnu vpak, kde budou parky a kde domy, dal místu jeho vzletný půdorys. Budou dál uvádět jména, data, údaje, to všechno přesné, prokazatelné, uvedou fakta o pobývání Chopinově, o dalších velkých, slavných pobýváních a provedou vás všemi kouty i všemi léty tohoto místa odpovědněji a lépe, než bych mohl a chtěl já. Ale aniž bych to chtěl zlehčovat, toto je na dosah komukoli. A každý, jak říkám, to může lépe nebo hůře popsat. Ale může spisovatel, ptá se moudrý pan Sarojan, říci něco, co se už před ním neřeklo? Proč ne? Může říct tu trošku, kterou musí říct jen on a nesejde na tom, jak malá je ta troška. Pamatujme si ta jeho dvě slova může a musí. Jestliže někdo něco říci může, říci to musí. Tak každý se svou troškou bychom měli mířit k mlýnům, které tu stojí, stály, budou stát a které melou jistě, i když pomalu. A aby bylo jasno, jsou to lidské mlýny. A my, lidé, jsme odpovědní za jejich chod a za kvalitu mouky jimi umleté. Je naším dílem a bude naším.

0: uslyšíte na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Je to neuvěřitelné, ale víme, proč Petr Pavel nechce být u českých voleb a proč musel tak narychlo odejet do Maroka. Stal se totiž náčelníkem obce Tahdenirt. Alespoň nějakých voleb se tedy Pávek účastní. Důležité je nenechat za sebe rozhodovat druhé. V Maroku si jej možná budou více vážit. Už prý i vyvolal déš a navrhl Maroku vstup do NATO. Bude tedy funkce náčelníka Petra Pavla vykonávat jen tak nadále z Pražského hradu? O tom všem nám píše ve svém reportážním pobytu prezidenčíka Karel Strakoš.
1: Na stránkách protiprout.info.
3: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyše z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici. Vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda. Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry, nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl.

0: Noc s hvězdou.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vážení diváci, vítám vás k pořadu Kouknout a dost. Dnes soutěží paní Julie Hřeblíková ze vše prst. Paní Julie Hřeblíková, posaďte se také. Paní Julie Hřeblíková, vy jste zde udala,
2: ano,
1: že jste v domácnosti,
2: ano,
1: provdaná,
2: ano,
1: a zájem máte o cizí jazyky.
2: Ano.
1: O kolik cizích jazyků máte zájem?
2: Zatím o dva.
1: Zatím o dva, to je pěkné. Máte nějaké děti?
2: Ano. Dvě.
1: Dvě, to je pěkné. A jsou to holčičky nebo chlapečkové, nebo to máte míchané?
2: Já mám holčičku a chlapečka. Ha!
1: Holčičku a chlapečka. To je pěkné. Druhým soutěžícím je pan Leo Plecanda z Korouhve nad Hvozdy. Tak pane Plecando, vy jste ekonom, agronom a zároveň předseda spolku zahrádkářů.
3: Ano.
1: To je pěkné. Ženat nejste, a proč pak jste se nám neoženil, pane Plecando?
3: Když to šlo, tak to nešlo. A když to nešlo, tak to šlo.
1: To je pěkné. Vy jste šibal.
3: Ano.
1: Vy jste udal, že nemáte žádné záliby.
3: Ano, ne.
1: No, to je pěkné. A nyní přistoupíme k soutěži. My vám zde ukážeme 6 různých čísel. A za těmi čísly jsou také otázky a také odpovědi. A potom jako obvykle kouknout a dost. Tak jedna. Když mě bolí zuby, zajdu k zubaři. Když chci svému milému nebo své milé udělat dobře, dvě. Políbím jej, políbím ji. Když se nudím, přečtu si knihu. Tři. Když jdu spát, svléknu se. Čtyři. Když udělám něco špatného, pět, zpytuji svědomí. Když chci dělat držťkovou polévku, šest, vyperu držťky. No a nyní přistoupíme k soutěži. Tak paní Hřeblíková, teďko a pane Plecando, kouknout a dost. Váš čas vypršel. Tak paní Hřeblíková, dávejte dobrý pozor. Tak paní Hřeblíková, ještě
2: ano,
1: než přistoupíme k soutěži, chcete bílé nebo černé body?
2: Bílé.
1: Bílé. Často nám diváci píší, proč dámy volí bílé body. Je to patrně proto, že bílá barva dámám sluší. Tak máte bílé body na pana Plecandu, zbylí černé.
3: Ano.
1: Tak paní Plecandová, paní Hřeblíková. Paní Hřeblíková, když se nudíte, tak co?
2: Čtyři.
1: Číslo čtyři, svléknu se. No tak usmíváte se, sama vidíte. Sama vidíte, že to není ta nejsprávnější odpověď. Takže vidíte, že má příležitost opět pan Plecanda.
3: Ano, ano.
1: Tak pane Plecan, dodávejte dobrý pozor. Když vás bolí zuby, tak co?
3: Dvě.
1: Dvě. Políbím jej, políbím ji. Tak pane Plecando, to by asi nepomohlo. Vidíte opět, že má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, zatím je to 0-0. Ani jeden bílý, ani jeden černý bod. Paní Hřeblíková, když chcete svému milému udělat dobře.
2: Čtyři!
1: Čtyři. Čtyři, svléknu se. Teď jistě se diváci diví. Ovšem tady ve studiu jsou takové věci daleko pochopitelnější než u vás doma u obrazovek. Tak opět má příležitost pan Plecanda. Mně často posluchačky píší, proč dávám jaksi přednost ženám, ale je to proto, že se také na mě dívá moje žena.
2: Tak... To je pěkné.
1: Tak pane Plecando, dávejte dobrý pozor, my muži musíme jaksi držet pohromadě. Tak když chcete udělat držkovou polévku?
3: Pět.
1: Pět. Zpytuji svědomí. Tak pane Plecando, to by bylo snad lépe schánět ty držky. Tak vidíte, že to nebyla ta nejsprávnější odpověď. Opět má příležitost paní Hřeblíková. Tak paní Hřeblíková, já vám teď držím palec. Tak paní Hřeblíková, když vás bolí zuby, to už tady jednou bylo.
2: Čtyři.
1: Číslo čtyři, svléknu se.
3: No to je pěkné. Tedy.
1: Tak paní Hřeblíková, to by asi nepomohlo. Tak já to pro zjednodušení nyní obrátím. Tak paní Hřeblíková, když se svléknete, tak co?
2: Šest.
1: Číslo šest, vyperu držky. Tak vidíte. Tak vidíte sami oba, že jste ani jeden z vás nezískal ani jeden bílý, a já bych přímo řekl sněhobílý, ani jeden černý bod. Já bych prosil pana asistenta, aby mě laskavě přinesl obálky s vašimi odměnami. Tak zde jsou vaše odměny. Jsou obě stejné, ovšem jenom kouknout a dost.

0: Haló?
1: Haló?
0: Haló, Doli?
1: Haló? Tady Doli? Je tam někdo?
0: Doli? Tady je tvůj šoteček.
1: Haló? Kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším. Co seš, můj soudruhu?
0: Já špatně slyším. Jsi to ty, miláčku.
1: Haló? Jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, ale není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky. O jako očička. D jako dělíčko. E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, po jako v opice. O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Aha, ty budeš sladká. Já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló, kdo je tam?
0: Haló, Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló, je strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
1: Jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste

0: přece lovčí jeho skupiny.
1: Jsem dokonce vrchní lovčí.
0: Tak to musíš vědět.
1: Vím jenom to, co mi dnes řekl.
0: A co ti řekl?
1: Že pojedeme k lesům směrem poledním.
0: A pojedete?
1: Jo, to nevím. Včera mi řekl to též a dneska ráno to změnil.
0: Proč?
1: Nevím. Kdybych věděl to, co ví on, a kdybych mohl to, co může on, byl bych asi knížetem já. Nemyslíš?
0: Myslím, že kníže by neměl měnit svoje rozhodnutí a ty bys mu to neměl trpět. Lov je připraven, tak jaké pak copak? Jaké pak vrtochy? Jede se k poledni a dost. Podívej, tamhle dole se cesty dělí. Ta jedna vede rovnou k lesům, ale je špatná, rozumíš? Kameny a tak. Několik koní už se tam zranilo. Tak mu to řekneš, ano? Ta druhá vede níž a kolem potoka. To znamená, že pojedete kudy?
1: Kolem potoka, tou spodní cestou. Na té horní jsou kameny a tak.
0: Radím ti, lovčí, abys to nepoplet a splnil.
1: Dívka podala muži ruku. Nevěděl, jestli je to jen rozloučení, anebo znamení závazku a slibu z jeho strany, a proto chvilku zaváhal, ale pak ruku přijal a stiskl. 10krát už vyšly dívky časně z rána v čele s Boženou a vždycky jiným směrem. Opustili ves a obtěžkány košíky s prádlem šli tam, kam je vedla.
0: Říkám vám, říkala jim vždycky, že dnes pojedou tudy. Jo, to s nám říkala už včera a nejeli. Ten lovčí asi pije. A nebo to vůbec není lovčí, přidala se jiná. Poslední sluha to asi bude. Možná, že knížete jen obouvá a zouvá. Ten? Ten vůbec ke knížeti nesmí. Čistí zadky koní a spí mezi nimi.
1: Tak zaznívaly cestou hlasy dívek a Božena jim klidně odpovídala.
0: Ne, je to dokonce vrchní lovčí. Kníže si ho váží a on sedí při obědě vedle něj. Vedle? Zeptala se jedna z nich. Vedle je asi často, ale ne při obědě.
1: Smáli se, vykřikovali své pochybnosti, ale šli. Den za dnem chodili tam, kam je vedla Božena, tak jako den za dnem jezdila knížecí družina tam, kam se zachtělo knížeti. Dnes tedy vykročili směrem poledním, minuli křižovatku cest, dali se tou dolní a šli podél potoka až k místu, které se zdalo Boženě nejvhodnější. Tady pak rozložili košíky s prádlem a teď nezbývalo nic, než čekat. 10. den už takto čekali, vyhlížejíce chvílemi do dálky, jestli tam neuvidí oblak zvířeného prachu. Ještě jednou prohledli Boženě oděv a nachystali tak, aby při jistém pohybu horní část sklouzla a odhalila, jakoby náhodou, hruď. Čekali. 10. den už takto pročekali a zase marně.

0: Poslyš, lovčí, můžeš mi nějak vysvětlit nebo omluvit to, co se stalo?
1: Stalo se něco?
0: Ne, ale mělo se stát. Mělo se, pokud vím, vyjet už ráno a mělo se jet k lesu. Kudy?
1: Tou spodní cestou, viď? Na té horní jsou kameny a tak.
0: A jelo se?
1: Ne.
0: A kudy se tedy jelo? A kam?
1: Nejelo se vůbec, má milá.
0: Nejsem tvá milá. A nejsem zatím ničí milá.
1: Jsi na lovu, co?
0: Do toho ti nic není. I když jsi lovčí.
1: Vrchní lovčí.
0: Tak odpovídej, vrchní lovčí. Ono se nejelo.
1: Ne. Kníže měl sen.
0: Aha. A to vždycky, když sní, lov odpadá.
1: Ne vždycky. Záleží na snu.
0: A co pak se mu tedy na dnešek zdálo, že se vzdal své nejmilejší zábavy?
1: Náhodou to vím. Kníže se mi svěřuje se svými sny.
0: Měl by se ti raději svěřovat se svými plány. Kudy a kam se pojede? A
1: to tak... taky. Ale plány mění, sen změnit nemůže. Sen je sen, holka. Přichází z hůry a vždycky něco znamená. A tento sen ho varoval. Někdo prý na něj číhal. Jako na zvěř, chápeš? Byl prý to zase lov, ale jaksi obráceně, chápeš to?
0: Ovšem, že chápu. A ty jsi mu na to řekl, aby se nejelo?
1: Ano.
0: Lovčí, lovčí, starej se o jiné věci a nevykládej sny. To přenech ženám.
1: A co to tedy znamenalo?
0: Že se ten večer předtím přejedl a právě proto potřeboval pohyb, štvát jelena a pěšky. Podívej, lovčí, 10. den už vysedám každé dopoledne u potoka. U nejrůznějších potoků tohoto kraje a peru prádlo. Tenhle kraj je hezký kraj, ale potoků zase tolik nemá. Já vím, že jsi lovčí a vidíš věci po svém. Tak si to představ takhle. Máš les a je v něm 10 kusů vysoký zvěře. Nemůžeš tam jezdit 12 dní a denně něco ulovit. Ten les má svoje možnosti a moje trpělivost svoje meze. Já, lovčí, už mám prádlo na dranc a ostatní holky taky. Už nemáme co prát. Ostatní práce nám utíká a ty mi tu denně oznamuješ bludy. Naposled, lovčí, naposled. Jede se zítra?
1: Jede.
0: A kam?
1: Jako předevčírem.
0: Tamhle k těm kopcům?
1: Ne, to bylo včera.
0: To vím, ale mělo to být předevčírem.
1: Ale nebylo.
0: Tak ještě jednou, pomalu. Jede se tam, kam se jelo, anebo tam, kam se jet mělo?
1: Jede se tam, kam se jet vůbec ještě nemělo. Podívej se. A lovčí vzal prut a začal kreslit do písku podrobný plán zítřejší cesty.
0: Lovčí... Tak za tohle mi ručíš?
1: Ano, za tohle tedy...
0: Počkej, nech mě domluvit. Za tohle mi ručíš životem. Jestli zítra knížecí skupina vyjede jinam nebo jinudy, vrátí se bez tebe.
1: Když vyjedeme jinam nebo jinudy, tak mě neuvidíš, protože budeš kde, ty budeš jinde.
0: Na tom nezáleží. Znám zaklinadla s obrovským akčním rádiem.
1: A tak se stalo? Že lovčí polekán slovy o akčním rádiu, která už sama zaváněla nečistými silami a černou mágií, donutil příští ráno knížete k té cestě. Prostě mu oznámil, že tam někde byl spatřen jelen zvící krávy. A vyjelo se. Spatřili v dálce oblak zvířeného prachu a skočili, ještě trochu nevěřící, spíš s úlekem než s radostí, každá ke svému koši. Mělo se to tedy stát. Bylo to na dosah, měla tedy pravdu ta nejchytřejší z nich, když tohle vymyslela, připravila a teď s nimi provádí. Některé se rozesmály, ale byl to neveselý smích, spíš trocha ženské hysterie, spíš tréma.
0: Už viděli ten houfac, už viděli ty pláště větrem vlající a slyšeli údery kopyt, zvučné hlasy mužů a štěkot psů. Už se tedy odehrává to, na co čekali už 11. dopoledne a za čím chodili voděnou boženou po celém okolí.
1: A ta teď na ně křičela.
0: Nedívat se, sklopit hlavy nad vodu a prát, prát a nic nevidět.
1: Sklopili tedy hlavy nad hladinu potoka a nabídli tak těm blížícím se mužům nejkrásnější nadhled toho dne. A ti to viděli. Zahledli to napřed jen tak letmo, jen koutkem očí, zaměřených vpřed a k závažnějším věcem. Pak se podívali pozorněji, aby si ověřili, že to není přelud a že to oslnění bylo skutečné. a opírající se do třmenů zastavili své koně. První z nich Oldřich.
0: V té chvíli, tak to bylo domluveno, vzhledla Božena.
1: Ne k němu, ale k obloze. Jako by si jen chtěla ověřit, jaké že bude počasí, vedena jen a jen starostí pradleny, zda prádlo do večera uschne a pak, když už se očima i hlavou vracela zas dolů, ho zahlédla. Prudce se otočila, vlasy na okamžik spadly přes tvář, ona je odhodila a tím pohybem,
0: což bylo několikrát vyzkoušeno,
1: uvolnila část oděvu. Tušené se stalo zřejmým a ona překvapena spíš přítomností muže než svým obnažením lehonce vykřikla. Aha. Pak vykřikli i ostatní.
0: Některé velice hloupě. Takhle se přece nehraje úlek. Ale nebyl čas soudit jednotlivosti. V celku probíhal lov tak, jak byl zamýšlen.
1: Obklíčena něžnými zbraněmi žen, kořist jen zírala. Neschopna pohybu, pokoušela se ovšem žertovat a smát se, ale byly to pokusy marné a pošetilé. Byla lapena. Před namířenými poupaty růží byla beznaděje. Ze sítě pohledů nebylo úniku. Kořist to věděla. Oblečena za lovce, snažila se jako lovec se chovat, jako lovec si připadat, ale bylo to zbytečné. I v tomto ustrojení byla kořist kořistí.
0: Ať chtěla nebo nechtěla, byla kořistí.
1: Kníže se ovšem mohl domnívat a patrně se už vždycky domníval, že objevil jakousi šťastnou náhodou nejlepší z žen. A možná dokonce, že později zaměnil představu o náhodě představou jinou, představou o intuici vladaře, která, jak je známo, vladařům dává možnost nalézat nejen nejlepší z žen, ale i nejlepší ze všech možných rozhodnutí. A doufejme jen, že Božena mu nikdy, ani v nejslabší, ba ani v nejsladší chvíli, neprozradila nic z těch dnů velkého lovu, kdy na kamenech nejrůznějších potoků ničila poslední kousky rodinného prádla.

roušek na opasku vláčím. Stejně jak pastě s návnadou.

0: Noc s hvězdou.
1: Popíjali, když do šenku vyšli strýc Pilejšek.
2: Vítajte, sousedy. A vítaj také, Metůde. Pojď si přisednout,
1: zvali Pilejška.
2: Jenem na chvíli, jdu pro sadovčák borovičky, staráně krepíruje. Však se mi zdá, že ju ani nedopije. Čučí do prázdna, jak oprčená koza, lůská pátečky a přeříkává litánie.
1: Stařiček našpicovali uši.
2: Ale nepovídaj, na co ju chuderku potkalo, že ani ty její zázračné bylinky nepomáhají. No já, ale když má včerta tvoja dušu na příčky, tož nám musíš povědět, co ju postihlo. Však totkaj pastýř je dobrý felčár, tož by nějaký dobrý recept i znašel.
1: Pilejšek poručili tří vtáčky Halůzkovej, štrngli si a začali.
2: Víte, chlapci, toho je věcej, však víte, jak je běta hladná, noc mezi očima by si užrala. Tož našemu malému Jurkovi zjedla ze šlahačky 22 jez natvrdo, no a včílej jste ho na měko. Mimo ječmeného zrna na pravém oku a opuchlého palca na levé ruce má dobře vykrmeného húsera a ukrutánské bolení břucha. No a to je snad všecko. No, máte ho neuroku, prohlásili Tatar. Včílka, když neví kudy kam, tož bys uměl vyspovídat, co chce dát za dobrý recept.
1: Pilejšek vybafli.
2: Kamarádi, moji, dostal jsem osvítění. Běta má peněz jak hader, co jí dali hloupí lidé za zázračné medicíny. Včil s ní dojednám, co ti za to kulírování zaplatí a půjdem do holportu, co pravdíte?
1: Stařeček kývli za oba.
2: A to što je ono, pomožem.
1: A pastýř dodali.
2: Ale kdyby se nejak šprajcovala, tož jenom řekni, že musíš jít do městečka vyhlédnout nějaký pěkný pomník.
1: Pilejšek vyletěli z hospody, ale za chvilku byli zpátky a už ve dveřách zvěstovali.
2: Víčku, pojď k nám, dát dvě zlatky. A vidíš ju opícu, jak se tej zubatej bojí?
1: Spokojeno si oddychli stařeček. V momentě stáli Tatar v izbě u Pilejšku a nahlédali přes pilec na Pilejštěnu, která byly zachumlaná v duchně a pomáli odříkávali svoje bolesti ječmeným zrnem počínaja a zacpanýma střevama konča. Stonali, jak kdyby rodili ješky a dodali, že nebyli už týden. Tatar najprv tetku utěšili.
2: Nic z toho nedělaj, zem všecko vytáhne.
1: A začali porůčat.
2: Metůde, zdělaj z obrázka svěcené kočičky. Ty ať běta pokřůpe a zapíjá režnou gořálku, v kterej musí být podlábený česnek s puškvorcem, to je na střeva. Břuch obložit vřelýma erteplama a za hodinu na to, ať vypije hrnec kyšky. Kdyby na ňu došla proháňačka a trvala délej, tož navaří čaju z postrůhaných sušených hrušek a dubovej kůry. To zastaví aj rychlík. Húsera dostanem ven křenem. Ten půjdu vykopat na židovský kerchov, tam roste ostrý jak bajonet. Uděláš máčku z řeznej můky, zmíšáš s křenem a pléskneš na bolavé místo. Na ječmené zrno je dobré naplut do oka. A když to nepomože, to škůšček buchtí namočit do syrovátky a v hadérce položit na oko. Vytáhne to aj s kořením. Podebraný palec musí namočit do vřelej vody, potom ho omotáš přím jazyčkem a mořskou cibulou. Až v něm přestaneš kubat, tož ho zamotáš do paučin, aby nedostala brand. Tož tak, a to je všecko. Mělo by ti to pomoct, ale kdyby tě snáď potřebovali do nebeského chóru a nevyšlo to, tož Metůde, řekni hrobařovi, ať se tady některý den zastaví.
1: Natáhli ruku a Pilejština jim do ní s velikou nechuťou a roztrasenýma prstama strčili dvě zlatky. Pilištěna hnedka ji pozvali na pomoc stařenku Pagáčku a procedura začala. Pagáčka zdírali z obrázka loňské kočičky, které byly už zaplkané od much a zaprášené až haňba. Báclí kočičkama do dlaně, že z nich vyletěl prach jak z fukara a podali jich Pilištěně. Tá sa pokřížovali a dali sa do toho. Halůzkým prašťali v hubě, jak když vjede tragačem na metlu a přehazovali jich z kůtka do kůtka jako zabodláčí. Pagáčka jim přitom pomáhali.
2: Zapíjaj, Bětuško, zapíjaj, ovečko, půjde ti to lepší.
1: A stahovali jí ohryzek. Do večera měli Pilištěna oko jak marhulu, palec modrý a pod pažů guču jak husí vajce. Křen Husera vytahl v podobě puchýřa jak travnica a svěcené kočičky z gořálků a kyšků jim tak zamíšali střevama, že takou hrůzu v životě nezažili. Napřed se jim to dralo krkem a potom aj druhým koncem. Nepomohla ani červená laterna. Tetka měli jazyk namočený v putence z vodu, lebo hořali zňútra aj zvenku. Ludé mysleli, že Pilištěn sa trhá chalupa od kálenice až po obrovnání, ale nic takého. To sa jenom v bětě bůřili kočičky. Vysala přes lůžko jak fiertůšek na plotě a nebyla k poznání. Za pomocí všetkých svatých a párů koní sa dostali ještě za tmy do městečka k doktorovi. Tři injekce a noša prášků postavili bětu na nohy a také před svatého Josefka, kterému přísahali, že sa už nikdy nenechají a také nebudou nikoho léčit. Když za nějaký čas seděli Pilištěna před chalupu jak žebračka před kostelem, stařeček Pagáč i ďa kolem si neodpustili.
2: Vítaj, Bětuško, no vidíš, už jsi zase jak jíšerka. Kdo by si jenem pomyslel, že Tatar jsou taky doktor? No pravda, zadek máš ještě, jak když stařenka zepnou ruky, ale to zas praví. Nech se popchat včelama. Však kdybys potřebovala, šel bych tě o půlnoci na Kerchov už kupnout čarodějné pcháči.
3: Jsme na vlně bezpečí.